Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s červnem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muzafest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru, třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře tříletý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas. Táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

dim camp. Sam, Sam, Sam, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesmí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendária folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kultura, kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají z pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamní programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divný národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

stín. To denně se mi stává, když se domů navrací. Všich tak dole gelovej, bejvá jak zlej jsem, a za tu svinskou dřeň.

zaplavouvený, život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi dají, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán, Lord Williams, nás

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folkaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova Spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spiritual Quartet, Fopa Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmaří, Jirka Vondráčku se svým Spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone a hřiště a tak dál. Tedy Folkaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

0: куди теть їд.
1: Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept podtrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat a užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adršpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Žož

a Sirka, v sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letíto, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuk a Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

Mluvili jsme o Folkališti a Muza Festu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos s Mariany objednáni na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o který jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T. Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s Druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air moc sluší.

0: Na závěr snad jen upozornění, že zbývá opravdu posledních pár lístků na letošní ročník našeho festivalu Folkové chvojení, který se uskuteční 19. a 20. června ve Vysokém chvojeně u Holic. Program je tradičně nabitý, koukněte na webovky chvojení.cz, ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Kamelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Kamelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Kamelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trmské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobře vyladěný tež.
1: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informaci o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka? Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako knihu.
1: To by
0: bylo
1: několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a aha, já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí, a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no, že? Ne, to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně, proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jak ji ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano,
3: že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano, mám být já? No,
2: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád, takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo, ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Standa Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáček vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh, a taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko, no, děkujeme. Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Béčko.
2: Béčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitov? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. No, oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev? Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět,
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ano. Co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
0: Humoriáda.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola.
0: Pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já bych si byl ten Zlín.
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Na shledanou,
0: anebo ve spolce, nebo v jiné hře, kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace?
2: Já si myslím, nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla kolegrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo? Protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo? Aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byly v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byly každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha
2: tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2 500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat, my jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený.

0: Ježíšovi, dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelý. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
3: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou. No podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
2: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
3: No to samozřejmě.
2: Ten základ.
3: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pauze. To byla
2: legrace samozřejmě.
3: No dobrý. Takže tohle je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
2: Svůj polštář, takový ale, zobecníme.
3: Co, jestli mám polštář?
2: Finanční. Polštář asi máš,
3: mám,
2: jinak by tě bolelo za krky.
3: Já jsem si ušetřil na polštář.
2: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
3: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
2: Ano,
3: když
2: určitě.
3: Něco porouchá,
2: tak opustíme to.
3: Nebo já,
2: ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačatata.
4: Jinak teda si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu, Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Udělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle! Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si ji dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Neumíme.
1: Tak, ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy.
2: Ale
1: teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dnes pokračuje dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji. Vydá se do strojíren i na túru. V Rožnově pod Radhoštěm odstartuje olympiáda dětí a mládeže. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Dnes bude v našem regionu zataženo s deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké ráno. Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Zamíří do Vizovic na Zlínsku i na Kroměřížsko.
2: Prezidentská návštěva dnes míří do vizovické firmy, která vyrábí modulární stavby. Prezident se následně přesune na Kroměřížsko, kde navštíví chropinské strojírny. V obci Rusavá ho pak čeká setkání s hejtmanem Zlínského kraje a túra se skauty na Svatý Hostýn. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Do Rožnova pod Radhoštěm se po 8 letech vrací olympiáda dětí a mládeže. Dvoudenní sportovní akce začíná dnes slavnostním zahajovacím ceremoniálem na Masarykově náměstí. Součástí bude průvod účastníků a zapálení olympijského ohně. Podrobnosti k olympiádě přidává mluvčí města Adéla Kousalová.
3: První den jsou na programu atletické disciplíny a plavání. Druhý den kolektivní sporty jako házená, basketbal, florbal nebo malá kopaná. Celkem se zapojí přes 600 žáků z 18 škol z Rožnovského správního obvodu, ale také gymnázium, základní škola Emila Zátopka z Kopřivnice a škola z partnerského slovenského města Považská Bystrica.
0: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
0: Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu i možnost bouřky. K večeru začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet déle. Přes den povane slabý vítr jižních směrů, který se bude postupně měnit na západní až severozápadní. K večeru bude opět slábnout. Aktuální teploty je mezi 18 až 8 stupni, nejvýše dnes naměříme v rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/438 v Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku je za částečného omezení provozu prováděna oprava povrchu vozovky. To byly zprávy a teď dobré ráno všude tam, kde posloucháte, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přání dobrého rána podporuje taky Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, a podle mých pocitů máme venku jaro příjemné s teplotami, které potěší. Upřesním stav kalendáře. Dnes je středa, 3. června, oslaví svátek Tamara. No samozřejmě přidám taky malou výseč zajímavé historie. Za chvíli otevřu naše pravidelné kalendárium. Začneme ale písničkou, energickou písničkou Elánu. Legenda od slovenských sousedů nabídne jednu ze svých nestárnoucích skladeb na rozjezd. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín. Vítám vás do středy 3. června. Dobré ráno a vybírám z kalendária. V roce 1900 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Vincenc Makovský. Mimo jiné byl pověřen sejmutím posmrtné masky a odlitku ruky našeho prvního prezidenta Masaryka. Je autorem pomníku Jana Amose Komenského v Uherském Brodě i v holandském Nardenu. Dnes je to 73 let, kdy přišel na svět v Novém Jičíně hokejista František Černík. Patří ke zlaté československé generaci, robustní střelec Vítkovic se v roce 76 podílel na titulu mistra světa. Kromě toho pozbíral na světových šampionátech ještě 3 stříbra a 1 bronz, má taky stříbro z olympijských her 1984. Hráč měl přezdívku Kulový blesk. Dál se podíváme do roku 1961. Ve Vídni začal dvoudenní summit, na kterém projednali sovětský vůdce Nikita Chruščov a americký prezident Kennedy aktuální politické otázky, odzbrojení a vzájemné vztahy. Jednalo se o první setkání obou státníků. Dnešek je spojený i s českým hercem a moderátorem Jaroslavem Kaňkovským. Zemřel 3. června 2014. Před kamerou se poprvé objevil v televizním seriálu Dispečer. Později jsme ho viděli taky v dalších seriálech, například v legendární sérii Slovácko sa nesúdí. Úspěšně se věnoval i dabingu. A máme tu jednoho jubilanta, 60. dnes oslaví herec Jiří Langmajer. Samozřejmě gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Co je malé, to je milé, jak se někdy s oblibou říká, mám tady jeden hudební důkaz. Malá dáma s baskytarou, Suzy Quattro, měří jenom 154 cm, ale na pódiu řádila jako uragán. A to důležité, právě dnes má Suzina 75 let.

0: dnešní oslavenkyně Suzy Quatro. Před dvěma minutami bylo 17:45, podíváme se na další průběh oblačnosti, teplot a jiné parametry v aktuální krátké předpovědi. Tu otevírám jako vždycky ranními čísly.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem. Stejnou hodnotu naměřila Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín a Bojkovice 15. 16 stupňů hlásí Staré Město a Vizovice, 17 vidím v Holešově. 11 stupňů, to je stav v Hošťálkové, ve Vsetíně a v Horní Bečvě. 13 stupňů uvádějí Luhačovice a Valašská Senice. Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm mají stejnou teplotu 12 stupňů a ještě Velké Karlovice s 9 stupni. Dnes bude zataženo od jihozápadu postupně, občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu možnost bouřky. K večeru pak začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet i déle. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů, který se bude postupně měnit na západní až severozápadní, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a vydrží velmi dobré nebo dobré, biozátěž pouze mírná, zůstáváme na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit Silonu. Jak toto umělé vlákno vzniklo, přiblíží už za chvíli Martin Písařík.
2: Člověk nemusí být zrovna bohatý a movitý, aby si myslel, že nemusí řešit, co se stane s jeho majetkem po jeho smrti. Někdy stačí i málo a konflikt je na světě. Co všechno spadá do dědictví, jak funguje dědické řízení, nebo jak sepsat závěť, aby předešla konfliktům, poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz a to 5. června po 11. hodině. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek, vítejte u nich. Nedělní půlmaraton ve Zlíně. Film festivalu vynesl přes 93 tisíc korun charitativnímu projektu Korunka pomáhá. 1 korunu za každý uběhnutý kilometr, tedy celkem 25 430 korun věnují organizátoři Šimonovi Veselskému, 17-letému sportovci, který utrpěl zranění po skoku do vody. Ze startovného filmového rodinného běhu se vybralo 67 tisíc. Částku dostane mladý fotbalista Radim Sabák. Peníze mu pomohou s rehabilitací po pádu z výšky. Stříbrnice na Uherskohradišťsku dostanou na opravu kostela svatého Prokopa 1 milion korun od Zlínského kraje. V havarijním stavu je střecha a krov kostela, do kterého dlouhodobě zatéká. Podle mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové jsou předpokládané náklady na celou opravu přes 2 miliony korun. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli 2 plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Desítky studentů, žáků, ale i dalších účastníků dnes projdou trasu z Postoloprt na Lounsku přes zámek Stekník až do Žatce. Připomenou si tak poválečné události z roku 1945 a uctí jejich oběti. Účastníci budou mít na krku kartony se jmény obětí takzvaného postoloprtského masakru. Při násilném odsunu německých obyvatel tehdy zemřelo zhruba 800 civilistů. Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně je tu i možnost bouřky. Aktuální teploty je mezi 17 až 9 stupni, nejvýše dnes naměříme v rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/55 v Otrokovicích v ulici Napajedelská dnes očekávejte pohyb pomalu jedoucího vozidla údržby. Krátké zprávy končí, další informace nejen z regionu zase za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na svahy u hory Praděd v Hrubém Jeseníku se opět vrátily ovce, pomáhají chránit tamní alpinské trávníky. Do mlhy pod nejvyšším jesenickým vrcholem se vydáme už za chvíli. Teď je 17:30. Dobré středeční ráno.

0: Okolí hory Pradět, kam se teď vydáme s Českým rozhlasem Zlín a Petrových kamenů v Jeseníkách, je o něco živější. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak můžou při výletu na nejvyšší vrchol Jeseníků potkat stohlavé stádo ovcí, ale i pastevce v zácviku.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že Valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuku nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastevec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, kocký pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasy, je opravdu hodně.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před necelou minutou bylo 6:45. Projdeme si údaje měřících stanic a pak se hned dostaneme k celkové předpovědi meteorologů.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je aktuálně v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ale k tomuto údaji se ještě přidává Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín a Vojkovice. 16 stupňů vidím ve Starém Městě a ve Vizovicích, v Holešově je to 17, 11 stupňů hlásí Hošťálková, Vsetín a Horní Bečva. 13 stupňů, to je stav v Luhačovicích a ve Valašské Senici. 12 stupňů uvádějí Valašské Mezříčí společně s Rožnovem pod Radhoštěm a Velké Karlovice 9 stupňů. Dnes bude zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu i možnost bouřky. K večeru začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet déle. Nejvyšší teploty pro dnešek 16 až 19 stupňů. Slabý vítr jižních směrů se bude postupně měnit na západní až severozápadní, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a vydrží velmi dobré nebo dobré. Biozátěž beze změny, stále pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je středa 3. června. I dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát, se dozvíme teď.
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme? Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
0: To byl odpolední tip. Za pozvánku Alex děkujeme. No a za chvíli už nabízíme nové zprávy s Matějem. Jak se dívám na časomíru 8,5 minuty do 6. hodiny, tak to ještě stihneme dvě hezké písničky od slovenského týmu a potom začátek 90. let s Michalem Penkem. Dobré středeční ráno.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně končí filmový festival pro děti. Cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka. Do Vlčnova přijde nový dětský lékař z Ostravy. Obec ho scháněla 6 let. Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí s exekucemi. Dnes bude v našem kraji převážně zataženo s deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem u mikrofonu. Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
2: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
3: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka 5 švestek.
4: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Zlatý střevíček na 66. ročníku zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Ve Vlčnově na Uherskobrodsku bude od 1. září ordinovat nový dětský lékař. Nahradí stávající doktorku, která je v důchodovém věku a už 6 let přesluhuje. Nový pediatr Michael Repišťák přijde na Slovácko z Ostravy.
5: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
0: Na 17 metrů vysoké kovové soše v Hranicích na Přerovsku už podruhé zahnízdil čáp bílý. Skulpturu pro město vyrobil umělecký kovář Jan Dostál. Pár ptáků tam letos vyvedl celkem 4 mláďata. Zájemci je mohou vidět na webových stránkách radnice, říká její mluvčí Petr Bakovský.
6: Už loni čápy hraniční tam úspěšně vyvedli mláďata, takže věříme, že ten odchov těch čápů bude úspěšný, že budou mít dost potravy a že zas v příštím roce budeme moct přivítat další generaci čápů.
0: V takzvaném oddlužení bylo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci, upozorňuje na to konzorcium dluhových poraden. Do oddlužení mohou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u 2 a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky. Zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové lidé oddlužení tolik nevyužívají třeba proto, že na něj nemají prostředky.
7: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu i možnost bouřky. K večeru začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet déle. Přes den povane slabý vítr jižních směrů, který se bude postupně měnit na západní až severozápadní, k večeru pak bude opět slábnout. Aktuální teploty se pohybují mezi 17 až 9 stupni a nejvýše dnes naměříme v rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice 2/490 mezi Holešovem a Rymicemi na Kroměřížsku je uzavřena z důvodu obnovy povrchu komunikace. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď přejeme pohodové středeční ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Doufám, že se vám, milí posluchači, vstává do pohody. Venku se nám projevuje pozdní jaro velice příjemně. No tak snad bude skutečně dobré ráno, které si přejeme na Prahu 3. června. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík a jenom před kalendářem připomenu, že je středa, svátek oslaví Tamary. A pouštím písničku Jiřího Korna. Teď máme 6 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Své probuzené posluchače zdraví Český rozhlas Zlín, vítám vás do středy 3. června. Dobré ráno a vybírám z kalendária. V roce 1900 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Vincenc Makovský. Mimo jiné byl pověřen sejmutím posmrtné masky a odlitku ruky našeho prvního prezidenta Masaryka. Je autorem pomníku Jana Amose Komenského v Uherském Brodě i v holandském Nárdenu. Dnes je to 73 let, kdy přišel na svět v Novém Jičíně hokejista František Černík. Patří ke zlaté československé generaci, robustní střelec Vítkovic se v roce 76 podílel na titulu mistra světa. Kromě toho pozbíral na světových šampionátech ještě 3 stříbra a 1 bronz, má taky stříbro z olympijských her 1984. Hráč měl přezdívku Kulový blesk. Dál se podíváme do roku 1961. Ve Vídni začal dvoudenní summit, na kterém projednali sovětský vůdce Nikita Chruščov a americký prezident Kennedy aktuální politické otázky, odzbrojení a vzájemné vztahy. Jednalo se o první setkání obou státníků. Dnešek je spojený i s českým hercem a moderátorem Jaroslavem Kaňkovským, který zemřel 3. června 2014. Před kamerou se poprvé objevil v televizním seriálu Dispečer. Později jsme ho viděli taky v dalších seriálech, například v legendární sérii Slovácko sa nesúdí. Úspěšně se věnoval i dabingu. A máme tu jednoho jubilanta, 60. dnes oslaví herec Jiří Langmajer. Samozřejmě gratulujeme. Posuneme se dál. Prezident České republiky přijel na dvoudenní návštěvu Zlínského kraje a my se už za chvíli podíváme na jednu z jeho zastávek v reportáži Blanky Kovandové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Máme tu další hudební dračici, která za pár dnů oslaví narozeniny. Gianna Nannini je ročník 54 a my si pustíme její asi nejslavnější písničku, která se objevila v hitparádách přesně před 40 lety. Název zazní hned na začátku.

0: Za minutu a půl bude čtvrt na sedm, bavíme se o středě 3. června. Jak asi víte, prezident Petr Pavel je s manželkou Evou na dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Podíval se do střední školy letecké v Kunovicích, na Zlínský filmový festival a diskutoval s lidmi ve Valašských Kloboukách. Jednou z jeho včerejších zastávek byly i Boršice, nedaleko Uherského Hradiště, kam přijel na pozvání tamní základní školy.
1: Obvykle chtějí mít všichni fotku s prezidentem.
2: Myslím, že bychom se s váma mohli fotit.
1: V Boršicích naopak o snímek požádali Petr Pavel a jeho paní Aničku a Ondru oblečené do slavnostního kroje.
3: Díky.
4: Jaké to bylo mluvit s prezidentem?
5: Dobré.
6: Dobré. Sice jsem měl trošku trému, ale nevadí.
7: Jsme rádi, že nás navštíví.
8: No, je to neskutečné, jako ještě pořádně to asi nedochází. Jako těšíme se, no.
7: Moc.
1: Ve školní jídelně zatím na vzácnou návštěvu čekali kuchařky.
8: Na ochutnávku jsme připravili škvarkovou pomazánku, potom jsme udělali sírovou roládu.
1: Jitka Gajdošíková a Alena Němcová s kolegyněmi jsou známé tím, že na sociálních sítích ukazují, jak vypadá moderní školní stravování založené na lokálních surovinách. Po ochutnávce na prezidentskou návštěvu čekala sportovní hala plná dětí a zvídavých otázek.
9: Prezidente, já bych se vás chtěla zeptat, jaké to je být prezidentem.
2: Když to mám říct hodně jednoduše, tak někdy je to krásný, jako třeba teď, a někdy je to těžší, když se musím bavit s lidmi, kteří se moc bavit nechtějí a chtějí spíš jenom dělat zle.
9: Pane prezidente, já bych se chtěla zeptat, jestli umíte jezdit na motorce po zadních.
2: Ale přiznám se, že neumím a už se to učit nebudu, protože si nechci na to.
9: Kdybyste mohl změnit jednu věc v českém školství, co by to bylo?
2: Abychom se víc učili, jak myslet, jak poznávat. Abychom se učili rozpoznávat z toho množství informací, které je kolem nás, co je správné a co není.
1: Prezident Petr Pavel také prozradil, že chtěl být jako malý Old Shatterhand, přidal svůj tip na vítězství mistrovství světa ve fotbale a pak už byl čas posunout se zase dál. Z Boršic na Uhersko-Hradišťsku Blanka Kovandová, Český rozhlas.
10: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
11: Šílené období. Točím, hraju a cestuju, říká se smíchem charismatický herec, dabér, hudebník a světoběžník Martin Písařík. Jak se vyrovnává s tlakem i očekáváními? Kdy mu bylo na jeho cestách nejhůř? A proč je pro něj důležité zůstat věrný sám sobě? I na to se ho zeptám už ve středu 3. června živě z obchodního centra Zlaté jablko. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
10: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
12: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Za 10 minut půl sedmé. Poslechneme si, jak bude nejenom dnešek vypadat v počasí, a proto volám do Brna, kde má všechny informace pohromadě meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: 3. červen na začátku. Jak prozatím hodnotíte dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak máme velkou oblačnost, ojedinělou přehánku, ta hlavně teda je v té severní části kraje, teploty se nám teďka pohybují od 12 do 16 stupňů, k tomu nám vane vítr slabý, převážně jižních směrů do 15 km za hodinu.
0: Co nám dnešek přinese v pohledu na oblohu a maximální teploty, jak vypadá celková předpověď?
1: Tak musíme počítat spíše s tou velkou oblačností, převážně zataženo, ze začátku teda může být i oblačno, potom od jihozápadu postupně teda přehánky nebo déšť, výjimečně se nedá vyloučit ani bouřka, potom až později večer by nám měly začít na západě kraje ty srážky slábnout a ubývat, ty nejvyšší teploty očekáváme od 16 do 19 stupňů, když nějaká dvacítka se úplně taky nedá vyloučit, to hlavně teda na tom jihozápadě kraje. Vítr nám bude vát slabý jižních směrů, postupně se nám začne měnit na západní až severozápadní do 20 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout.
0: V biozátěži najdeme příznivé číslo?
1: Najdeme, tam máme stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme na zítřek, dočkáme se ve čtvrtek nějaké drobné nebo zásadnější změny?
1: Dočkáme tam jenom v noci, ze začátku té noci čekáme většinou zataženo, ještě doznívající srážky, od západu nám potom začnou ty srážky ustávat, ubývat oblačnosti a v té druhé polovině noci a kránu to bude ubývání často až do vyjasnění. Je tam možnost, že se nám lokálně začnou vytvářet mlhy, nejvíc pravděpodobné je to zejména teda v údolích. Ten čtvrtek zahájíme jasnem nebo jenom malou oblačností, potom v průběhu dne spíš bude takové polojasno, na Valašsku i oblačno, až potom později večer a v noci. Od západu čekáme další přibývání oblačnosti, ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, ty nejvyšší od 21 do 24 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně jižní směru do 15 km za hodinu.
0: Posuneme se ještě kousek dál a naznačíme si pátek, začátek víkendu, jaké jsou prozatím předpoklady a vyhlídky na toto další období.
1: Tak pátek bude velmi podobné jako dnešek, chladnější počasí se srážkami, tam nám bude převážně taková zatažená obloha, zase se nám na většině území rozšíří déšť, až potom později odpoledne k večeru by ta oblačnost mohla být taková proměnlivější s lokálními přeháňkami a zase večer noci by nám mělo té oblačnosti začít ubývat až do vyjasnění často, ty nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 15 do 19 stupňů a sobota, tam zase naopak to bude podobné jako ve čtvrtek, takže takové teplejší, slunečnější počasí, tam čekáme za začátku malou oblačnost, ráno teda zase nějaké lokální mlhy, potom v průběhu odpoledne a večera nám ale od západu nebo jihozápadu té oblačnosti začne přibývat. Úplně výjimečně by se tam mohla vyskytnout přehánka, případně bouřka, ty nejnižší teploty od 10 do 6 stupňů a ty nejvyšší teploty od 20 do 24 stupňů.
0: Teplotní rekordy si necháváme vždycky na závěr. Jaké jsou to hodnoty pro 3. červen ve Zlínském kraji? Prozraďte, Andreo, prosím.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 3,4 stupně Celsia je z roku 1928 a naměřili jsme ji na stanici Vsetín a maximum 34,2 stupně Celsia máme z roku 1921 a to jsme zaznamenali na stanici na Pajedla.
0: Tak to uzavírá svoji podrobnou předpověď meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké dny a brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Co tě znám?

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi dobré ráno přeje Matěj Neradilek. Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo s opravou silničního průtahu obcí Komárno nedaleko Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsko. Během stavebních prací tu bude doprava po většinu času vedená kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízená semaforem. Pro vozidla o hmotnosti větší než 7,5 tuny pak platí objízdná trasa přes Osíčko, Horní Újezd a Všechovice. Nově upravené hřiště a sportoviště mohou od začátku tohoto týdne využívat malí i velcí sportovci v lokalitě Malina 2 v Napajedlích. Projekt město zahájilo loni v říjnu, a to v rámci první etapy revitalizace dětských hřišť. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To však kritizují například opoziční Piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. V Liberci dnes začíná třídenní festival dětského čtenářství. Tématem 23. ročníku je kniha Planeta divů. Scénické čtení z knih Mami pocem, Pan Smraďoch nebo Soběstačný uvedou tvůrci z projektu Listování. V krajské vědecké knihovně se uskuteční řada workshopů a her pro děti. Návštěvníci si vyzkouší například tvorbu vlastní animace. Chybět nebudou autorská čtení a několik výstav. Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm a výjimečně je tu i možnost bouřky. Aktuální teploty mezi 17 a 11 stupni, nejvýše dnes naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Mimo dopravu ještě jedna věta, která se mi do kalendária nevešla. Sportovní svět vnímá rok 1892, kdy byl založen anglický fotbalový klub, slavný FC Liverpool. Přeju dobré 3. červnové ráno a už znovu posílám českou muziku na pohodu u snídaně, když teď máme 6:30 a 3 minuty.

0: Stevie Wonder na nás cenil zuby při tomto legendárním hitu I just called to say I love you, tedy zavolal jsem ti proto, abych ti řekl, jak tě miluju. Když máme 4,5 minuty před 7:15, dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín, vítáme se do středy 3. června. Aby obyvatelé Vlčnova na Uherskobrodsku nemuseli pro své děti hledat lékaře mimo obec, tamní pediatrička už přesluhuje 6 let. Teď se ale obci konečně podařilo sehnat nového dětského doktora. Přijede prý až z Ostravy a tak trochu díky slavné jízdě králů. Podrobnosti uslyšíte před 7:30. Taky nabídneme sport. Hokejový Vsetín v letní přípravě nepracuje jenom na fyzické kondici, ale letos víc než obvykle taky na stmelování týmu. Po jarním konci ve čtvrtfinále se obměnila skoro polovina kádru. A tak i když někteří hráči trénují individuálně, minulý týden se sešlo celé mužstvo a hromadně absolvovalo soustředění. Upřesníme před 8:00. A to též platí u počasí, krátkou předpověď nabídnu za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme 6:45, další věty budou o vývoji oblačnosti, maximálních teplot a než se k ním dostanu, ještě krátký náhled na současné hodnoty ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Mezi 11 a 17 stupni se teď pohybujeme v regionu. Očekáváme většinou zataženo, zpočátku i oblačno, od jihozápadu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu i možnost bouřky. Později večer pak začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Slabý vítr jižních směrů se bude postupně měnit na západní až severozápadní. Rychlost si tady dejme mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky. Velmi dobré nebo dobré platí pro celý den a biozátěž neměná, prozatím jedničková, tedy mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na hradě Lukov na Zlínsku letos nově provází návštěvníky český a anglický audioprůvodce. Lidé se k nahrávkám dostanou bez aplikace pomocí QR kódů. Více uslyšíte už za chvíli v reportáži.
2: Vila ve zlínské čtvrti Lazy stojí u lesa uprostřed zeleně. Do roku 1950 v ní žila rodina jednoho z baťovských ředitelů Františka Maloty a jeho ženy Julie, dnes děti z dětského domova. Vila podle návrhu Vladimíra Karfíka upoutá sedlovou střechou s výraznými komíny i omítnutou fasádou, vevnitř například velkorysým vybavením a dřevěným schodištěm. Je jednou z nejzachovalejších zlínských vil postavených za druhé světové války a vy se do ní můžete podívat v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Kam půjdeme dál, jsem naznačil. Zřícení na hradu Lukov na Zlínsku má pro letošní turistickou sezónu nové audioprůvodce. K lidem promlouvá Boženka a Božetěch. Jak QR kódy fungují, byla přímo na místě vyzkoušet naše reportérka. Reportérka Českého rozhlasu Zlín, Karolína Macejová.
1: Ty si to můžeš pustit, pojď si to poslechnout. Kam jsem?
2: Okay. Vyzývá návštěvník Radek k poslechu audioprůvodce na hradě Lukov svou rodinu. Na Zlínsko ho příbuzní přijeli navštívit ze Spojených států amerických.
3: Nádvoří nebylo v minulosti tak veliké. Bylo
2: Audiokomentáře k prohlídce hradu Lukov jsou novinkou pro letošní sezónu, říká správce hradu Jiří Holík.
4: Chceme, aby ten návštěvník, když už se do toho hradu dostane, tak aby dostal nějaký servis. Je tady taková novinka, a to je vlastně tady ten audio společník, kterého jsme vymysleli, aby ten návštěvník velmi jednoduchým způsobem se dozvěděl zajímavostí o našem krásném hradě.
2: A jak ten audio společník funguje?
4: Tak funguje velice jednoduše, není potřeba žádnou aplikaci, stačí mít čtečku QR kódu a vy si načtete u každého zastavení ten QR kód. Ten QR kód vás přenese do skryté části našeho webu.
2: Můžeme si společně zkusit naskenovat první QR kód?
4: Určitě, zkuste to, je to na vás.
2: Tak já zapínám foťák na svém telefonu a skenuju, tak už mi vyběhl odkaz.
4: A tam si můžete přečíst text, je tam fotografie, jak to dané místo vypadalo někdy v roce 1980. Pokud se tomu návštěvníkovi to nechce číst, tak je tam i audio.
2: Tady už vidím pojmenované zastavení před mostem. Je tady, jak jste říkal, nějaké povídání a já spustím...
4: Boženku.
2: Boženku.
3: Stojíme před mostem, který i dnes spojuje Dolní hrad, někdejší předhradí, s Horním hradem, bývalým hradním jádrem.
4: Takže vy si to můžete pustit a pokračovat prohlídce a zároveň poslouchat naši Boženku, která odvypráví tu historii, anebo Božetěcha, který mluví anglicky a řekne to i v angličtině.
2: Český i anglický hlas dodala pro audioprůvodce umělá inteligence. Samotné QR kódy i obsah komentářů tvořil Jiří Holík s pomocí technika před začátkem turistické sezóny. Většina kódu se nachází na stříbrných destičkách u číselných směrovek prohlídky. Přesto spolu směrovky a audioprůvodce úzce nesouvisí.
4: Tady se kříží dvě aktivity. Ta první aktivita byla naučná stezka po Horním radě, což jsou ty šipky s těmi čísly. My jsme se posunuli dál, doba se posunula dál, takže jsem aplikoval ty jednotlivá zastavení, která se až tak nepotkávají s těmi historickými, protože ten audio společník vychází z těch mých zkušeností.
2: Kromě této novinky bude do letních prázdnin dokončena i rekonstrukce první brány hradu. Z Lukova na Zlínsku Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Soutěž Zlínského kraje ukázala, že nejlépe třídí odpad obyvatele Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi, Oznice a Zlámance. Karolinka na Vsetínsku nově ušetří ročně víc než 80% energie na veřejném osvětlení. V Praze se dnes konference Digimedia bude zabývat financováním veřejnoprávních médií. Ve Zlínském kraji očekáváme zataženost deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tu zprávy České rozhlasu Zlín. V loňském roce nejlépe třídili odpad ve Zlínském kraji obyvatelé Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi, Oznice a Zlámance. Právě tyto obce a města zvítězily ve svých kategoriích v soutěži o keramickou popelnici, kterou vyhlašuje Zlínský kraj ve spolupráci se společností Ecocom. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu v přepočtu na obyvatele i podíl tříděného sběru na celkovém objemu komunálního odpadu. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Oceňujeme nejen vítězné obce a města, ale také všechny obyvatele, kteří odpady poctivě třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Loňské výsledky ukazují, že zájem o třídění ve Zlínském kraji dlouhodobě roste. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru více než 113 kg vytříděného odpadu.
1: V Karolince na Vsetínsku skončila rozsáhlá modernizace veřejného osvětlení. Původních 381 svítidel nahradila nová LED svítidla s úspornou technologií. Spotřeba elektrické energie díky tomu klesla o 82%. Podle nezávislého radního Vlastimila Rapanta tak město výrazně překonalo dotační podmínku, která požadovala minimální úsporu 30%.
4: Městu to přináší výrazné finanční, ale i ekologické přínosy. Město ročně ušetří více než 90 megawatt hodin elektrické energie, což při současných cenách představuje přibližně 225 tisíc korun ročně.
1: Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude i o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Řekl to programový ředitel akce a zástupce šéfredaktora mediář.cz Jan Potůček.
5: Chtěli bychom probrat jak s odborníky z médií, tak i se zástupci vládní koalice a opozice budoucí návrh zákona o financování médií veřejné služby. To je ono rušení koncesionářských poplatků a zavádění plateb ze státního rozpočtu. Zdali to je vůbec rozumné a k čemu to povede.
1: Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá, učitelka latiny, somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Oslovila porotu tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale také duševnímu zdraví mladých lidí. Co je cílem soutěže, popisuje za organizátory Hana Matoušů.
6: Cílem ceny Global Teacher Prize České republiky je nejen objevit a ocenit dobré učitele a učitele ze základních a středních škol, ale pomáhat zvyšovat prestiž učitelského povolání, zároveň posilovat profesní sebevědomí učitelů a učitelek a potom ty učitele, které takhle díky té ceně prostřednictvím té ceny objevíme, vracet zpátky do vzdělávacího systému.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas i s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně se objeví také bouřky. K večeru začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet i déle. Přes den povane slabý vítr jižních směrů, který se bude postupně měnit na západní až severozápadní. K večeru opět zeslábne. Aktuální teploty 17 až 11, nejvýše dnes vystoupají na 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 mezi 253. a 244. kilometrem ve směru na Brno dnes provádí údržbu stromů a keřů v okolí komunikace. Zprávy jsou za námi a teď už pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Lehce nedočkavé posluchače uklidním, ano, už za chvíli je tu naše pravidelná soutěž, ale než se pustíme do moravského nářečí, vítám vás všechny do 3. června. Je před námi středa, svátek oslaví Tamary. A pokud jste zvědaví, jakou cenu mám připravenou za správnou odpověď v dnešním kvízu, hned prozradím. Je to kniha vydavatelství Kazda s názvem Myslí jasně. Obsahuje rady, jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami. Do soutěžení se pustíme, jak nám zaspívá Jarek Nohavica. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Petr Uhřík. Máme 7 hodin, 5,5 minuty.
2: Český rozhlas Zlín.
8: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: 9 minut po 7 hodině, středa v kalendáři, 3. červen. Pracovní týden se dostává do druhé poloviny a já mám i pro dnešní ráno připravené slůvko do pravidelné soutěže. Tak si nachystejte, milí posluchači, telefony, pokud chcete vyhrát knihu vydavatelství Kazda s názvem Myslí jasně. A nebo si jenom třeba vyzkoušet, jestli jste věděli správnou odpověď.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
1: Moravské nářečí je pestré, barevné, plné slůvek, na kterými občas zaváháme. Denně se o tom přesvědčujeme a teď se pro jedno takovéto soutěžní slovo vydáme do Kroměříže. Připravil si ho pro vás Luboš Pavelka. Kdo je připravený na telefonu, musíme zjistit nejdřív. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
3: Přeji hezké dobré ráno, zdravím vás do rozhlasu Zlína.
1: No to děkuju.
3: Jsem se dovolal do této v tuto významnou chvíli a rád budu soutěžit.
1: No a to všechno nás těší, jenom ještě neznáme vaše křestní jméno.
3: Moje jméno je Vojta.
1: Tak soutěžit bude pan Vojta. A toto je váš obvyklý čas vstávání, nebo se probouzíte, jak si tělo řekne?
3: Probudil jsem se před 10 minutami a je to můj obvyklý čas.
1: Jo, tak ale 10 minut už jste vzhůru, to by mohl mozek fungovat. Jdeme na soutěžní otázku?
3: Poprosím, ano, děkuju.
1: Tak vám pouštím dnešní úkol.
4: No, vážení posluchači, víte, co je to pernica?
1: Co je to pernica, nás zajímá. Nebo respektive Luboše Pavelku, zadavatele otázky. Pernica, co je pernica?
3: Je to velmi těžké slovo a poprosím o nápovědu.
1: Tak,
3: poprosím.
1: Dobře, pernica může být perná chvilka, nebo je to sladký pokrm z perníku. Třetí možnost, květináč.
3: O, protože mám rád květiny, tak bych dal tu třetí možnost.
1: Takže volíte C-čko a Luboš Pavelka nám prozradí správnou odpověď, jestli pak jste se trefil.
4: Pernice je květináč.
1: Pernice je skutečně květináč.
3: Děkuji.
1: Pane Vojto, trošku jste se nám přiznal, že květinky máte rád, takže zdobíváš domov hodně květináčů a květin?
3: No samozřejmě, moje květiny jsou pro mě vždycky takové povzbudivé a ráno, když teda vykuknu z našeho příbytku, tak vždycky se dívám, co kvete venku a jak to vypadá, zejména teď to jarní období je plné tady těch karpatských loukách, je velice hodně takových zajímavých květin, takže to se mi velmi líbí.
1: Je to takové jarní potěšení, určitě no. My tady v prostorách Baťovy vily, odkud vysíláme, máme taky docela bohatou květenu, staráme se o to rádi, o ty květináče, já se přiznám, jsem se pasoval sám do role květináře tak trošku, takže hodně jsem toho přinesl a hodně rád to tady zalévám, takže se o to starám, když je chvilka volna mezi vysíláním. Takže to máme, pane Vojto, společné.
3: Tak to je úžasné, to mě těší velice.
1: Tak?
3: Já ho zaraz poslouchám, takže to mě velmi potěšilo.
1: Pane Vojto, a ještě vás potěším jednou věcí, maličkostí, a tou je kniha, kterou jste právě teď vyhrál. Tam se píše Myslí jasně, to je název té knihy, takže třeba vám to dodá ještě nějaký návod na uvažování další, třeba nejenom v naší soutěži, ano?
3: Ano, inspirace k pěstování dalších květin, bych řekl.
1: Může být i tak, jo. Jasně.
3: Lilie, bych rád ještě vypěstoval, to se mi jednou velice dařilo, takže ještě bych se o to pokusil.
1: Prima. Pane Vojto, děkuju za soutěžení, za to, že jste zavolal. Mějte se krásně, hezký den a když jste vyhrál, tak za 2 měsíce bude další šance. Ano, to je naše pravidlo.
3: Vynikající, taky přeji krásný červnový počasí z dnešního dne, ať to všechno dobře vychází a těší mě velmi, děkuji.
1: Taky díky, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: A když bereme v úvahu jeden zásadní fakt, že Bee Gees hráli už na konci 50. let, pak se dá říct, že se podíváme až do jejich pozdějšího období. Bráchové Gibovi měli v roce 87 další jedničkový hit, kterého název překládáme jako Opět vítězíš. A to se jí stalo v prodejích singlů.

0: Před 2 minutami bylo 7:15. Podíváme se na další průběh oblačnosti, teplot a další parametry v aktuální krátké předpovědi. Tu otevírám jako vždycky ranními čísly.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 13 a 18 stupni. Očekáváme většinou zataženo, zpočátku i oblačno. Od jeho západu postupně, občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu i možnost bouřky. Později večer potom začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, k tomu pované slabý vítr jižních směrů, který se bude postupně měnit na západní až severozápadní, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Velmi dobré nebo dobré jsou a taky vydrží rozptylové podmínky, biozátěž se zatím nemění, stále mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Aby obyvatelé Vlčnova nemuseli pro své děti hledat lékaře mimo obec, tamní pediatrička už přesluhuje 6. rokem. Teď se ale obci konečně podařilo sehnat nového dětského doktora. Přijede až z Ostravy a tak trochu i díky slavné jízdě králů. Podrobnosti si vysvětlíme za chvíli.
2: Dnešní děti znají dokonale svět aplikací. Ve Zlíně ale žije muž, který už 250 let pomáhá mladým lidem objevovat svět, který se do žádného mobilu nevejde. Přátelství a skautských hodnot. Leoš Hrdlička stojí v čele 6. skautského střediska ve Zlíně a to se pod jeho vedením zařadilo mezi největší v Česku a za svou obětavou práci s dětmi a mládeží získal ocenění osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Co myslíte vy? Co je pro dnešní děti větší dobrodružství? Jeden den bez Wi-Fi nebo jedna noc ve stanu? Leoš Hrdlička bude už 4. června hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Povídat si s ním bude Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 3. června po několika letech marné snahy se Vlčnovu na Uherskobrodsku konečně podařilo sehnat nového dětského lékaře. Ten nahradí stávající doktorku, která v obci působí 39 roků a už několik let přesluhuje. Podrobnosti nabízíme v reportáži.
1: Z ordinace se ozývá dětský pláč. Paní doktorka Hana Haníková totiž zrovna naočkovala malého klučinu.
2: No 6 roku jsou v důchodu a pořád pracuju.
1: Takže už jste se chystala do důchodu dřív?
2: No, nechystala, protože jsem nikoho nenašla. A jestli to tak můžu říct, tak asi někdo mě má na vrchu rád, protože v loni na jaře zavolal pan doktor z Ostravy, jestli tady není volné místo někde. A mu se to tady zalíbilo, přijel na jízdu králu, byl nadšený. Tak já jsem jedině ráda, že přijde a že tady bude. Jinak já bych pokračovala dál. Já nemám povahu, že bych to zavřela, protože já mám už 3 generace pacientů. Co jsem měla první svoje děti před těma 40 rokama, tak dochází už s vnoučatama.
1: Ale přesto bude to určitá úleva.
2: No tak samozřejmě, že to bude úleva, ale bude se mě po těch mojich dětech stýskat.
1: Že se povedlo najít nového lékaře, přivítala i mladá maminka Jana Flašarová.
3: Jsem ráda, že nebudu muset hledat někde jinde, protože už pro dceru, když jsme hledali dětskou doktorku, tak jsme se taky báli, jestli bude dětská doktorka. A i třeba se zubařama je tady v okolí problém pro děti, takže jsem ráda, že se našel nový doktor dětský.
1: Michal Řepišťák přijde do Vlčnova z Ostravy. Ordinaci převezme 1. září.
4: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
1: Na Slovácku se prý ocitl shodou šťastných okolností.
4: Pro mě Jižní Morava a Slovácko vždycky byla taková srdcovka a o Vlčnovu vlastně jsem věděl díky jízdě králu a když jsem potom hledal, kam na tu Jižní Moravu se vydat, tak vlastně tohle nějak tak zapadlo do sebe. No.
1: Nový lékař bude působit ve zdravotním středisku, jehož 2/3 obec nedávno za 6 milionů korun odkoupila. Budovu plánuje opravit, říká starosta Petr Kašpařík z Hnutí STAN.
5: S tím, že máme ve Vlčnově 2 obvodní lékaře, 1 zubaře, ale ty nejsou na tom zdravotním středisku, jsou v jinších objektech. Chtěli bychom všechny tyto služby zcentralizovat, abychom právě mohli nabídnout lidem takovou vlčnovskou polikliniku.
1: Do budoucna by tam podle starosty mohli najít místo i další noví lékaři. Z Vlčnova Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Nradilek, vítejte u nich. Dobrovolní hasiči z Luhačovic na Zlínsku získali nové terénní vozidlo. Zakoupená čtyřkolka bude sloužit především k zásahům v nepřístupném terénu, kam se běžná těžká technika nedostane. Město za ní zaplatilo přes 1,5 milionu korun. Skoro 900 tisíc pokryla dotace. Do Rožnova pod Radhoštěm se po 8 letech vrací olympiáda dětí a mládeže. Dvoudenní sportovní akce začíná dnes slavnostním zahajovacím ceremoniálem na Masarykově náměstí. Součástí bude průvod účastníků a zapálení olympijského ohně. Olomoucká zoo si připomíná 70 let od svého založení. Zahrada se poprvé návštěvníkům otevřela 3. června roku 1956. Mezi chovanými zvířaty byly tehdy obvyklé středoevropské druhy. Výjimkou byl exotický pavián, dikobraz nebo pes dingo. Policie obvinila muže, který podle ní v září roku 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň jej stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně se vyskytnou taky bouřky. Aktuální teploty 17 až 13 stupňů, nejvýše dnes na teploměru naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Želechovicemi nad Dřevnicí a Provodovem na Zlínsku se na komunikaci pohybuje ovce. Jeďte opatrně. Ze zpráv bylo vše. Teď zdravíme nejen na silnice a Český rozhlas Zlín přeje pohodové ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli se dostaneme k pozvánkám za kulturou, nabídnu několik tipů pro volný čas. Teď už jenom připomenu středu a posílám přání dobrého rána s písničkou Věry Martinové. Je 7:30, 2,5 minuty.
3: Já se ptám.

Za 5 minut bude 7:45. Posloucháte Český rozhlas Zlín, pokračujeme kulturou, pozvánkami na zajímavé akce. Dnešek je závěrečným dnem Zlínského filmového festivalu a tak přinese poslední příležitosti ke zhlédnutí nevšedních filmových příběhů i k setkání se známými hereckými osobnostmi. Letošní novinkou je zakončovací projekce pro veřejnost. Diváci budou moci zhlédnout britský snímek Přísahám, že za to nemůžu. Celý festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém budou v přímém přenosu České televize vyhlášeny oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež převezme herec Petr Kostka. Knihovna Kroměřížská zve na přednášku bezpečnostního analytika Jakuba Merce nazvanou Mezi mírem a válkou – svět v době hybridní.

0: moderních hrozeb. Dozvíte se na ní, že válka nejsou jenom tanky a rakety a že moderní konflikty mají i méně viditelnou podobu a často začínají dávno předtím, než dojde k otevřenému střetu. S Jakubem Mercem se podíváte na hybridní hrozby, o kterých se v posledních letech tolik mluví, a na to, co si vlastně pod tímto pojmem představit, jak moc se nás tyto hrozby týkají. Akce se koná v konferenčním sále knihovny Kroměřížská od 17 hodin. Krajská knihovna připravila na červen inspirativní setkání se ženami, které mají co říct. První z nich proběhne dnes. Herečka a moderátorka Tereza Kostková společně s publicistou Václavem Žmolíkem společně představí novou knižní edici nazvanou Řekla bych. Ta přináší rozhovory s úspěšnými ženami o životních výzvách, pochybnostech i o tom, jak si v různých životních etapách zachovat vnitřní rovnováhu. Začátek je v kavárně Ústřední knihovny v 17 hodin. Vydat se můžete i na varhanní koncert do Kroměříže. V programu zaznějí skladby ze sbírky kostela svatého Mořice od 16. století až po začátek 20. Dále uslyšíte skladby Antonína Dvořáka a Wolfganga Amadea Mozarta. Na varhany zahraje Jiří Stodůlka, ředitel kůru svatého Mořice v Olomouci, zaspívá Lenka Chytilová. Koncert v kostele svatého Mořice v Kroměříži začíná v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Projdeme si údaje měřících stanic a pak se hned dostaneme k celkové předpovědi meteorologů.
1: Počasí.
0: 16 stupňů je teď v Kroměříži, v Luhačovicích a ve Valašské Senici. 15 stupňů hlásí Staré Město, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Štítná nad Vláří. 18 stupňů vidím teď v Holešově, ve Vizovicích a v Bojkovicích. 17 to je stav Bystřice pod Hostýnem, Zlína a Strání. A když půjdeme dál do Valašského Meziříčí, tady to je hodnota 14 stupňů, stejně na tom Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Vsetín a Velké Karlovice uvádějí stupňů 13. Tak pojďme ještě na celkovou předpověď. Očekáváme většinou zataženo, zpočátku i oblačno. Od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně je tu možnost bouřky. Později večer začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 16 až 19 stupňů. Slabý vítr jižních směrů se bude postupně měnit na západní až severozápadní, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou velmi dobré nebo dobré rozptylové podmínky, které se takto udrží po celý den, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Trenéři hokejového Vsetína chtějí, aby je hráči neměli rádi. Tato informace je pravdivá, ale přece jenom si zaslouží samozřejmě vysvětlení, které dodám za okamžik.
2: V trojpodlažní budově tržnice na náměstí práce ve Zlíně jsou dnes malé obchůdky, provozovny i restaurace. V roce 1927 vznikla jako první obchodní dům firmy Baťa, tehdy moderně vybavený takzvaný dům služby. Kde byla ale první prodejna obuvi pod značkou Baťa ve Zlíně a která byla první v republice? Zdeňka Urbanovského se na to zeptám v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta.

0: Hokejový Vsetín v letní přípravě nepracuje jen na fyzické kondici, ale letos víc než obvykle taky na stmelování týmu. Po jarním konci ve čtvrtfinále se obměnila takřka polovina kádru. A tak i když někteří hráči trénují individuálně, minulý týden se sešlo celé mužstvo a hromadně absolvovalo soustředění.
1: Hlavně nějaký to, ta myšlenka toho je samozřejmě team building, stavíme nový mužstvo, udělalo se spousta změn a prostě je potřeba tu nějakou tu dynamiku, navazování těch nových vztahů, budování nějaký tý nový naší identity a těch vazeb. Jako čím dřív se s tím začne, tím líp budeme na tu sezonu připraveni, tomu věříme.
2: Vysvětluje asistent trenéra vsetínských hokejistů Michal Broš, proč se celý tým sešel na soustředění, přestože někteří hráči mají i vzhledem ke zdravotním omezením po většinu letní přípravy individuální. Program.
1: Já si myslím, že pro nás, pro tu českou povahu, to jako není ideální model a myslím si, že vždycky z mých zkušeností i hráčských i trenérských, co jsem trénoval, se jako začalo nějakou prací a nějakýma těma team buildingovými aktivitama už během letní přípravy a potom jsou momenty v sezóně, kdy se právě na tyhle ty, jako na tyhle ty chvíle, na tyhle ty akce jako vzpomíná.
2: Při týdenním soustředění si hokejisté prvoligového týmu zahráli turnaje v různých sportech, čas ale trávili taky v posilovně nebo na běžeckých tratích. Podle Broše trenéři tak trochu doufali, že hráči budou na realizační tým naštvaní.
1: Se ty hráči stmelejí třeba tím způsobem, že budou frustrovaní z toho, že jsou unavení, opravdu tady dostali nálož celý den prostě v pohybu a při nějakých aktivitách a rozhodně očekáváme, že je nějaký špačkování a nadávání, že to je dost a tak dále, ale prostě to jsou všechno tyhle ty cesty, jak prostě jakým způsobem vybudovat nějaký pořádně stmelený tým, který potom v těch těžkých časech bude táhnout za jeden pro vás.
2: Podle slov útočníka Štěpána Matějčka, ale možná tento záměr trenérům úplně nevyšel.
3: Protože tady jsou všichni hráči nastavení, takže to musí odmakat, nikdo jim zadarmo nic nedá, to je za mě správná cesta.
2: V letní přípravě budou vsetínští hokejisté pokračovat do července, po krátkém volnu se pak sejdou na ledě a od 6. srpna začnou hrát přípravné duely před další prvoligovou sezónou. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Komárno na Kroměřížsku čeká 4měsíční oprava silnice. 1 milion korun podpoří Zlínský kraj opravu chátrajícího kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo s deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo s opravou silničního průtahu obcí Komárno nedaleko Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Během stavebních prací tu bude doprava po většinu času vedená kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízená semaforem. Pro vozidla o hmotnosti větší než 7,5 tuny pak platí objízdná trasa přes Osíčko, Horní Újezd a Všechovice. Pokračuje šéf krajských silničářů Bronislav Marý.
4: Délka opravovaného úseku silnice 3. třídy je 214 metrů a hotovo má být do konce září. Cena za rekonstrukci přesáhne 3 miliony a 200 tisíc korun.
2: Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku dostanou na opravu kostela svatého Prokopa 1 milion korun od Zlínského kraje. V havarijním stavu je střecha a krov kostela, do kterého dlouhodobě zatéká. Podle mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové jsou předpokládané náklady na celou opravu přes 2 miliony korun.
5: Další finanční prostředky bude obec Stříbrnice i farnost schánět od dárců. Využijí k tomu i benefiční koncert prokopských slavností. Konat se bude přímo v prostorách kostela 27. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
6: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martínková, paní Helová.
7: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
2: Vrátit by se poslanci měli také k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně je taky možnost bouřky. Aktuální teploty mezi 17 a 13 stupni, nejvýše dnes naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 u Hulína ve směru na Bzenec je uzavřen exit 17 na výjezdu z dálnice k Hulínu. Zprávy končí a dál pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jak asi víte, prezident České republiky přijel na dvoudenní návštěvu Zlínského kraje a my se už za chvíli podíváme na jednu z jeho zastávek v reportáži Blanky Kovandové. Pak tu máme jedno výročí. Turistická organizace funguje v Uherském Hradišti už 130 let. V sobotu zmíněné jubileum oslaví vycházkami i doprovodným programem pro veřejnost. Podrobnosti přidáme před 20:30. Od mikrofonu dál zdraví a dobré ráno přeje Petr Uhřík do 3. června. Je 8 hodin a 5 minut.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 3. června, prezident Petr Pavel je s manželkou Evou na dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Podíval se do střední školy letecké v Kunovicích, na Zlínský filmový festival a diskutoval s lidmi ve Valašských Kloboukách. Jednou z jeho včerejších zastávek byly i Boršice, nedaleko Uherského Hradiště, kam přijel na pozvání tamní základní školy.
1: Obvykle chtějí mít všichni fotku s prezidentem.
2: Myslím, že bychom se s váma mohli fotit.
1: V Boršicích naopak o snímek požádali Petr Pavel a jeho paní Aničku a Ondru oblečené do slavnostního kroje.
2: Díky.
3: Jaké to bylo mluvit s prezidentem?
4: Dobré. Jsem měl trošku trému, ale nevadí.
5: Jsme rádi, že nás navštíví.
6: No, je to neskutečné, jako ještě pořádně to asi nedochází. Jako těšíme se, no.
1: Moc. Ve školní jídelně zatím na vzácnou návštěvu čekali kuchařky.
6: Na ochutnávku jsme připravili škvarkovou pomazánku, potom jsme udělali sýrovou roládu.
1: Jitka Gajdošíková a Alena Němcová s kolegyněmi jsou známé tím, že na sociálních sítích ukazují, jak vypadá moderní školní stravování založené na lokálních surovinách. Po ochutnávce na prezidentskou návštěvu čekala sportovní hala plná dětí a zvídavých otázek.
7: Prezidente, já bych se vás chtěla zeptat, jaké to je být prezidentem.
2: Když to mám říct hodně jednoduše, tak někdy je to krásný, jako třeba teď, a někdy je to těžší, když se musím bavit s lidmi, kteří se moc bavit nechtějí a chtějí spíš jenom dělat zle.
7: Pane prezidente, já bych se chtěla zeptat, jestli umíte jezdit na motorce po zadních.
2: Přiznám se, že neumím a už se to učit nebudu, protože si nechci na to.
7: Kdybyste mohl změnit jednu věc v českém školství, co by to bylo?
2: Abychom se víc učili, jak myslet, jak poznávat. Abychom se učili rozpoznávat z toho množství informací, které je kolem nás, co je správné a co není.
1: Prezident Petr Pavel také prozradil, že chtěl být jako malý Olčetrhend, přidal svůj tip na vítězství mistrovství světa ve fotbale a pak už byl čas posunout se zase dál. Z Boršic na Uhersko-Hradišťsku Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
9: Jednou bácně přes rameno, Johnny zvanej Knecht.
10: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšef.
9: Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.

vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Poslechneme si, jak bude nejenom dnešek vypadat v počasí, a proto volám do Brna, kde má všechny informace pohromadě meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co nám dnešek přinese v pohledu na oblohu a maximální teploty? Jak vypadá celková předpověď?
1: Tak musíme počítat spíše s tou velkou oblačností, převážně zataženo, ze začátku teda může být i oblačno, potom od jihozápadu postupně teda přehánky nebo déšť, výjimečně se nedá vyloučit ani bouřka, potom až později večer by nám měly začít na západě kraje ty srážky slábnout a ubývat, ty nejvyšší teploty očekáváme od 16 do 19 stupňů, když nějaká dvacítka se úplně taky nedá vyloučit, to hlavně teda na tom jihozápadě kraje. Vítr nám bude vát slabý jižních směrů, postupně se nám začne měnit na západní až severozápadní do 20 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout.
0: V biozátěži najdeme příznivé číslo?

0: Najdeme, tam máme stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A jdeme na zítřek. Dočkáme se ve čtvrtek nějaké drobné nebo zásadnější změny?
0: Dočkáme tam jenom v noci, ze začátku té noci čekáme většinou zataženo, ještě doznívající srážky, od západu nám potom začnou ty srážky ustávat, ubývat oblačnosti a v té druhé polovině noci a kránu to bude ubývání často až do vyjasnění. Je tam možnost, že se nám lokálně začnou vytvářet mlhy, největší pravděpodobné je to zejména teda v údolích. Ten čtvrtek zahájíme jasnem nebo jenom malou oblačností, potom v průběhu dne spíš bude takové polojasno, na Valašsku i oblačno, až potom později večer a v noci. Od západu čekáme další přibývání oblačnosti, ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, ty nejvyšší od 21 do 24 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně jižní směru do 15 km za hodinu.
1: Posuneme se ještě kousek dál a naznačíme si pátek, začátek víkendu, jaké jsou prozatím předpoklady a vyhlídky na toto další období.
0: Tak pátek bude velmi podobné jako dnešek, chladnější počasí se srážkami, tam nám bude převážně taková zatažená obloha, zase se nám na většině území rozšíří déšť, až potom později odpoledne k večeru by ta oblačnost mohla být taková proměnlivější s lokálními přeháňkami a zase večer noci by nám mělo té oblačnosti začít ubývat až do vyjasnění často, ty nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 15 do 19 stupňů a sobota, tam zase naopak to bude podobné jako ve čtvrtek, takže takové teplejší, slunečnější počasí, tam čekáme ze začátku malou oblačnost, ráno teda zase nějaké lokální mlhy, potom v průběhu odpoledne a večera nám ale od západu nebo jihozápadu té oblačnosti začne přibývat. Úplně výjimečně by se tam mohla vyskytnout přeháňka, případně bouřka, ty nejnižší teploty od 10 do 6 stupňů a ty nejvyšší teploty od 20 do 24 stupňů.
1: Teplotní rekordy si necháváme vždycky na závěr. Jaké jsou to hodnoty pro 3. červen ve Zlínském kraji? Prozraďte, Andreo, prosím.
0: Tak ta nejnižší hodnota minus 3,4 stupně Celsia je z roku 1928 a naměřili jsme ji na stanici Vsetín a maximum 34,2 stupně Celsia máme z roku 1921 a to jsme zaznamenali na stanici Na Pajedla.
1: Tak to uzavírá svoji podrobnou předpověď meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké dny a brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den naslyšenou.
2: Mám teď šílené období. Točím, hraju a cestuju. Říká se smíchem charismatický herec, dabér, hudebník a světoběžník Martin Písařík. Jak se vyrovnává s tlakem i očekáváními? Kdy mu bylo na jeho cestách nejhůř? A proč je pro něj důležité zůstat věrný sám sobě? I na to se ho zeptám už ve středu 3. června živě z obchodního centra Zlaté jablko. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 7 minut nás dělí od 8:30. Teď pro vás máme, milí posluchači, tip na víkendovou turistickou akci. Slovo předávám kolegovi Pavlu Vackovi. Jako obvykle si k mikrofonu pozval hosta. Jeho jméno vám jistě bude dobře známé.
1: A teď se v Českém rozhlase Zlín bude slavit. Přesněji řečeno, budeme zvát na oslavu. A to ne ledajakou. Takové 130. to člověk nezažívá každý den. Už z té číslovky je patrné, že nepůjde o narozeniny nějakého jednotlivce, ale rovnou celé organizace. A že to bude organizace turistická, to zase napovídá přítomnost Jiřího Tomáše ve studiu Českého rozhlasu Zlín, kterého tu vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
1: Já jsem zatím pouze naznačoval, pojďte říct naplno, co se chystá, pane Tomáši.
2: Zatímco si zlínští turisté připomínají letos 100 let od založení odboru Klubu českých turistů, uherskohradiští turisté oslaví již 130. jubileum organizované turistiky. Na sobotu 6. června chystají důstojné oslavy, které se uskuteční v krásném prostředí parku Rochus. Akce má podporu města Uherské Hradiště a vedení parku Rochus. Program má dvě části, sportovní a společenskou.
1: Tak, jelikož jsme v turistických typech, tak asi bude dobré nejdříve nalákat ty, kteří prahnou potom podat nějaký výkon i v terénu.
2: V rámci sportovní části jsou připraveny tři trasy. První je určena nejmenším účastníkům z rodiči, má délku asi 2,5 kilometru a povede po okruhu kolem kaple na Rochusu, při níž se nejen pobaví, ale i poučí. Druhá trasa kromě kaple zavede účastníky i k rozhledně rovnina s nádhernými výhledy, pak dolů na konec Vinohradské ulice a zpět do cíle. Měří 5 kilometrů se stoupáním 100 metrů. Třetí trasa je určena aktivním turistům, kryje se až k rozhledně s druhou trasou, dál vede po zelené naučné stezce přes Javorovec a amfiteátr Bukovina opět k rozhledně a po trase číslo 2 do cíle. Délka je 11 kilometrů, stoupání 230 metrů, ale je možné si ji upravit.
1: A pojďte prosím ještě přidat také pár informací pro ty, kteří se chtějí vyžít společensky.
2: V rámci společenské části bude hrát od 12 hodin country skupina Podskaláci. Ve 14 hodin bude slavnostní zahájení s krátkým vystoupením hostů. Zmíněn bude i vývoj turistiky v Uherském Hradišti a budou oceněni zasloužilí členové. Pořadatelé očekávají, že přijedou turisté i z okolních odborů a míst, což v případě zlínských můžeme slíbit. Doprava z autobusového nádraží Zlín bude v sobotu 6. června autobusem, odjezd 7:35 ze stanoviště 21 do Uherského Hradiště Mesit. Vedoucím této akce budu já.
1: Tak se přijďte 6. června do parku Rochus a jeho okolí nejen projít, ale také oslavit s uherskohradištskými turisty nádherné 130. výročí organizované turistiky v srdci Slovácka. Za celý Český rozhlas Zlín vám přejeme příjemnou zábavu a uherskohradištskému klubu českých turistů jen to nejlepší do dalších let jeho působení.

vlakem a snem. Můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U kterých vás vítá Matěj Neradilek. Dnes je poslední den zlínského filmového festivalu. V kongresovém centru ve Zlíně jej zakončí slavnostní gala večer. Ocenění dostanou nejlepší filmy v různých kategoriích. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež si odnese herec Petr Kostka. Celý gala večer bude živě vysílat Česká

0: Česká televize ve 20 hodin a 15 minut na programu ČT Art. V loňském roce nejlépe třídili odpad ve Zlínském kraji obyvatelé Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi, Oznice a Zlámance. Právě tyto obce a města zvítězily ve svých kategoriích v soutěži o keramickou popelnici. To vyhlašuje Zlínský kraj ve spolupráci se společností Ecocom. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu v přepočtu na obyvatele i podíl tříděného sběru na celkovém objemu komunálního odpadu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Cheng Wenem. Senátní delegace dorazí také na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Dnes je světový den jízdního kola. V roce 2018 ho zavedli valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení kolo oceňuje jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a taky ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 200 století. Během dne očekáváme ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Aktuální teploty mezi 19 a 15 stupni, nejvýše dnes naměříme 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti v ulicích Solná cesta a třída maršála Malinovského počítejte se zdržením. Je zde totiž hlášena porucha světelné signalizace. A to byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnešní datum 3. června ještě připomenu svátkem Tamary. Poněkud exotické znění jména koresponduje i s jeho významem. Tamara bývá často spojována s datlovníkem, také s lotosovým květem nebo aromatickým kořením. Oslavenkyně uvádí domácí statistika přibližně 2,5 tisíce. Já už posílám gratulaci a písničku Vládi Mišíka.

0: Kdo má dobrou paměť, Moniku Absolonovou si vybaví ještě z doby, kdy zpívala v dětském Kinově sboru. Ale to zrovna začala druhou třídu základky, takže časy poměrně dávné. A když se ukázalo, že nejde o marné úsilí, pokračovala v hodinách zpěvu u Lídy Nopové. Její skutečně profesionální dráha pak začala o dost později, když vydala první album a hned následoval první velký muzikál Drákula. Pak už to šlo celkem rychle, v muzikálech se zabydlela natrvalo, vidět jsme ji mohli v Noci na Karlštejně, Kleopatře, Angelice, objevila se taky v Činohře nebo ve filmu. Několikrát se přiznala, že učení textů jí dělá celkem potíže, ale nakonec, jak jinak, vždycky všechno perfektně zvládla. Je to sympatické děvče, Monika se projevila v několika příležitostech i jako zdatná moderátorka, v těchto rolích jsme se taky kdysi potkali. Podívejme se ještě na její úspěchy v anketách. Skokankou roku byla ve Slavíkovi v letech 2002 a 2003 a je taky nositelkou ceny Thálie za hlavní roli v muzikálu Funny Girl.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za minutu 8:45 další věty budou tady na Českém rozhlase Zlín o vývoji oblačnosti, maximálních teplot a než se k ním dostanu, ještě krátký náhled na současné hodnoty ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Momentálně se pohybujeme mezi 15 a 19 stupni. Očekáváme většinou zataženo, zpočátku i oblačno, od jeho západu postupně, občas s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i s možností bouřky. Později večer začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, takže v jedné větě zatažené a chladnější počasí se srážkami. Slabý vítr jižních směrů se bude postupně měnit na západní až severozápadní, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a takovéto nebo dobré zůstanou po celý den s biozátěží na prvním, tedy mírném stupni. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V Zašové na Valašsku skončila minulý týden výluka na železniční trati mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím. Trať jsme museli posunout z důvodu prací na přestavbě křižovatky na silnici 1/35 a budování nových odbočovacích pruhů. Od pondělí 8. června počítejte na silnici 1/35 v místě stavby s kyvadlovým provozem, který potrvá do poloviny srpna. Cílem přestavby křižovatky je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Úpravy výrazně pomůžou hlavně řidičům výjíždějícím ze Zašové na silnici 1/35 a při odbočování zpět do obce. Dokončení stavby plánujeme na jaře roku 2027.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Většina diváků si ho spojí hlavně s rolí doktora Oskara Všetečky v Ordinaci v Růžové zahradě. Z filmů je známý například z komedií Rok podvraťáků, Snowboardiáci nebo Pohádky a G rytíři. Martin Písařík ale není jenom seriálový, filmový a divadelní herec. Dabuje, zpívá a také s velkou vášní cestuje. A v našem živém vysílání z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně dnes dopoledne Martina Písaříka vyspovídá moderátorka Silvie Pospíšilová. Rozhovor si můžete poslechnout po 11. hodině. Pohodu a hezký den u sledování všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín přeje Petr Uhřík. Zítra se těším na další setkání zase hned po 5. hodině.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dnes pokračuje dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji. Vydá se do strojíren i na túru. Do Vlčnova přijde nový dětský lékař z Ostravy. Obec ho sháněla 6 let. Takzvané oddlužení využívalo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. 15% těch, kteří mají exekuci. Dnes bude v našem kraji zataženo s deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Zamíří do Vizovic na Zlínsku i na Kroměřížsko.
2: Prezidentská návštěva dnes míří do vizovické firmy, která vyrábí modulární stavby. Prezident se následně přesune na Kroměřížsko, kde navštíví chropinské strojírny. V obci Rusavá ho pak čeká setkání s hejtmanem Zlínského kraje a túra se skauty na Svatý Hostýn. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Ve Vlčnově na Uherskobrodsku bude od 1. září ordinovat nový dětský lékař. Nahradí stávající doktorku, která je v důchodovém věku a už 6 let přesluhuje. Nový pediatr Michal Repišťák přijde na Slovácko z Ostravy.
3: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
0: Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Vyplývá to ze statistik konzorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Důvodem je podle konzorcia třeba to, že lidé o podmínkách oddlužení nevědí, anebo nemají na splátky. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků a zároveň poslední úpravy, třeba snížení doby oddlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
4: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
0: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně je tu taky možnost bouřky. Na teploměru nejvýše naměříme v rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně na třídě 3. května se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 1/58 v ulici Ostravská v Rožnově pod Radhoštěm je dnes prováděna údržba a opravy svodidel. Na silnici 496 u Luhačovic srazil osobní automobil Daňka. A takový byl přehled zpráv Českého rozhlasu Zlín. Od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek a naše vysílání teď pokračuje dál. Před námi opět písničky od Zdeňka Junáka. Další zprávy tady budou opět v příští hodině. Hezký poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nic na světě nezabrání říct mi krátké k svátku přání. Ať padají trakaře, já chci popřát Tamaře. Nech se klidně čerti žení, jiná možnost prostě není. A jak denně mnoho let, můj dárek je na dohled. Už za chvilku maličkou vytasím se s písničkou. Hvězdy budou zpívat hlasem, prověřeným dlouhým časem. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 3. června roku 2026 a v Brně máme pošmourno. Ano, ano, ano. I nám se tak mírně ochladilo. Píše to něco kolem, tedy myslím, teploměr kolem 19. stupňů plusových, ale vypadá to, že opravdu bude asi pršet tak, jak meteorologové slibují. No, máme zataženo, takhle pošmourno v Brně máme. Dneska mají svátek Tamary, takže děvčata, dívky, ženy, nositelky křestního jména Tamara, tak vám vinšujeme všecko nejlepší, milé Tamarky. Užijte si dnešní den. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Pro celou naši brigádu, která nám o víkendu pomáhala na naší zahradě v Lulči, zahrajte prosím píseň od Valdemara Matušky Jo, třešně zrály. Moc všem děkujeme za pomoc a zdravíme do rádia Alena a Martin. Tož, moji milí, děkujeme za pozdrav a samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Vybrali jste si písničku, tak Jo, třešně zrály.

0: Jo, třešně zráli Valdemar Matuška, nádherný song, písnička, no, tak přelom 60. let, abych to tak typl. Moji milí posluchači, tak jsem narazil na zprávu, že chráněná krajinná oblast Moravský kras slaví letos 70 let. 70 let od chvíle, kdy se řeklo, tady se chrání. A já si říkal, no jo, 70 let o chraně. Moravský kras sám je trochu starší, o pár milionů let. Ale víte, já mám to místo rád, opravdu rád. Rád si zajdu kolem Holštejna, kde potkáte sotva někoho. Rád se ztratím v těch hlubokých žlebech, kam slunce dopadá jen chvíli dopoledne. Jsou tam zákoutí, kam turistické šipky neukazují, a tam teprve pochopíte, proč to stojí za ochranu. No a teď k těm 70. Správci chráněné krajinné oblasti slíbili jako dárek otevřít 3 jeskyně, do kterých se normálně nedostanete. V červnu to bude Býčí skála, místo, kde otec moravské archeologie Jindřich Vankl kdysi našel halštatského velmože s jeho zlatým vozem. V září císařská jeskyně u ostrova u Macochy, kde stojí socha Panny Marie od roku 33. A kde se za komunismu nesmělo, ale modlilo. A v říjnu amatérská jeskyně. Zhruba 500 metrů pod zemím, s holínkami a helmou, přes mělký potok, a to je jen malá část této nejdelší jeskyně v Moravském krasu. Prý po té trase chodí ministři životního prostředí. No, já nejsem ministr, ale mám to taky v plánu. Vstup je zdarma. Míst je málo. Kdo chce jít, ať si hlídá termíny a rezervuje včas. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: To byla skupina Elán a já už mám pro vás další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Prosím o zahrání písničky Tak prázdná od paní Přenosilové pro Petra Hájka z Podivína. Péťo, pořád na tebe myslím a věřím, že se brzy uvidíme a vše si vyříkáme do očí. Děkuji, Hanka. Milá Hanko, rád splním vaše přáníčko a doufám, že všechno dobře dopadne, že Petr Hájek bude slyšet písničku, no a určitě se setkáte. Takže vybrala jste si Ivone Přenosilovou a písničku Tak prázdná.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Tak

0: Tak to byl George Harrison, jeden z brouků ze skupiny Beatles. Dívám se na hodiny, máme něco po půl desáté a tak je na řadě, abych se s vámi podělil o středeční, teď jsem si nemohl vzpomenout, co je za den, středeční indicií do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu Brno. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecko dáte dohromady, proškrtáte to, zkombinujete to a z toho vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Ztracená kniha dobrodružství. Tak, středeční indicie tedy zní. Původně byla plánována jako manželka syna. Ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let. Opakují středeční dící. Původně byla plánována jako manželka syna. Ovšem nakonec si vzala jeho otce. Bylo jí 14 let. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Jana Kalouska.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Mekýž, Bírka, láska na inzerát a já se dívám na hodiny, co nevidět bude 9:45. To nám to běží ten čas a já tady mám ještě jedno přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Jonák, prosím vás, zahrajte písničku country pro Janu Huškovou z Horních Bojanovic. Za pomoc děkuje Anička ze Strážnice.
0: Milá Aničko, rád splní vaše přáníčko. Vybrala jste písničku Čekání na vlak. Je to tedy ten country, jak jste říkala. Mirek Hofman bude zpívat a doufám, že vaši kamarádku nebo paní přítelkyni Janičku určitě potěší. Tady je.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Skupina ABBA a jejich písnička Dancing Queen, tančící královna, zdárně dovedly dnešní srdcovky s datem 3. června roku 2026 do svého cíle. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji taky středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete, z toho vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na známou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Tak, ta středeční indicie tedy zní: původně byla plánována jako manželka syna, ovšem nakonec si vzala jeho otce, bylo jí 14 let. Tak to byla středeční indicie, nebojte se, ještě bude čtvrteční a potom bude páteční a tam vlastně se tak potom Miloš dá takovou malou pikonápovědničku, abyste věděli, co hledáme. Když tady je to asi jasné, tady asi hledáme nějakou osobnost, nějakou osobu, takže hledáme určitě kdo. Nebo kdy? Možná taky kdy. No a nebo možná taky kde? Samozřejmě. Ale to už je na vás, nebojte se, v pátek se to dovíme. Tak a ještě tedy, než se rozloučíme úplně, tak vám samozřejmě připomínám, protože fakt se mi to hromadí. Já to tak jako opakuju, už si pořád, že musíte říkat, že co ten junák blbne, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. Takže pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a já rád plním vaše přáníčka, tak vy svá přáníčka musíte dát vědět jako tak dobře v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Můžete mi to namluvit vaším hláskem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, tedy 7 dnů v týdnu, nepřetržitě, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní, tedy přáníčko v konkrétní den a chcete konkrétní titul písničky, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět s dostatečným předstihem, protože abychom to všechno stačili zařadit. To víte, taky máme dramaturgii tohoto pořadu, tak aby to zaznělo, abychom to stačili tedy připravit, abychom tu písničku zařadili do takzvaného playlistu a podobně. Takže tak. A potom ještě bych na vás mám takovou prosbičku. Já vím, že třeba, když to nejde, no tak to nejde, ale když mi napíšete a zahrajte pěknou písničku a vy si ji nevyberete, a mě to mrzí, protože co když já vám nevyberu pěknou písničku a vy budete zklamáni, anebo podle mě je to pěkná písnička, ale vám nevyhovuje. Takže když si tu písničku vyberete, ten titul, tak to bude výborný. To budeme, moji milí posluchači, spolu ladit, až to bude krásné. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Napajedlích na Zlínsku je nově otevřené sportoviště a dětské hřiště v lokalitě Malina 2. Karolinka na Vsetínsku nově ušetří ročně víc než 80% energie na veřejném osvětlení. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Dnes bude v našem kraji zataženo s deštěm a nejvýše naměříme až 19 stupňů. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín ve Zlatém jablku je Matěj Naradilek a jsou tu zprávy. Pěkné dopoledne. Nově upravené hřiště a sportoviště mohou od začátku tohoto týdne využívat malí i velcí sportovci v lokalitě Malina 2 v Napajedlích na Zlínsku. Projekt město zahájilo loni v říjnu, a to v rámci první etapy revitalizace dětských hřišť. Pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
2: Děti mohou využívat řadu nových herních prvků, například velkou herní věž s tobogánem, trampolínu nebo skluzavku s lezeckou stěnou. Nové sportoviště je určeno pro fotbal, volejbal, basketbal i další míčové hry. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly 6,4 milionu korun.
0: V Karolince na Vsetínsku skončila rozsáhlá modernizace veřejného osvětlení. Původních 381 svítidel nahradila nová s úspornou LED technologií. Spotřeba elektrické energie díky tomu klesla o 82%. Podle nezávislého radního Vlastimila Rapanta tak město výrazně překonalo dotační podmínku, která požadovala minimální úsporu 30%.
3: Městu to přináší výrazné finanční, ale i ekologické přínosy. Město ročně ušetří více než 90 megawatt hodin elektrické energie, což při současných cenách představuje přibližně 225 tisíc korun ročně.
0: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
0: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a mohou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Výjimečně je tu i možnost bouřky. K večeru začnou srážky slábnout a ubývat, ale hlavně na Valašsku se mohou udržet déle. Přes den povane slabý vítr jižních směrů, který se bude postupně měnit na západní až severozápadní. K večeru bude opět slábnout. Na teploměru dnes nejvýše naměříme v rozmezí 16 a 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 u Kunovic na Uherskohradišťsku je provizorní světelná signalizace. Provádí zde totiž opravu vozovky. Ze zpráv bylo vše a teď už dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, které můžete slyšet, ale i vidět, a to v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4:50 a právě posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes naposled živě ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. 66. ročník Zlín Film Festivalu totiž končí. Takže pokud jste to ještě nestihli, dnes máte poslední příležitost dorazit za námi a mít tak možnost zažít kouzlo živého vysílání. Na Český rozhlas Zlín můžete narazit i v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. A já už se za chvíli spojím s kolegyní Annou Randárovou, která se dnes o návštěvníky stará. Teď je ale čas na písničky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín.
6: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Taky v poslední den Zlín Film Festivalu pro vás Český rozhlas Zlín vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale také v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem dnes provází moderátorka Anna Randárová, se kterou jsem ve spojení. Hezké dopoledne do parku.
1: Ahoj, zdravím tě i všichni naše posluchače.
0: Aničko, co všechno si můžou příchozí v rozhlasové dílně v parku Komenského vyzkoušet?
1: Mohou si vlastně vyzkoušet naši práci. Můžou si vyzkoušet, jaké je to dělat rozhovor s některou osobností. Třeba jenom jako příklad uvedu, máme tady třeba Šreka, můžou si popovídat s Pokáčem, nebo třeba i s Wednesday Addamsovou, nebo nově i s Dašou. No a taky si můžou naši hosté vyzkoušet to, jaká je práce zprávaře. Máme tady připravené speciální festivalové zprávy a ty si mohou přečíst a tedy zkusit si, jak to vlastně u nás v práci chodí.
0: Rozhlasová dílna je v parku Komenského už od začátku festivalu. Jaké setkání ti za tu dobu nejvíce utkvělo v paměti?
1: Je těžké vybrat jenom jedno, protože mě moc těší, když se posluchači i třeba s dětmi, které jdou kolem, můžeme setkat takhle tváří tvář. Ale je pravda, že za mnou přišla jedna posluchačka, která nás zná opravdu jen po jménech, a takže jsme se mohli konečně seznámit i osobně a to bylo moc hezké. To bylo moc hezké, že právě i díky festivalu tady to setkávání může proběhnout a takže, ale vážíme si jako každého, kdo za námi přišel a může přijít ještě i během dnešního dne?
0: Ty jsi mi to v podstatě vzala z pusy. Dnes je rozhlasová dílna v parku Komenského otevřená naposledy. Dokdy tam můžou lidé přijít?
1: Mohou přijít do 17 hodin, s tím, že je akorát pauza mezi jednou a druhou hodinou a ten plán je do 17 hodin. My doufáme, že nás tedy počasí nevyžene dřív, protože se možná na nás chystá nějaký déšť, ale pokud tedy počasí bude přát, tak do 17 hodin se budeme moc těšit.
0: Říká naše kolegyně moderátorka Anna Randárová, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v Komenského parku ve Zlíně. Aničko, tak si ten poslední den s našimi posluchači užij.
1: Já moc děkuju a budu se těšit na setkání. Naslyšenou.
0: A připomínám, že ještě můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud vysíláme i teď.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vila ve zlínské čtvrti Lazy stojí u lesa uprostřed zeleně. Do roku 1950 v ní žila rodina jednoho z baťovských ředitelů Františka Maloty a jeho ženy Julie, dnes děti z dětského domova. Vila podle návrhu Vladimíra Karfíka upoutá sedlovou střechou s výraznými komíny i omítnutou fasádou, vevnitř například velkorysým vybavením a dřevěným schodištěm. Je jednou z nejzachovalejších zlínských vil postavených za druhé světové války a vy se do ní můžete podívat v reportáži z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je 20 minut po desáté. Dnešní vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, bude patřit Cylonu. Jak tohle umělé vlákno vzniklo, přiblíží Martin Písařík. A pokud to ještě náhodou nevíte, tento sympatický herec bude od 11 hodin i hostem v našem improvizovaném studiu tady v obchodním centru Zlaté jablko. Tak si ho nenechte ujít.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Cylon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Cylon byl na světě. Cylon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Cylonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Cylon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly Cylonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: byl čas pro Phila Collinse. A teď je čas na kulturní pozvánku. Ta bude plná hravosti a fantazie. Letos si připomínáme sté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých scénáristů, Miloše Macourka. A já už vás za okamžik pozvu na výstavu tohoto kroměřížského rodáka. Hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Zítra má.

0: Jeho styl byl založený na hravé fantazii, laskavém humoru, absurditě a ironii. Spisovatel, básník, dramatik a scénárista Miloš Macourek patřil k nejplodnějším autorům své doby. Kdo by neznal Arabelu, Macha a Šebestovou, nebo povedenou vodnickou rodinku z komedie Jak utopit doktora Mráčka? Výstava velikána československé kinematografie Miloš Macourek, králem fantazie, se teď bude k vidění v muzeu Kroměřížska. A já už mám na telefonu kurátorku expozice Martinu Malou. Hezké dopoledne do Kroměříže.
1: Pěkné dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Zlín.
0: Paní Malá, kdy a kde bude výstava k vidění?
1: Výstava bude k vidění v hlavní budově muzea Kroměřížska, která se nachází na Velkém náměstí v Kroměříži.
0: Co všechno návštěvníci expozice uvidí?
1: Jméno Miloše Macourka je spojeno především s tvorbou pro děti. Návštěvníci se ocitnou přímo v příběhu televizního seriálu Arabela, pohádky Jezerní královna a komedie Dívka na koštěti. A zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na postavičky Macha a Šebestové, kterým podobu vtisknul výtvarník Adolf Born.
0: Buďte ještě malinko konkrétnější, co všechno budeme moci na výstavě zažít.
1: Návštěvníci si prohlédnou kostýmy a rekvizity ze zmíněných pohádek. Vystaveny budou například šaty princezen Arabely a Xénie, oblečení královny a krále, kostým pana Viga nebo čaroděje Rumburaka. Chybět nebude ani kouzelný prsten. Jednu místnost máme stylizovánu jako Macourkovu pracovnu, kterou zdobí filmové plakáty a návštěvníci zde dále najdou například korespondenci Macourka s básníky Hrubínem a Holanem nebo s neteří Ludmilou Macourkovou. A také takové unikáty, jako je Macourkova křestní košilka nebo dřevěný koník, se kterým si hrál jako dítě.
0: Prozraďte, je součástí výstavy i Macourkova tvorba pro dospělé?
1: Ano, samozřejmě je, i když zrovna u Macourka se někdy těžko rozděluje, co vytvořil pro děti a co pro dospělé, protože byl mistrem žánru, který bychom mohli označit za rodinnou komedii. Tohoto ranku návštěvníkům nabídneme komedie Což takhle dát si špenát, Šest medvědů s cibulkou nebo Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách.
0: Odkud jste exponáty získali?
1: Předměty pocházejí doslova z celé republiky. Kostýmy máme zapůjčeny z filmového studia Barrandov, plakáty od soukromého sběratele pana Vítězslava Tichého, fotografie a osobní předměty nám poskytla rodina Macourková, zastoupená Macourkovou vnučkou Anou a neteří Ludmilou. Staré lavice, které jsou součástí čarodějnické školy pro Saxánů, jsou ze sbírek muzea Komenského v Přerově, exponát medvěda z Národního muzea, další exponáty jsou z Vlastivědného muzea z Olomouce, ze Zlínského muzea Jihovýchodní Moravy a některé samozřejmě také z našich sbírek.
0: Já vím, že vy máte pro návštěvníky připraveno i něco opravdu speciálního. Co to bude?
1: Výstava je interaktivní. To znamená, že spoustu věcí si návštěvníci, zejména děti, budou moci vyzkoušet. Například posadit se s korunou, žezlem a jablkem na královský trůn, lovit a třídit perly pro jezerní královnu, prolézt obří kremlí, vytvořit si vlastní čarodějnický lektvár a mnoho dalšího.
0: Tak pojďme ještě jednou říct, kde a dokdy bude výstava Miloš Macourek králem fantazie k vidění.
1: Výstavu otevře vernisáž zítra, tedy ve čtvrtek 4. června v 16:30 hodin. K vidění bude až do 20. září v muzeu Kroměřížska.
0: Do Kroměříže nás pozvala kurátorka expozice Martina Malá. Ať se zítřejší vernisáž vydaří.
1: Děkuji pěkně a naslyšenou.
0: A teď je čas na písničky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Máte ve svém okolí někoho, kdo se potýká se závislostí, nebo se to týká přímo vás? Kdy je čas začít něco měnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli od 11. s terapeutem Adamem Schmidtem probereme, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. Na rozhovory o tom, jak mít dušu v péří, i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jaké jste si zpívali? Za 16 minut už bude 11. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Naše první společná hodina jde do finále. Uzavřou ji babské rady. Ty vás dnes naučí, jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost. Rozhoduje o tom řez stonku i předměty umístěné v sousedství.
1: Babské rady.
2: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: I dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín je velká show. A to se je ve své polovině. Já doufám, že si nenecháte ujít ani druhou hodinu. K druhému mikrofonu totiž usedne herec, dabér, muzikant a světoběžník Martin Písařík. Tak zůstaňte s námi. A pokud jste poblíž zlínského obchodního centra Zlaté jablko, přijďte za námi. Svého hosta se budu ptát nejenom na jeho role, ale třeba i na jeho motorkářská dobrodružství.
1: Český rozhlas Zlín,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně končí filmový festival pro děti. Cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka. Ve zdravotním středisku ve Vlčnově chce obec vybudovat další ordinace pro lékaře. OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji chladnější počasí se srážkami a na teploměru naměříme okolo 19 stupňů. Hezkou středu přeje ze Zlatého jablka od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín Matěj Neradilek. Závěrečný den Zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
2: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
3: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel dvou centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
4: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Vlčnov na Uhersko-Brodsku koupil za 6 milionů korun 2/3 objektu zdravotního střediska. Budovu chce opravit a připravit v ní další ordinace pro lékaře. Pokračuje starosta Vlčnova Petr Kašpařík z Hnutí STAN.
5: Máme ve Vlčnově dva obvodní lékaře, jednoho zubaře, ale ty nejsou na tom zdravotním středisku, jsou v jinších objektech. Chtěli bychom všechny tyto služby zcentralizovat, abychom právě mohli nabídnout lidem takovou vlčnovskou polikliniku a třeba do budoucna nabídli prostory i nějakým novým lékařům.
0: V současné době na zdravotním středisku působí obvodní lékařka, dětská lékařka, zubařka a gynekoložka. Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
6: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
7: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
8: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožní, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
7: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo, od jeho západu postupně občas s přeháňkami nebo deštěm. Na teploměru nejvýše naměříme v rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Středová se střetla dvě osobní vozidla a to už byla poslední informace z tohoto zpravodajského přehledu Českého rozhlasu Zlín. Matěj Neradilek přeje hezký poslech našeho dalšího vysílání a teď pokračujeme živě z obchodního centra Zlaté jablko.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je středa, 3. června, máme pár minut po 11. a vy posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín, dnes se Silvií Pospíšilovou. Určitě slyšíte ten šum kolem. No, v obchodním centru Zlaté jablko to prostě žije. A my i v závěrečném dni Zlín Film Festivalu vysíláme právě odtud. A věříme, že brzy dorazí náš avizovaný host, charismatický muž, herec, dabér, muzikant, světoběžník a také scout Martin Písařík. Tak Martine, spěchejte za námi.
1: Český rozhlas Zlín. Má.

0: Většina diváků si ho spojuje hlavně s rolí doktora Oskara Všetečky v Ordinaci růžové zahradě. Z filmů je známý například z komedie Snowboardiáci, z fantasy pohádky Princezna zakletá v čase nebo pohádky A džíji rytíři. Martin Písař říkal, není jen seriálový, filmový a divadelní herec. Dabuje, zpívá a také s velkou vášní cestuje. Zkrátka, neví co dřív. O to víc jsem ráda, že si našel čas a přijal pozvání k rozhovoru. Zdravím vás, Martine.
1: Krásné dopoledne vlastně teď.
0: Musel jste se trošičku zorientovat. Ještě jednou hezké dopoledne. Martine, na chodníku slávy u Zlínského velkého kina včera přibyly dvě hvězdy a jedna z nich je vaše. Jaký je to pocit?
1: No, pořád to vlastně vstřebávám. Já nejsem úplně typ člověka, který umí přijímat chválu nebo díky. Já sám vím, na čem musím pracovat, co umím, co neumím. A vlastně nejdřív jsem reagoval tak, že to je nějaký ocenění toho, že jsem jako něco dokázal a měl bych skončit. Ale nakonec jsem si vlastně uvědomil, že to není hvězda za to, že jsem jako už na sklonku své jako kariéry, ale naopak je to spíš jako hvězda za to, že bych měl pokračovat v tom, co dělám. Beru to jako velký závazek. A dneska se tam chci jako jít podívat, než ji někdo třeba jako vydloubne nebo znehodnotí.
0: Budete se kochat vlastní hvězdou, to je hezké. Vy jste si chtěl festival se svými syny užít. Mm-hmm. Podařilo se nebo vám něco zhatilo plány?
1: No, já musím říct, že jako je tady úžasně postaráno jak o diváky a návštěvníky festivalu, tak o nás, kteří sem jedeme něco prezentovat. A vlastně měl jsem docela nabitý program včera i dnes, a naštěstí jsem dostal k dispozici jenom vlastně jako kruce delegátku Magdu, která se o kluky stará, takže vlastně už byli na několika filmech, teď půjdou na další film a vlastně trošku za mě dělá tu tatínkovskou práci, protože musím jako plnit ty milé povinnosti, které jako vůči festivalu mám.
0: A bude ještě nějaká milá povinnost dneska, kromě té současné, aktuální?
1: Ano, ano, budu součástí gala večera, večer, takže mám ještě odpoledne zkoušku a budu předávat někomu cenu, tak doufám, že ten člověk, co mu budu předávat tu cenu, mě bude aspoň trochu znát a bude vědět, kdo jsem, ale vzal jsem si na to v oblek a budu vypadat fakt aspoň jako slušně oblečený.
0: Vaši synové se na filmy stihli podívat, co vy? Viděl jste některý?
1: Já vůbec. Já teda musím říct, že opravdu včera jsem pendloval mezi asi třema místama, kdy byly různý rozhovory, setkávání, ale vlastně bylo to pro mě příjemný a pro mě to ani není tak o tom něco vidět, ale spíš o té komunikaci a o tom setkávání s lidma. A je na tomhle festivalu je skvělý to, že vlastně jsme pořád uprostřed toho dění a kdykoliv se někde zastavím, tak mě někdo může oslovit, můžem si něco říct nebo se vyfotit, takže já to beru tak, že vlastně i mezi přebíháním, mezi jednotlivýma jakoby povinnostma mám čas na to věnovat se i lidem.
0: Člověk by řekl, že na festivalu trošičku si odfrknete a zpomalíte a ono je to pořád o tom čase a o tom, co člověk i musí. Nemáte občas strach, že vás to semele, to pracovní nasazení, to vytížení?
1: Mám poměrně často, ale nesmím si to jako na sebe nechat dopadnout. Je to tak, že vlastně těch věcí, jak jste jako na začátku mě jako uváděla, tak jsem se vlastně vyděsil, kolik toho dělám. Ale je to tak, že jsem si to sám vybral, když je mi nejhůř, říkám si, že už to nezvládnu, tak vlastně si pak říkám, měl bych být vlastně vděčný za to, že tu práci mám, že všechno, co jsem si vymyslel, že budu dělat, dělám. A jenom je toho občas hodně, ale něco mě vždycky jako nakopne. Buď je to obětí dětí, anebo kořalka.
0: Což se na Moravě hodí. No. Herec Martin Písařík je hostem Dobrého dopoledne v Českém rozhlase Zlín. Jak vzpomíná na svoji první filmovou roli? I na to se zeptám po písničce.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Dospívala Madonna a my jsme zpět. Od druhého mikrofonu se na mě usmívá náš dnešní host, herec Martin Písařík. Martine, vy jste si jako dítě zahrál u Karla Kachyni ve snímku Městem chodí Mikuláš. Jaká to byla zkušenost?
1: Bylo to každopádně velmi zvláštní, protože nešel jsem tam, nebo rodiče mě na ten konkurs nedali proto, abych byl herec nebo abych hrál. Vlastně nechápu doteď ten poput, proč rodiče mě na ten konkurs přihlásili. Možná jenom jsem byl tak divoký a hlučný, že se mě chtěli na chvilku nějako zbavit a řekli, tak ať to dělám někde před kamerou. A nakonec ten konkurs jsem jako udělal, i když přes se ten film začal točit a realizovat až asi po roce, takže jsem na to úplně zapomněl, ale bylo mi asi 11. Byl jsem vlastně dítě, takže jsem si vůbec neuvědomoval, co dělám, byla to spíš pro mě zábava, hra, chodil jsem někam, tam mi říkali, co mám říkat, tak jsem to říkal. Měl jsem tam jako v roli, že jako jsem ten tvrdý, drsnej kluk, takže jsem měl cigáro a mluvil jsem sprostě, za což mi babička vynadala, takže tam jsem ještě jako nechápal ten rozdíl mezi tím, co člověk hraje a co člověk opravdu je. Takže v tom to bylo složitý, ale díky tomu jsem potom vlastně přišel do dramatického kroužku v divadle Radar v pražských Holešovicích. No a tam už jsem začal se trošku tomu věnovat, tomu hraní a blbnutí, a až mě to vlastně přivedlo k přijímacím zkouškám na pražskou konzervatoř.
0: Takže ne první zkušenost filmová, ale amatérské divadlo bylo to, co způsobilo, že jste si řekl, jo, tomuhle se chci věnovat.
1: Ano, ano. Ta filmová zkušenost byla vlastně jenom taková hra a zábava a až v tom amatérském divadle mi došlo, že to je drill, dřina a řemeslo a že bych se měl něco učit. Samozřejmě jako obecně si říkám, není to povinnost projít nějakou školou, aby člověk se mohl věnovat herectví, ale je to lepší a já to beru jako řemeslo, který je potřeba se nějakým způsobem naučit a v něčem se vyvíjet.
0: Ještě pojďme u toho snímku zůstat. Jaký byl Karel Kachyně režisér?
1: Já si pamatuju vlastně, že to byl takovej milej, ale velmi precizní a vlastně občas i přísnej strejda. A paradoxně mě pak obsadil ještě jednou, ale to spíš taky byla jenom taková komparzní rolička, takže nemyslím si, že kdyby teď tu mezi námi byl, že by si mě nějak výrazně pamatoval, ale co mi určitě dal, přestože jsem byl dítě, byla nějaká disciplína, to, že ta práce má nějaký pravidla, že musí být určitá dochvilnost, kterou jsem dneska málem nedokázal, omlouvám se předem.
0: Už je vám odpuštěno.
1: Omlouvám se. Ale a že prostě ta práce má nějaký pravidla, který je potřeba dodržovat, no.
0: Když se budeme ještě chvilku toulat minulostí, kdo vás nejvíc v herectví ovlivnil? Byl to někdo z kolegů, nějaký váš herecký idol, některý z režisérů?
1: Já měl jako to velký štěstí, že jsem byl mnoho let v angažmá v divadle ABC pod vedením Milana Schejbala a měl jsem krásnou příležitost zahrát si s Borisem Reznerem například ve hře, to si to nespomenu, ale každopádně to byla zkušenost toho přístupu, té profesionality, nadhledu, drzosti, jako vlastně všech jako věcí, které by ten herec měl mít. A to je, tam jsem viděl to herectví v té čisté krystalické formě. Zároveň jsem vedle sebe, nebo já byl vedle pana Lubomíra Lipského, v divadle jsme měli spolu šatnu, kdy jsem viděl, že Mireček prostě, ať mu bylo, kolik mu bylo, chodil včas, zkoušel, byla s ním legrace. A tam jsem si uvědomil, jak kolikrát my mladí jsme řekli, ježiš, za 10 minut už budou dvě, končí zkouška, tak já už běžím na dabing, už na to kašlu. A on tam do poslední chvíle seděl a pracoval a tam jsem si říkal, ne, nesmím to vzdát, nesmím se nechat ukolíbat tím, že vlastně ten čas mi patří a že si můžu dělat, co chci. A tohle pro mě byla velká zkušenost. A v rychlosti, včera jsem se tady potkal s panem Petrem Kostkou a to je taky jako člověk, který mě velmi, jako, velmi inspiroval a doteď inspiruje.
0: Pan Rezner, pan Lubomír Lipský, pan Kostka, vy se vynacházíte ve vybrané společnosti.
1: Ano.
0: Působíte na několika divadelních scénách. Co všechno musí do sebe zapadnout, aby se herec všude cítil komfortně?
1: No, myslím si, že si právě nesmí uvědomit ten nekomfort, ale já to mám tak a myslím, že většina herců, že jakmile začne to představení, tak všechno jde stranou. Ne vždycky, samozřejmě je to úplně komfortní, jak říkáte, člověk je nemocnej, unavený, vyčerpaný, ale hrát musí ale je pravda, že ta zvláštní chemie, proto taky divadlo miluju, protože to spojení mezi divákem a hercem je tak silný, že vlastně si navzájem něco dáváme a předáváme. A vlastně není to tak, že diváci pasivně sedí a my se dřeme, ale vlastně ten divák, jak reaguje a co z toho jde, z toho obecenstva, tak to nás vlastně nabíjí. A to jsou ty chvíle, proč to má smysl dělat.
0: To vaše rozkročení mezi hereckými disciplínami je skutečně široké. Od divadla, filmu, seriálu až po muzikál. Jak vzpomínáte na Franca Villona?
1: Tak to zrovna jsme opět u Petra Kostky, protože muzikál Já, François Villon, což byl jeden vlastně z prvních muzikálů Ondry Brzobohatýho, který napsal, kdy ještě pan Pavel Vrba a Jiří Hubač vlastně byli autoři textu a libreta. Takže opravdu velká jména. A já jsem si mohl zahrát básníka Villona, takže já byl rozpolcený, energický. A musím říct, že to bylo to představení a už jsem takový moc jako nezažil, že jsem přišel do divadla, stal jsem se básníkem. Já jsem teda pak nechodil domů, protože jsem samozřejmě tím básníkem byl i v noci a do rána a prostě byl jsem François Villon. A pan Kostka tam měl krásnou, jako jednu z těch rolí okolo starého cigána, který má takový jako monolog o tom, co znamená život. A doteďka si to pamatuju. Včera jsem vlastně o tom s někým mluvil, tady z těch mladých young stars, že by si to měli třeba poslechnout, protože to byl krásný recept na to, jak vnímat život a herectví potažmo.
0: Je čas na písničku, ale i po ní tady bude náš host, herec Martin Písařík. Tak nikam neodcházejte.
2: Dnešní děti znají dokonale svět aplikací. Ve Zlíně ale žije muž, který už čtvrt století pomáhá mladým lidem objevovat svět, který se do žádného mobilu nevejde. Přátelství a skautských hodnot. Leoš Hrdlička stojí v čele 6. skautského střediska ve Zlíně a to se pod jeho vedením zařadilo mezi největší v Česku a za svou obětavou práci s dětmi a mládeží získal ocenění osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Co myslíte vy? Co je pro dnešní děti větší dobrodružství? Jeden den bez Wi-Fi nebo jedna noc ve stanu? Leoš Hrdlička bude už 4. června hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Povídat si s ním bude Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: My si rozhodně nemyslíme, že budeme žít na věky, ale hodláme si tady ten společný čas s Martinem Písaříkem užít. Martine, zůstaňme ještě chvilku u divadla. Co je vašemu naturelu bližší? Komediální nebo vážná role?
1: No tak mě, jako já, kdybych měl říct, co bych si někdy přál, tak samozřejmě ta vážná role, ale já i když dostanu vážnou roli, tak je to nakonec komedie, protože samozřejmě jsem, jaký jsem poměrně veselý člověk a baví mě lidi bavit. Myslím si, že v dnešní době, ale vlastně v jakýkoliv době, lidi do divadla chodí hlavně se pobavit, ale zároveň nejde jenom o to vypnout, ale i to divadlo by mělo něco přinášet. A v tom jsou třeba i ta vážná témata, aby si diváci jako viděli příběhy, které se jich buď můžou dotýkat, nebo jim něco připomínají a můžou se tím buď jako inspirovat, nebo něco si v tom životě svým upravit, anebo minimálně uvědomit. Takže já bych si strašně přál hrát nějaký vážné věci, ale zatím je to spíš jako ta legrace, no.
0: Pojďme to říct do éteru. Nějaká vysněná role?
1: No tak to jsou samozřejmě takový ty velký role, ty Sirány a tak, že jo, a Hamleti. A splnil jsem si už Romea v Městském divadle v Mostě, ale hrálo se to málo, právě proto, že tam byla na pokladně jedna paní, která, já jsem tam u toho byl, když se šli lidi koupit lístky na Romea, tak řekla, na to nechoďte, to je smutný, běžte radši na Poprask na Laguně, jo. Takže vlastně tam už bylo jasný, že lidi se chtějí hlavně bavit, včetně paní pokladní.
0: A přitom Romeo ve vašem podání byl určitě veselý, že ano?
1: Ano, byl veselý, akorát byli trošku, my jsme to hráli hodně pro studenty a já nevím proč, ale pamatuju si, že když jsem vlez na jeviště při jednom představení dopoledním, tak se ozvalo z té první řady u těch děvčat, to je on, jo. Takže byli docela zklamaný. A tam jsem si říkal, dobrý, musím to urvat, musí si mě zamilovat, mám na to 2,5 hodiny, tak snad se to povedlo, ale je to samozřejmě už 20-30 let zpátky.
0: A když budete ještě vzpomínat, byla nějaká role, která vás skutečně jako hodně potrápila, ke které jste si musel najít cestu?
1: Určitě. A myslím si, že to je zrovna jedna z posledních rolí v divadle Na Fidlovačce, který beru jako takový svoje domovský divadlo. A to pořád ještě hrajeme. Všechny zvu a doporučuji Válka Rouzových, kdy já už jsem se posunul z těch figurek a z takových těch legračních chlapečků najednou prostě na Douglase, jo. Takže a hraju tam s Anetou Krejčíkovou, která je pudovka. To je prostě herečka, to je puďák. A já jsem spíš přes tu hlavu, já to musím mít matematicky vymyšlený, aby to fungovalo. A během těch zkoušek to bylo vlastně těžký v tom, že ona byla hrozně jako napřed a měla strašný energie a já jsem pořád chodil pod ní a říkám si, no to nevyhrajem, tady hrajem o tom, že to je prostě válka, soud a nakonec se to nějak srovnalo, teď to milujem oba to představení, ale vím, že jsem se s tím hodně trápil, že jsem dost pochyboval o tom, jestli jsem herec.
0: Jste. Dabing je vaší další disciplínou, které se věnujete. Jak se připravujete na dabingovou roli? Kolikrát si musíte ten text pročíst, abyste se v něm našel?
1: Já si pamatuju, že vlastně když jsem začínal s dabingem, tak to ještě bylo v České televizi na Dabing Street, kde běžely všechny studia. Herci mezi tím čekali na ten svůj prostě part, tak tam se scházeli, takže tam byly desítky lidí. Dabovalo se společně, takže i vedle mě byl pan Brabec, nebo pan Tepfr, Zlatá Adamovská, já jsem vyplašený, jsem musel vedle nich pracovat a to mě taky učilo nějakou jako uklidnit se a vydržet to a zvládnout to a zároveň poslouchat je a zjistit, že taky občas udělají chybu, jo, že vlastně se to dá, že se to může, že jsou to taky jenom lidi, no ale teď je to tak, že se dabuje po jednom a vlastně já přijdu, často vím třeba, co dělám, ale vlastně jede se rovnou, já si to ani nepřečtu. Když je to věc do kin nebo nějaká jako licencovaná záležitost, tak se třeba na tu scénu podívám, natočíme to, nebo po větě. Jo, když jsme dělali Avatara, tak samozřejmě tam se to jede opravdu precizně po větách, ale zase je to tak, že se nesmí prozradit děj, takže já vlastně dabuju, mám černou obrazovku, tam je kolečko, kde vidím jenom pusu a vůbec nevím, co se tam děje a režisér mi řekne, teď jedeš na velrybě jo, a tamhle mluvíš se svým synem a něco mu říkáš, takže je to, pak je to taková jako dobrodružná detektivka.
0: Já myslím, že my běžní lidé si to nedokážeme ani představit. Vy jste v dabinku byl součástí také unikátního českého animovaného projektu výtvarnice a režisérky Elišky Podzimkové Plešouni. Jaká to byla práce?
1: To byla velmi jako poctivá práce a já jsem to bral strašně zodpovědně. Protože když něco vlastně jako mluvíte a teprve potom se to bude jako animovat, že to není jako vlastně dabing, že ten hlas je jako to první, co vlastně ten animátor pak bude jako zpracovávat do té jako vizuální podoby, tak to je velká zodpovědnost. A celý ten projekt, byl jsem rád, že jako jsem toho součástí a jsem rád, nebo doufám, že jsem to nějak jako se ctí zvládnul, no. Ale opravdu jsem to jako, nepřišel jsem do toho studia s tím, že jsem ten dabér a že to za 15 minut uděláme, to rozhodně ne.
0: My jsme vlastně kolegové. Vy jste pracoval a stále ještě spolupracujete s Českým rozhlasem Zlín na seriálu Co v učebnicích nebylo. Jak moc to rozšířilo vaše obzory?
1: Já jsem se zaradoval, protože najednou dostanu do mailu 30 příběhů každý týden o tom zajímavosti o světě a z geografický a ze zvířecí říše a o všem možným, tak jsem si myslel, jak budu chytrej a budu machrovat, ale jak to pak přečtu za sebou, tak já už si nic jako moc nepamatuju, takže to mě trošku trápí. Pár věcí vím, takže jako to, že prostě ten lední medvěd nemá bílý chlupy, ale že jsou vlastně průhledný, tak tím jako pořád jako ještě občas takhle zaujmu. Ale to je tak jako všechno, takže zas tak chytrej nejsem, jenom to jako asi nějak dobře přečtu.
0: Je dobré si to načíst. S hercem Martinem Písaříkem si povídáme a povídat si budeme i po písničce. Tentokrát to ale nebude o divadle a filmu. My totiž vyrazíme do světa. A s Martinem jak jinak než na motorce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 36 minut po 11. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes naposled živě z obchodního centra Zlaté jablko. No a hostem u mikrofonu je herec, dabér, muzikant a teď hlavně cestovatel Martin Písařík. Martine, není tajemstvím, že motorka je prostě vaše srdcovka.
1: Ano.
0: Jste spíš kochací typ nebo milujete rychlost?
1: Já jsem kochací typ. Já jako nemám moc v sobě toho adrenalinu, opravdu ne. Je to tak, že na té motorce, přestože jsem asi projel kus světa, dá se říct, díky cestě do Iráku a hlavně po Africe, ale celý to bylo jenom o tom dostat se z bodu A do bodu B. Já jsem se jako neužíval nějaký útrapy a nejsem úplně zručný endurojezdec, takže pro mě je to spíš krásný pocit toho, že člověk cítí vůně, cítí ten vzduch, je zabalený, je to vlastně takový malej byteček na těch dvou kolech a to jako tím, že jsem takový jako tramp, tak mě to vlastně jako pomáhá se spíš dostat někam rychlejc a v tom to je, takže já jsem kochač.
0: No, vy jste zmínil byteček, ale i z toho bytečku občas člověk může vypadnout.

0: hýbali řídítka, a já jsem pak padal často a v Mauretánii jsem měl jako velký a špatný pád, kdy jsem měl ztrátu vědomí, motorka byla omlácená z obou stran, takže se mnou spadla na jednu stranu, na druhou. A naštěstí jsem se probral a byl jsem jenom trošku polámaný, ale od té doby, kdykoliv jako vjedu do písku nebo se mi ta motorka rozkejve, tak já se jako kous, nějak se mi to celý jako zastaví a potřebuji to odblokovat, no. A od toho jsou jako je spousta dobrých enduro škol, tak vřele všem doporučuji, nepodceňujte to, abyste se učit, no.
1: Vás si motorka našla i pracovně. Pro Českou televizi jste natáčel seriál Po jedné stopě s cestovatelem Igorem Brezovarem. Znali jste se už před natáčením?
0: Vlastně neznali, nebo respektive ano, ono to tak jako vypadá a Igor to občas tak prezentuje, že Česká televize přišla s nějakým návrhem a vzala tam nějaký ksicht a jeho jako zkušenýho cestovatele, ale je to tak, že celý to vzniklo jako úplně jiný projekt pro úplně jinou stanici a nakonec to se to nerealizovalo a já jsem se s Igorem potkal právě za úplně jiných podmínek a rozhodl jsem se, že to prostě dotáhnu. A měl jsem to štěstí, že jsem se potkal se správnýma lidma, vlastně s Renem Šírem ze společnosti Life Report, který je vlastně koproducentem toho. No a pustili jsme se do toho, že to jako vyrobíme společně s Českou televizí. A pro mě to byla taková prestiž a čest, že vlastně ty naše cesty a to naše dobrodružství může odvysílat právě Česká televize.
1: Ono, aby to fungovalo mezi dvěma, tak tam musí být určitá chemie. Bylo to s Igorem na první dobrou, nebo jste si k sobě museli najít cestu?
0: Bylo to na první dobrou, protože jsme se potkali spolu v hospodě, takže tam to šlo rychle. A zjistili jsme, že jsme oba jako otevřený, upovídaný. A co myslím, že tam je nejvíc, že máme rádi lidi. A to je to na těch cestách, myslím, i pro diváka zajímavý, že se lidi nebojíme, mluvíme s nima, chodíme k ním domů, nad nikoho, jak se před nikým se neponižují, nad nikoho se nepovyšují. A myslím, že takhle se chováme a to nás s Igorem spojuje. Ale zároveň on je prostě solitér, projel celý svět a já jsem spíš taková jeho jako emotivně nestabilní manželka.
1: A já jsem se právě chtěla zeptat, jestli vás baví ta mužská energie na cestě.
0: No, já sice jezdím tvrdák prostě na motorce po celém světě, ale Igor se tak ke mně vůbec nechová. Takže máme spíš takový partnerský vztah, ale jako s velkou úctou jeden k druhému samozřejmě.
1: V každém partnerském vztahu je ponorka. Někdy, občas. Kdy přišla ta nejhorší?
0: Já myslím, že vlastně ta motorka je skvělá v tom, že během té cesty jsme každý zvlášť, že vlastně si v té helmě pouštíme svoje písničky, když zastavíme, něco natočíme a večer jsme se na sebe těšili, že si spolu prostě posedíme. Horší to měli třeba v doprovodném autě kluci kameramani, který spolu trávili celý den a fakt se nenáviděli. Takže motocykl je dobrý dopravní prostředek i právě proto, že pak není ponorka.
1: Co vás při cestách nejvíc překvapilo?
0: No, mě asi jako překvapilo a pořád, no, překvapuje, že vlastně ten svět není takovej špatný nebo jako jak si myslíme. A to je to, proč cestujeme a proč všem doporučuju cestovat, protože i v těch nejhorších zemích světa jsou lidi, kteří chtějí klid, mír, mají děti a vlastně hezky se o vás postarají a jsou třeba rádi, že tam přijedete, protože jim to dává naději, že ta jejich země a ten jejich život není tak špatný, jak to vypadá.
1: Vy teď připravujete další etapu po Spojených státech. V jaké je to fázi? Kdy je uvidíme?
0: No, to je velká otázka, protože jsem si myslel, že jako takhle by měl vypadat světový formát, že když se vám povede nějaký úspěšný pořad, což si myslím, že pořad Po jedné stopě byl, protože každý díl měl premiérovou sledovanost kolem 250 tisíc diváků a pak na dalších jako na e-vysílání, to samozřejmě nabývalo. Takže teď už ta druhá cesta bude jednoduchá a to. A bohužel prostě je to, jak to je. Přestože Českou televizi miluju, tak je to instituce, s kterou je velmi těžký komunikovat. Takže teď jsme vlastně v situaci, kdy budeme točit, pojedeme, to vypadá, ale kdo to odvysílá a zase si to zaplatíme teď tentokrát úplně sami, to je velká otázka. Pravděpodobně se ten pořad bude muset přejmenovat a jestli tady někdo má nějakou televizní stanici, tak my mu nabízíme tenhle ten skvělý pořad.
1: Cestujeme s Martinem Písaříkem. Bohužel náš čas je neúprostný a my se budeme muset za okamžik loučit. Ale ještě chvilinku máme, tak nikam neodcházejte.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Herec Martin Písařík přijal pozvání k rozhovoru pro Český rozhlas Zlín. Martine, my jsme se hned v úvodu našeho povídání bavili o vašem hektickém období. Jak odpočíváte, když můžete?
1: No, já vlastně neumím odpočívat, takže vlastně si za to můžu sám a nemůžu si stěžovat na nikoho jiného než na sebe. Ale když už můžu odpočívat, tak je to samozřejmě s rodinou, se svýma klukama. Mluvili jsme o tom, že tady jsou, ale já se jich vlastně teď nemoc nevidím na festivalu, ale mám takovou jako chatu, trampskou chatu v lese, kousek od Prahy, která je bez plotu, bez pozemků vlastně, takže ty kluci jako umějí fungovat v lese, žít v lese a je to pro ně naprosto přirozený prostředí a tam jsem daleko vlastně od všeho a to jsou chvíle, kdy jsem opravdu šťastný a kdy se jako odpočinu a trochu kutím a vlastně zjišťuju, že nejsem úplnej nešika, jak to jako vypadá.
0: Pro vás je další srdcovkou scouting. Předáváte ho svým synům?
1: No málo, maximálně jenom v tom, že máme právě tu chatu a že umějí prostě se nějak v lese prostě zabavit a že se nebojí, nebo v noci se bojíme všichni samozřejmě, já taky, ale tvářím se, že ne. Ale tím, že jsem vlastně chodil do skautského oddílu Hoši od Bobří řeky přímo k panu Foglarovi, vlastně ke Střábovi, tak jsem, mě to dalo takovou tu chlapskou energii, tu fair play, to, že když se něco řekne, tak to platí. Příroda mi strašně chybí, hrozně mě nabíjí. Když se dlouho tam nedostanu, tak jsem takový jako lev v kleci, prostě nesvůj, nervózní. A to se snažím klukům předat. Ale takový ty poznat strom podle listů, to ještě jsem neudělal.
0: Co rozdělat oheň bez syrek a zapalovače?
1: No, to už si musíme koupit. Už si musím koupit nějaký takový ten nůž, který má v sobě to křesadlo. Ale to jsou věci, které neumím. Ale mám na chatě sádru a rozhodl jsem se, že jednou jako odlejeme taky nějaký stopy zvířat. Tak doufám, že se nám to povede. No.
0: Máme červen, blíží se prázdniny. Budete mít prostor chopit se kormidla a vyrazit s plachetnicí na moře, protože vím, že máte kapitánské zkoušky.
1: No, bohužel ne, a trošku se bojím, že si nejsem jistý, jestli už mi nepropadly, protože mám český papíry, které jsou asi na 5 let a musí se obnovovat. Dlouho jsem se na loď nedostal, miluju to, mám svoji loď na řece, takže já jsem tak jako, že miluju tu řeku a takový ten klid na té sladké vodě a tu sladkou vůni prostě řeky a tlející listí a ten klid, ale zároveň miluju moře, ale nejsem zase, nemám ten adrenalin, tak když jsou vlny, tak mě je blbě, takže jsem takový zvláštní jako skipper, ale když se poskládá dobrá parta lidí a vypluje se, tak vlastně je to zase něco jako s tou motorkou. Máme ten domeček, který je pohyblivý a to je jako krásný. Když se povede, že fouká a vy se pohybujete bez použití energie, elektřiny a nafty nebo benzínu a jenom za pomoci sil, jako je vítr, tak to je prostě opojný.
0: Kdybyste měl možnost prožít volný den přesně podle svých představ, jaký by byl?
1: Co bych strávil?
0: Od rána až do večera.
1: Jo, den.
0: Velká snídaně, procházka, motorka, co by to
1: ne,
0: bylo?
1: Já si myslím, že by to byla nějaká výřivka s asi s 6 mulatkama. Je to takhle jednoduchý.
0: Tak doufáme, že nás neposlouchá vaše partnerka.
1: Ne, ona to ví. A ona by mi řekla, to si užij, protože ví, že bych za půl hodiny přišel domů.
0: A prosila, ať vám otevře. Prázdniny bývají volným časem i pro herce, ale já, když vás tak poslouchám, pro vás asi ne.
1: No, moc ne. Samozřejmě dřív to tak bývalo, když člověk byl v angažmá, tak vlastně přes léto měl volno a teď je hodně letních scén. Mě teda čeká letní scéna divadla Ungeld, na to se moc těším s představením Vejšlap, ale těch představení není tolik, ale tím, že ještě kromě cestování na motorce, tak ještě jezdím pořad Bedeker pro Českou televizi s Ivankou Jerešovou. A teď točíme Portugalsko, takže vlastně jsme dost často tam. A mezi to já musím ještě vecpat dubbing a tak. Ale letošní léto mám takový jako děravý a budu se samozřejmě snažit to strávit se svýma klukama, co to nejvíc bude.
0: Martine, tak my vám přejeme, ať se ty vaše sny vyplní, ať si ten letní čas užijete. Jo. A děkuju moc za příjemný rozhovor.
1: Já moc děkuju. Krásný den.
2: V trojpodlažní budově tržnice na náměstí práce ve Zlíně jsou dnes malé obchůdky, provozovny i restaurace. V roce 1927 vznikla jako první obchodní dům firmy Baťa, tehdy moderně vybavený takzvaný dům služby. Kde byla ale první prodejna obuvi pod značkou Baťa ve Zlíně a která byla první v republice? Zdeňka Urbanovského se na to zeptám v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Poslechu

0: Dobré dopoledne končí, ale nesmutněte. Odpoledne si ještě naposled můžete užít vysílání ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Pavel Vacek přivítá v našem mobilním studiu herečku Janu Nagyovou. No a Silvie Pospíšilová se pro dnešek loučí. Mějte krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 1 milion korun podpoří Zlínský kraj opravu kostela ve Stříbrnicích. Půlmaraton Zlínského filmového festivalu vynesl přes 93 tisíc korun. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Dnes bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku dostanou na opravu kostela svatého Prokopa 1 milion korun od Zlínského kraje. V havarijním stavu je střecha a krov kostela, do kterého dlouhodobě zatéká. Podle mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové jsou předpokládané náklady na celou opravu přes 2,1 milionu korun.
2: Další finanční prostředky bude obec Stříbrnice i farnost schánět od dárců. Využijí k tomu i benefiční koncert prokopských slavností. Konat se bude přímo v prostorách kostela 27. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Nedělní půlmaraton Zlín Film Festivalu vynesl přes 93 tisíc korun charitativnímu projektu Korunka pomáhá. 1 korunu za každý uběhnutý kilometr, tedy celkem 25 430 korun, věnují organizátoři Šimonovi Veselskému, 17-letému sportovci, který utrpěl zranění po skoku do vody. Ze startovného filmového rodinného běhu se vybralo 67 tisíc. Částku dostane mladý fotbalista Radim Sabák. Peníze mu pomohou s rehabilitací po pádu z výšky. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
3: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Přestože byl mladík loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo a od jihu postupně s přeháňkami nebo deštěm, lokálně i s možností bouřky. Později večer začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 18 až 22 stupňů a vítr povane mírný, jeho západní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na silnici 50 v úseku mezi Kunovicemi a Zlechovem na Uhersko-Hradišťsku kvůli opravě vozovky, tam jsou totiž kolony. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Pohodový poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

To byla polka Antonína Koníčka a Anny Žilkové Užívajme kamarádi. Hrála Boršičanka. No tak to je nám blízké. Třeba zrovna v této hodině si budeme užívat dalších pěkných písniček. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má dnes svátek? U nás Tamary a Kevinové. Kevinové pak mají svátek i na Slovensku, stejně jako Karolíny. Přeji vše dobré. No a vše dobré, hlavně mnoho, mnoho zdraví přeji i bývalému kapelníkovi Mistříňanky, skladateli Antonínovi Pavlušovi. Narodil se 3. června 1947, takže dnes blahopřejeme, no kulaté to Toníku ještě nejsou. Blahopřejeme k 79. narozeninám. A je jasné, že během pořadu zazní i ta nejznámější, nejoblíbenější jeho písnička a mnozí už jistě tuší, ano, je to Mamko vám. Nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cimbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

0: A tak to byla cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče, no a tyto lidové zpíval mužský sbor Revoka z Čejkovic. A už tady mám telefonáty. Na jednom vím, že je paní Anna, na druhém ještě nevím, kdo tam je. Teď tedy beru do vysílání paní Anu Štěpánkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím všechny ve studiu i posluchače. Dneska má od neteře synek 17 roku. Je to hrozně šikovný chlapec. Je to Štěpán Maštalistku rozklet. A jako on se věnuje hudbě, teďka je na gymnáziu.
0: No to je na gymnáziu.
1: Takže opravdu je to chlapec, který ví, co chce v životě. Jo, a zítra ještě navíc dělá autoškolu, takže mu přeji, ať mu to vyjde, ať se mu daří v životě, protože je opravdu šikovnej, sebevědomý a ví, co chce od života.
0: Tak, to je nejdůležitější.
1: Ano.
0: Tak, ať se mu všechno splní, paní Ano, milému Štěpánovi.
1: A od vás mu posílám písničku a děkuji za prostor.
0: Není zač, nasledanou. Tak a teď už ten neznámý či neznámá. Dobrý den, Ostrá.
2: Dobrý den, paní Ostrá. No. Tady Větka Svobodová z Petrova. Aha. Já bych se chtěla popsat a písničku nechat zahrát do Skalice sestřenici Haničce Baculíkové, která v těchto dnech slaví své narozeniny. Hani, protože tě ráda mám, tak ještě popsat a zahrát dát. Přeju ti všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. To ti jistě všichni přejí, co tě rádi mají. A ještě bych se chtěla poslat také pozdrav a popřát Tondovi Pavlušovi k dnešním narozeninám. Přeji mu také všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, které moc potřebuje a ať je pořád takový veselý, jak doposud. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a písničku jeho bratrovi Frantovi a Frantovému synovi Františkovi také. Taky posílám jim pozdrav a písničku.
0: Dobře.
2: A všem přátelům a známým také posílám písničku.
0: Tak jo, děkuji. Paní Bětko, nashledanou, nashledanou. No a jak už jsem říkala v úvodu, dnes nám bude hrát mistříňanka, ale teď to ještě nebude, protože vidím, že Hornobojani přinášejí krásný san.

0: To byl krásný sen Antonína Osičky a Jana Janulíka. No, mám tady odloženy dva telefonáty, ale předtím ještě pozdravím milého posluchače pana Šťastného. Tak pane Šťastný, doufám, že si užíváte písniček a děkujeme za to, že nás pozorně posloucháte. Tak a teď už paní Jiřina Křížová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych dnes chtěla popřát k narozeninám, které má moje kamarádka paní Mirka Kohutová z Viničných Šumic. Přeju jí, aby zdravíčko ji nezlobilo, měla teďka nějaký problémy, pomodu v rodině, aby teda byla dobrá a hlavně ať si užívá se svými vnoučaty, s Verunkou a s Honzíkem, ať z nich má velkou radost, oba ji dělají. A ještě bych jí chtěla vzkázat, že musí chodit, aby jsme se mohli navštěvovat tak, jako jsme navštěvovali se dříve. Teď to bylo takový utlumený, takže to jí všecko přeju, hlavně všecko dobrý, to jí přeje kamarádka Jiška a Bajerovi.
0: Tak,
1: děkuji vám, paní Ostrá.
0: Tak to bylo
1: děkuji.
0: Další pěkné přání. Tak paní Mirko, slyšela jste paní Jiřinu chodit, abyste se mohli navštívit.
1: Ano, to je potřeba.
0: Tak jo.
1: To je potřeba.
0: Tak někdy zase nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A už paní Eva z Veselí. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Ještě jednou vás zdravím a všechny posluchače. Dnesky má krásné narozeniny moje vnučka Natálka. Má 18 roků. Tak do života hodně a hodně zdravíčka, štěstíčka. Jí přejeme, přejí to rodiče. Sestra Nelinka a já babička Eva, aby se v životě měla dobře. Z celého srdce jí to přejeme, aby se jí dařilo v životě a ve škole. A to jí jako přejeme všichni z domu.
0: Ano.
2: A ještě má narozeniny naša souseda Olinka Konečná. Ta má 6. Tak taky jí přejeme hodně a hodně zdraví, štěstí, protože to zdraví ona potřebuje. Z celého srdce jí to přejí sousedí.
0: Ano, tak
2: já jsem taková.
0: Paní Evo, Natálka dosáhla plnoletosti, že?
2: Ano.
0: 18 roku. Olinka Konečná, no ta už, myslím, že loni to byla plnoletá, ne? Tak jo, tak. Má život
2: má
0: před sebou.
2: Roky,
0: ano. Natálka má život před sebou, tak určitě je to šikovná slečna. Takže ať se jí ve všem daří. No a paní Olinka Konečná, ta může být ráda, že má takovou dobrou sousedku, která na ní myslí i v těchto dnech.
2: Ano, tak a jo. Natálka má ráda, chodí, když byla malá, menší, tak chodila do gymnastiky, jako cvičívala Teď už chodí tam vypomáhat každé pondělí a úterý, tak ju to pořád
0: No prostě je to šikovná slečna, ze které má celá rodina určitě radost. Tak jo, paní Evo, už budou písničky.
2: Ano, je šikovná.
0: Naschledanou.
2: A ta druhá je šikovná.
0: Olinka, ta je také šikovná.
2: Ano.
0: Tak naschledanou.
2: Ano.
0: Naschledanou,
2: děkuju,
0: paní Evo.
2: Naschledanou.
0: Tak a dnes paní Květoslava Krytinářová z Horní Rožínky slaví svůj krásný den. Čtu dál a proto z celého srdce přejeme to nejkrásnější. V kuchyni voní koláče a chleba. Každému pomůžeš, když je třeba. S láskou vaříš, pečeš ráda, jsi naše jistota a velká paráda. Na zahradě kvete každý květ, pod tvýma rukama je krásnější svět. Po práci si umíš odpočinout, na sluníčku tiše spočinout. Největší radost v srdci máš, když vnoučata kolem sebe máš. A malá Aurinka, tvá pravnučka milá, do života další štěstí ti přinesla. Ať zdraví láska stále při tobě stojí a každý nový den tě něčím krásným spojí. Ať úsměv na tvé tváři září dál, protože pro nás jsi ten největší dar. Všechno nejlepší k narozeninám ze srdce přejí manžel Josef, děti s rodinami, vnoučata a pravnučka Aurinka. Vacenoviáci budou hrát pěknou směs.
3: Český rozhlas z

0: No ale je také konec této směsi, kterou hráli Vacenoviáci. A mám tady další telefonáty. Tak paní Bartošková se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostá. Zdravím vás a všechny brněnské rozhlasáky. Zahrejte, prosím, pěknou písničku mé kamarádce, paní učitelce Mařence Matouškové z Otnic, která se v sobotu dožívá 94 let. Mařenko, přeji ti všechno nej, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkuji, paní.
0: Nemáte za co, takže to bude písnička pro Mařenku k 94. narozeninám. A bude skutečně nádherná. Paní Bartošková, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Marie z Buchlovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko, já vás zdravím a všechny posluchače. A já bych chtěla poslat písničku druhého oslavila dcera. Krásné narozeniny, půl kulaté a ještě kousek do Hodonína. Paní Irena Pešlová, tak bych chtěla poslat písničku a také bych chtěla pozdravit všechny pravnučky do Hodonína, holky Tůmovi, Karolinku a Aničku, Horňákovi, Karličku a Beatku a Rozárku Kučerovou do Měnína. Všem ve škole přeji, školačkám a dceři hlavně hodně zdraví přeje mamka z Buchlovic. A děkuji moc za písničku.
0: No nemáte za co, paní Marie, jak jsem slyšela, to jsou samé slečny u vás.
2: No, já mám 5 vnuček a jednoho vnuka a 5 pravnuček a jednoho pravnuka, takže tak.
0: Tak kluči.
2: Ten má ještě do Prahy, ten má ještě 3 roky.
0: Tak a klučici tam jsou přece jenom, no každopádně vaše slova patřila především vaší milé dceři Ireně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A tady prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro zakladatele a bývalého kapelníka Mistříňanky pana Antonína Pavluše k jeho dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody a ať mu dělá jeho Mistříňanka ještě dlouho radost, ale i posluchačům. Tomu přeje z celého srdce Naďa Jakubíčková s celou svojí rodinou. No a právě za chviličku nám bude hrát zmíněná Mistříňanka, ale já bych předtím ještě doplnila slovy právě Antonína Pavluše, který řekl, nikdy nehrát ledabile a aby kapela nezestárla se mnou. Hlavní zásadou je, muzikant a muzika musí v první řadě hrát pro lidi. A ať je to muzikant, zpěvák nebo skladatel, musí svým uměním oslovit i to nejprostší lidské srdce. No a touto písničkou právě Toník Pavluš oslovil mnohá srdce.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem a já už dávám slovo paní Marii. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych dneska chtěla popřát studentům z Biskupského gymnázia v Brně, kteří dnes mají slavnostní ukončení studia, a přeji jim, aby v životě našli uplatnění, které je bude naplňovat. Ale hlavně bych chtěla moc poděkovat profesorům, kteří s nima měli celé 4 roky trpělivost.
1: Mm-hmm. Paní Marie, pakliže se nepletu, to Biskupské gymnázium, to je u nás na Lerchově ulici, že v Brně?
2: Ano.
1: Jo.
2: Přesně tak.
1: Dobře.
2: No, takže moc jako jim přeju do života, aby opravdu našli to, co je bude bavit, aby byli spokojeni. A moc děkuji těm profesorům, kteří to s nima vydrželi celé 4 roky a něco je naučili.
1: A na 4 roky budou mít ti studenti opravdu vzpomínky, které budou provázet celým tím životem, třeba zrovna na té vysoké škole, protože gymnázium je vlastně příprava na tu vysokou školu. No. Tak jo, tak je zdravíme studenty, profesory, před sebou mají prázdniny, tak ať si trošičku odechnou. Tak jo.
2: Moc děkuji.
1: Není zač, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A teď už paní Štotlíková.
3: Ano, dobrý den.
1: Den,
3: paní Ostra. Já bych chtěla popřát paní Elišce Fialové k dnešním 91. narozeninám. Hlavně pošlete hezkou písničku, já jí přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví a zase zdraví. Já už jsem ji popřála osobně, takže...
1: Toto je taková ta třešinka na dortu, jak říkáme, že?
3: Ano,
1: milá
3: ano,
1: slova
3: ano.
1: I s pěknou písničkou.
3: Ona je vaše stálá posluchačka. Tak to jsem
1: já, paní Elišce, děkuji. A písnička samozřejmě hudební dárek potěší a doufám, že i vás. Naschledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. A už si beru aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje, protože dnes má narozeniny 79. bratr Josef Dufka z Cetkovic, takže milí bratře, hasiči vám děkuji za všechnu tu vaši práci, kterou jste vykonal pro ně, no a do let příštích vám přeji samozřejmě hlavně to zdraví, to je jasné, no ale také spokojenost, pohodu, prostě přeji vám radost ze života. No a dnes oslavuje kulaté životní jubileum 60 roku pan Miroslav Janík z Petrovy Vsi. Přejeme ti, co koupit se nedá, zdraví a lásku, těch je nejvíc třeba. Radost ze všech věcí, pokoj a krásu, co duši léčí. Všechno nejlepší přejí manželka, dcera Miška a syn Matěj s manželkou Klárkou a písničkou potěší Vlčnověnka.
0: Český rozhlas

0: To byla Polka Václava Maňase a Antonína Perničky Rácu, moja milá. No já jsem ráda zase, že se k nám dovolala paní Pospíšilová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, děkuji za spojení, všichni vás tam srdečně zdravím a další přání bych chtěla poslat našemu vnukovi. Jedná se o Vojtu Havlíčka z Haček u Konice. Před týdnem krásně zvládl maturitu, včera dostal vysvědčení a my mu přejeme, aby se mu dařilo v dalším životě a v dalším studiu. Je to babička a děda Pospíšilovi z Troubelic.
0: Tak mějte určitě, Vojta je určitě šikovný kluk, který, jak už jsem říkala, tyto děti mají život před sebou, tak jak si ho narýsují, tak možná tak jim to vyjde.
1: Děkuji moc, mějte
0: nasledanou,
1: se hezky.
0: No a dnes se dožívá krásných 70 let paní Marie Mošťková z Hluku a pro ní následující. Ať prosté je přání moje z upřímného srdce pochází. Ať pevné je zdraví tvoje, ať štěstí tě provází. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a boží požehnání ti přeje Marie Hýblová z Jestřabí se svojí rodinou. A ještě jedno přání pro 70 pro paní Marušku Mošťkovou z Hluku. Milá Maruško, léta nezastavíš, co bylo nevrátíš, vzpomínky ber s rezervou, do budoucnosti pusť se s vervou. Nestrácej čas, dělej, co tě baví, připijme na tvoje zdraví. Všechno jen to dobré a hlavně to zdravíčko, které potřebuješ, ti z celého srdce přeje a hezkou písničku k tomu posílá Lidka Marková z Velkých Pavlovic s velkou rodinou. Písnička, to bude krásná Vysočina.

0: veselí.
1: Tak jsme se s Božejáky prošli Vysočinou. Byl to pěkný valčík Vlasti Dvořáka. No a ještě další přání. Písnička k narozeninám patří i našemu věrnému posluchači, panu Františkovi Pekárkovi z Hlohovce. Dnes slaví krásné 85. narozeniny. Přejeme mu spoustu zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc a moc rádi. Ze srdce manželka Marta, dcera Lenka a vnoučata Kateřina, Eliška a Mirek. A úplně poslední, chtěli bychom poslat písničku pro babičku a dědečka Janíkovi do Žádovic. Moc vám děkujeme za veškerou pomoc, lásku a podporu, co nám i dětem dáváte. Moc si vás vážíme a jsme rádi, že vás máme. Posíláme veliké díky písničku. No a děti Matyášek s Tomáškem posílají sladkou pusu. Písnička je připravená, rád bude vinařinka.

Tak to byla polka Miloslava Procházky Nalej vína, otextovala Hana Měsíčková, jak už jsem říkala, hrála Vinařinka. No a je 12 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem, tedy její polední část, končí. Neloučíme se však nadlouho, setkáme se krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a teď už slyšíte, hraje Bolšičanka, hraje orchestrální skladbu Ladislava Kubeše staršího Potůček v lese.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: V Rožnově pod Radhoštěm dnes startuje olympiáda dětí a mládeže. Luhačovice na Zlínsku pořídili hasičům novou čtyřkolku. Vláda navrhuje reformu penzijního spoření. Mimo jiné chce víc podpořit mladé lidi. Dnes bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Do Rožnova pod Radhoštěm se po 8 letech vrací olympiáda dětí a mládeže. Dvoudenní sportovní akce začíná dnes slavnostním zahajovacím ceremoniálem na Masarykově náměstí. Součástí bude průvod účastníků a zapálení olympijského ohně. Podrobnosti k olympiádě přidává mluvčí města Adéla Kousalová.
6: První den jsou na programu atletické disciplíny a plavání. Druhý den kolektivní sporty jako házená, basketbal, florbal nebo malá kopaná. Celkem se zapojí přes 600 žáků z 18 škol z Rožnovského správního obvodu, ale také gymnázium, základní škola Emila Zátopka z Kopřivnice a škola z partnerského slovenského města Považská Bystrica.
5: Dobrovolní hasiči z Luhačovic na Zlínsku získali nové terénní vozidlo. Zakoupená čtyřkolka bude sloužit především k zásahům v nepřístupném terénu, kam se běžná těžká technika nedostane. Město za ní zaplatilo přes 1,5 milionu korun. Skoro 900 tisíc pokryla dotace. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
7: Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
5: Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama, i když prohrával ve třetí sadě 3-5. V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Verevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou.
0: Počasí.
5: Během dnešního dne bude v našem regionu oblačno až zataženo, od jihu postupně s přeháňkami nebo deštěm, lokálně i s možností bouřky. Později večer začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 18 až 22 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až západní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Brno, v úseku mezi Hulínem na Kroměřížsku a Kroměříží. Probíhá tam údržba travních porostů. Krátkodobě tam bude uzavřen pravý jízdní pruh. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na programu pořad Alex a host. Přeji vám hezké odpoledne a klidný poslech našeho dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ale Alex a host.
1: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu a jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou a to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem, vítám vás.
8: Děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí, navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost. Ano. Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty i její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna hercu přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomuji, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěla, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jakou, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat. Jo? Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela, mm-hmm, běžné, a nechám mluvit vás, protože, mm-hmm, vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynes odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valila v oči za tím foťákem a říká, že co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou reží a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoním jsem říkala, pane bože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno, prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak? Tak, je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte přesně tak. S prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně. A 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalejede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín nebo Láska z mládí a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce.

0: volit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář a tak.
1: A když narazíte ale na Romana Zacha, mm-hmm. svého partnera v jedné hře mm-hmm. a hrajete v jiné, mm-hmm. tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
0: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
1: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je s námi herečka Nikol Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a

0: Jo, vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
1: Řídíte se tou větou.
0: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
1: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo...
0: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
1: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete.
0: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
1: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce už několikátým rokem. Tuším, že devátý.
0: Letos je to
1: devátý ročník. Co to obnáší?
0: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers. Je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
1: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem jo, té akce?
0: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
1: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
0: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
1: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp, a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liš pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Voděrátkách a pak samozřejmě s divadlem Bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterým udělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, kterým vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Sledujete tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně končí filmový festival pro děti. Cenu za celoživotní přínos převezme Petr Kostka. Komárno na Kroměřížsku čeká 4měsíční oprava silnice. Konference Digimedia se bude zabývat financováním veřejnoprávních médií. Dnes bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín, živě ze Zlatého jablka. A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Závěrečný den Zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
2: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
3: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
4: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
3: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo s opravou silničního průtahu obcí Komárno nedaleko Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Během stavebních prací tu bude doprava po většinu času vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízena semaforem. Pro vozidla o hmotnosti větší než 7,5 tuny pak platí objízdná trasa přes Osíčko, Horní Újezd a Všechovice. Pokračuje šéf krajských silničářů Bronislav Malý.
5: Délka opravovaného úseku silnice 3. třídy je 214 metrů a hotovo má být do konce září. Cena za rekonstrukci přesáhne 3 miliony a 200 tisíc korun.
0: Konference o médiích, reklamě a digitalizaci se dnes bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Pozvaní hosté budou podle programového ředitele konference Digimedia Jana Potůčka diskutovat i o financování veřejnoprávních médií. Chtějí reagovat na stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
6: Jsou to dvě rotace, vstřídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
0: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě zhořelo rekordních víc než 1 000 000 hektarů země.
1: Počasí.
0: Během dnešního dne bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, od jihu postupně s přeháňkami nebo s deštěm, lokálně i s možností bouřky. Později večer začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 18 až 22 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na silnici 57 mezi Bystřičkou na Vsetínsku a Valašským Meziříčím. V úseku u Žabárny máme hlášený průjezdný pouze jeden jízdní pruh kvůli opravě svodidel. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na dobré odpoledne s Pavlem Backem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: K Krásné odpoledne vám přeji pro letošek naposledy ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko, odkud vám po celou dobu jeho trvání zprostředkováváme atmosféru 66. Zlín Film Festivalu. Ta je aktuálně velmi bouřlivá, možná slyšíte z toho ohlasu, kousek vedle nás je autogramiáda. A ta souvisí také s tím, že sem za námi chodí hvězdní hosté. Dnes to například bude herečka Jana Naďová, se kterou probereme i spoustu jiných věcí, kromě její asi nejslavnější role, kterou je bezesporu Arabela. Tak můžete přijít za námi a setkat se tu s ní. Pohádková Arabela se už v tuto chvíli podepisuje vedle na autogramiádě a sem k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín usedne kolem 14:30. Už za pár minut vás ale přesvědčíme, že i v době Zlín Film Festivalu sledujeme dění v celém našem kraji. Dotační program Obchůdek 2021+, letos podpoří 73 venkovských obchodů ve zlínském kraji. Pomůže s jejich provozem a přispěje i na automatizaci prodeje. Podrobnosti k tomu se dozvíte už po další písničce. Přeji vám co nejpříjemnější poslech dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín i v tento poslední festivalový den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, jehož vysílání za vámi i tento poslední festivalový den letí z obchodního centra Zlaté jablko ze Zlína. My se teď ale rozhlédneme po celém našem regionu. 73 venkovských obchodů s potravinami ve Zlínském kraji získá finanční podporu. Dohromady si rozdělí bezmála 7 milionů korun z dotačního programu Obchůdek 2021+. Ten už pátým rokem vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které peníze přeposílá krajům. Zlínské hejtmanství letos ze svého rozpočtu přidalo přes 3 miliony korun. Téma teď proberu s reportérem Davidem Jabůrkem, který za námi dorazil přímo sem do obchodního centra Zlaté jablko, kde ho vítám. Hezký den, Davide.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak peníze venkovským obcím pomůžou?
1: Dotační program je důležitý zejména pro nejmenší obce s jedinou prodejnou potravin. Pomoci má jejich udržení, ale také k rozvoji automatizace. Detaily k podpoře přidává mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: O podporu mohli žádat provozovat maloobchodních prodejen v obcích do 1000 obyvatel, kde se nachází jen jeden obchod. Při hodnocení byly preferovány nejmenší obce do 350 obyvatel, obchůdky s větší vzdáleností od další nejbližší prodejny a ty s nejnižším počtem zaměstnanců.
1: Na podporu nedosáhlo jen 6 žadatelů, jedna prodejna mohla získat maximálně 100 000 korun. Doplním, že nejvíce podpořených prodejen je na Kroměřížsku, a to 21.
0: V čem jsou obchůdky pro venkovské obce důležité, Davide?
1: O tom jsem mluvil s nezávislým starostou Provodova na Zlínsku Janem Talašem, také tamní obchod podporu získal.
3: Aby prostě lidi měli ty nejzákladnější potraviny a zboží k dispozici. Takže to je pro nás stěžejní. Tady problém na Provodově je ten, že obchod je soukromý objekt, že to není obecním objektem.
1: Pokud by byla prodejna v obecní budově, podle starosty Talaše by nemusela mimo jiné platit nájem nebo energie. Prodejna tam má otevřeno každý den, včetně neděle. Lidé by jinak museli dojíždět přes 10 kilometrů do Luhačovic nebo do Zlína.
0: Ne všem sídlům ale dotace pomůže, že?
1: Ano, v loni na podzim například zavřela prodejna v Hlinsku pod Hostýnem. Problém je, že jde o část města Bystřice pod Hostýnem a na dotaci tak prodejna nedosáhla, přestože Hlinsko je od Bystřice několik kilometrů vzdálené. Třeba, že město na provoz přispívalo, z personálních důvodů tam obchod skončil.
0: Téměř 7 milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj dostane celkem 73 venkovských prodejen ve Zlínském kraji. Peníze mají pomoct s udržením prodejen potravin v malých obcích. Detaily k tématu jsme probrali s reportérem Davidem Jabůrkem. Děkujeme za ně. Hezký den, Davide.
1: Díky a naslyšenou.
0: Hezký den i vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Zlín, ať už jste kdekoliv, ale určitě bude stát za toho přijít se podívat i sem za námi do obchodního centra Zlaté jablko. Letos poslední příležitost podívat se, jak vzniká rozhlasové vysílání a trošičku nám nahlédnout do naší kuchyně. Už za chviličku ale se spojíme s dalším místem, kde můžete nahlédnout do rozhlasové práce a podejí pokličku, protože spojím se s Jarkou Barboříkovou, která je teď v tuto chvíli v parku, respektive byla tam také v parku Komenského a zprostředkuje i tamní atmosféru. Zůstaňte s námi. Hezký den!
4: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Taky v poslední den Zlín Film Festivalu pro vás Český rozhlas Zlín vysílá odsud ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás ale můžete taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu a programem tam dnes odpoledne provází moderátorka Jarka Barboříková, se kterou doufám funguje v tuto chvíli živé spojení, taky živě zdravím do parku. Hezký den, Jarko.
1: Ano, všechno funguje dobře. Ahoj, Pavle.
0: Ahoj, jsem rád, že se slyšíme. Rozhlasová dílna v parku Komenského je dnes otevřená také naposledy. Jaká je před cílovou páskou atmosféra?
1: Je výborná. A to možná právě proto, že lidé vědí, že dnes mají poslední možnost si všechno vyzkoušet. U našeho rozhlasového pódia je stále rušno a každou chvíli se zastaví někdo nový. Děti i dospělí si zkouší práci moderátora, reportéra, anebo zpovídají známé osobnosti či pohádkové postavy. A kdo neumí číst, tak nám zpívá anebo recituje. A musím říct, že odvahu mají návštěvníci všech generací. Zatímco teda děti se vrhají k mikrofonu bez váhání, tak dospělí se často trochu ostýchají, ale potom ho nechtějí dát z ruky ten mikrofon.
0: Chápu, je to nakažlivé a návykové. Takže kdo ještě nepřišel, měl by si pospíšit, Jarko?
1: Rozhodně ano. Jsme to totiž jenom do 17 hodin. Potom mikrofony zabalíme, sluchátka odložíme a Bart Simpson Wednesday, Shrek i další postavičky se vrátí, odkud přišli, a to do svých filmů a pohádek. Takže pokud nám někdo celý festival říkal, já se za vámi ještě stavím, tak teď je ta pravá chvíle, poslední.
0: Rozhodně neváhejte. Také to přináší různé zážitky, někdy i kuriozní situace. Stalo se například dnes něco, Jarko, na co budeš dlouho vzpomínat?
1: Před chviličkou tady byl jeden chlapeček, měl typu 7 let, a když jsem se ho ptala, jestli by chtěl být moderátorem, tak mi zcela vážně odpověděl něco jako ano, protože mi už nebude doma ani ve škole nikdo říkat, ať jsem konečně potichu. A já si myslím, že tím vlastně dokonale vystihl kouzlo rozhlasu.
0: Takže opakuju,
1: Pavlíku, ještě do toho skončím.
0: Ano, promiň.
1: Je tady poslední šance přijít za námi a na vlastní kůži se vyzkoušet, jaké to je sedět ve studiu, moderovat, číst zprávy a natáčet rozhovory do 17 hodin. Tak já se na vás budu těšit, loučím se a utíkám za dětmi.
0: To byla naše kolegyně, moderátorka Jarka Barboříková, kterou, jak jste slyšeli, ještě dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. A jestli výletu do parku bude přát i počasí, to se z našeho vysílání dozvíte už za pár minutek.
2: Člověk nemusí být zrovna bohatý a movitý, aby si myslel, že nemusí řešit, co se stane s jeho majetkem po jeho smrti. Někdy stačí i málo a konflikt je na světě. Co všechno spadá do dědictví, jak funguje dědické řízení, nebo jak sepsat závěť, aby předešla konfliktům, poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz a to 5. června po 11. hodině. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: I ve středu 3. června se z vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíte, jaké máme a budeme mít v našem kraji počasí, a to z úst nejdůvěryhodnějších od odborníka, od meteorologa Petra Hrušky, kterému přeji krásné odpoledne do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, odsud z obchodního centra Zlaté jablko.
1: Dobrý den.
0: Tak pane Hruško, slíbil jsem našim posluchačům, že se dozví nejen to, jak bude, ale i jak je v našem kraji. Pojďte nám rozšířit obzory a udělat si přehled a představu o počasí v celém našem regionu.
1: Prevažuje nám už velká oblačnost, oblačná alebo zamračená obloha, ale hlavně na některých místech na Valašsku tam prechodně občas i polojasno, sem tam sa tam slnko ukazuje o něco viac medzi mrakmi. Zrážok v tejto chvíli málo, len výnimočně prehánky. Teploty sú väčšinou od 16 do 20 stupňov, ešte o niečo teplejšie je na Vsetínsku, tam na některých místech okolo 21 stupňov, napríklad Rožnov pod Radhoštěm, no a fúka nám mierny juhozápadný až západný vietor.
0: Porostou ještě teploty, nebo jak se počasí dále vyvine?
1: Už nějaký výrazný vzostup teploty príliš nečakáme, skôr nám oblačnosť bude pribúdať, alebo celkovo by mala už prevažovať veľká oblačnosť a bude sa zvyšovať pravdepodobnosť na zrážky. Občas sa môžu začať objavovať prehánky, prípadne dážď, výnimočne sa môže objaviť i búrka.
0: A pojďme se podívat teda ještě dál. Jsme všichni zvědaví, zvlášť s blížícím se pomalu víkendem. Ano, i na něj už myslí ve středu spousta posluchačů, jak tedy počasí bude pokračovat a jestli dojde k nějakým zvratům.
1: Nějaké zvraty tam budou v noci, zo začátku většinou ještě zamračená obloha, hlavně na Valašsku doznievajúci slabší dážď, ale tie zrážky teda už budou zase končiť. V druhej časti noci sa bude vyjasňovať, k ránu sa lokálne môžu vytvárať hmly. No a zajtra by malo byť teplejšie a väčšinou slnečno. Zrážky nečakáme žiadne. Cez deň by malo potom prevažovať polojasné, na Valašsku občas oblačné počasie. Minima 11 až 8, maxima 22 až 25 stupňov Celzia. Potom v piatok zase by nás mala ovplyvňovať ďalšia studená fronta, takže zase skôr počasie s veľkou oblačnosťou chladnejšie a mali by sa vyskytovať i zrážky na väčšine územia, občas dážď alebo prehánky a zase bude chladnejšie, 16 až 20 stupňov Celzia, ale potom na víkend by sa malo zase to vylepšiť, čaká nás teplejšie a slnečnejšie počasie a zase i letné teploty nad 25 stupňov Celzia.
0: Takže opravdu tak trošku jako na té pomyslné horské dráze. Děkuji za ten průlet předpovědí počasí až k závěru toho týdne. Já se ale s dovolením ještě vrátím k tomu tomu zítřejšímu datu, protože tam nás bude zajímat biozátěž. Tu dnešní tu už známe, možná můžete zopakovat, ale rozhodně na jakou se máme připravit zítra.
1: Bude to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
0: Podobná je i dnes?
1: Ano, ano.
0: Dobře, děkujeme. Takže v tomto směru je vývoj rozhodně dobrý. Jaké teploty panovaly v našem kraji, když lámaly rekordy, tak to určitě zajímá naše posluchače i dnes. My tím často ukončujeme naši předpověď počasí či informace o počasí. Dnešek nebude výjimkou. Dohledejte ve svých záznamech a prozraďte. 3. červen, kdy bylo nejtepleji a nejchladněji?
1: Najvyššia hodnota je z roku 1921 na Pajedla 34,2 stupňa Celzia. No a najnižšiu hodnotu máme z roku 1928 v Setín, tam vtedy teplota poklesla na minus 3,4 stupňa.
0: Prozradil meteorolog Peter Hruška. Děkujeme za všechny informace a přejeme nejen vám, pane Hruško, ale všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín nádherný den, bez ohledu na to, jak se počasí vyvine. Naslyšenou zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Děkujeme, příjemný den prajem, naslyšenou.
0: Herečka Jana Naďová jako seriálová Arabela rozdala tady na autogramiádě hned vedle nás spoustu podpisů. Zájem o ní je velký a my jej uspokojíme už za chviličku také povídáním ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, protože bude naším dnešním vzácným hostem. Už po písničce, která se také k tomu povídání hodí, Elton John bude zpívat o svíci ve větru. Candle in the Wind, krásné odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Při představování dnešního hosta, dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, by vlastně stačilo říct jedno jediné slovo. Říkal jsem si, že kdybychom tento rozhovor vedli za jiných okolností, zkusil bych si dát výzvu a tomu slovu se vyhnout, pokud by to tedy vůbec bylo možné. Ale vysíláme z Festivalu filmů pro děti a mládež, který navíc připomíná sté výročí od narození scénáristy Miloše Macourka, takže vyhnout se tomu slovu by bylo nejen nežádoucí, ale asi i neúctivé. To slovo zní Arabella. A mě je velkou ctí uvítat u mikrofonu tady v obchodním centru Zlaté jablko herečku Janu Naďovou. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den, prajem.
0: Mimochodem, poskytovala jste někdy, paní Naďová, po roce 1980 rozhovor českým či slovenským médiím, aniž by v něm padla zmínka o Arabelle?
1: Ne.
0: Ano, čekal jsem tuto odpověď. Dokonce ani při příležitosti uvedení vašeho zatím posledního filmu Šampion, což je úplně jiné téma, a tam by se to asi dalo.
1: No, já jsem si myslela právě, že keď budem hrať trenérku svetoznámého Krasokorčuliara, že prídu novinári, tlač, televízia, rozhlas a konečně se ma budu pýtat na něco jiné. Ano, ano, pýtali sa, ale nakonec to končilo vždycky někde u tej Arabely. A já sa priznám, já jsem sa svojho času na to už aj zlobila, že jsem si povedala, jsem natočila toľko krásných iných pohádku Princ Mamánek, kde hrám královnu i paní Smrt. A že vlastně ľudia stále Arabella, Arabella. Ale na druhé straně si hovorím, že je to osudová rola. Je to legendární film, geniální tvorcovia, Vorlíček, Macourek. Dneska by mal pan Vorlíček narozeniny, 96 rokov. A já si myslím, že jsem se s tím zmírila, že to je vlastně jako moja pečiatka. Sice nemám to vytetované ani na ruce, ani na čele, ale mám to vytetované v srdíčku a ľudia si ma vlastně spájají s tou Arabellou, takže nemám se na čo hněvat.
0: To zní krásně, i když chápu, že to může být i dvousečné. Samozřejmě, právě, jak už jsem v úvodu nastínil ty podmínky, tak určitě na ně ještě zavzpomínáme. Naši posluchači by mi to asi neodpustili, ale zůstaňme ještě u filmu Šampion tedy, ať máme i trošku nearabelovské téma. Ten film Šampion vypráví o životních osudech slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely. Vy v něm hrajete, jak už jste zmínila, roli jeho trenérky Hildy Moudré. Tak jaká to byla práce? Vy tak hezky záříte, když na to vzpomínáte. Bylo to moc fajn? A jak je vám blízké třeba krasobruslení?
1: No právě, jak jsem byla malá holka, tak strašně jsem tužila stát za krasokorčuliarkou. Takže tam to už začíná. Bylo to obrovská moja láska k ľadu, k korčuliam, krásným kostýmom, ligotavým a vlastně tento můj sen, protože jsem se narodila na juhu Slovenska, kde byly len močiare a nemali jsme tam zimný štadion, takže jsem se naučila korčulovat, ale právě len v zime, keď ty močiare zamrzly. A keď jsme se přestěhovali konečně do Bratislavy, mala jsem 11 rokov a otca jsem prehovorila, aby ma išiel predstaviť na štadión nejakej tej trénerke alebo trénerovi, že by som strašne rada chcela ísť profesionálnou dráhou. Naozaj sme tam boli. Ja nehovorím, dnes si totiž to nepamätám, u koho sme boli. To by bola úplná pikoška, keby náhodou to skutočne bolo, že som bola u tety Hildy, ale to predpokladám, že nie. V každom prípadne to bolo veľké sklamanie, lebo mi bolo povedané, že už som na profesionálnu kariéru krasokorčuliarky stará.
0: Takže teď by se dalo říct, že jste si svým způsobem tak trošičku splnila nějaký sen.
1: Ano, já si myslím, že to je krásné, že ľudia mají verit na svoje sny, lebo sny sa vyplňají. A verte mi, některý sen sa vyplní skôr, některý neskôr. Já jsem čakala na to 67 rokov, ale sen sa mi splnil. A na té role jsem si skutečně vychutnala, mala jsem čas, 3 roky jsem se na to připravovala. A já si myslím, že keby teta Hilda dnes ještě žila, aj tu si připomínáme z té výročí od narození, jako od pana Macourka, tento rok, takže by byla určitě pyšná a hrdá na náš film.
0: Jsem rád, že takhle vzpomíná herečka Jana Naďová na zatím poslední film Šampion, ve kterém tu hlavní roli, když u něj ještě chviličku zůstanu, protože zdá se mi, že vás to téma baví a zajímá. Ano, ano, přikivuje Jana Naďová. Tak Adam Kubala, to je ten představitel Ondreje Nepely. Ano. Jaká to byla spolupráce?
1: Víte, já zaujímavé je, že pan režisér mal skôr obsadenou Hildu Múdru, teda mňa, skôr ako našiel konečne Ondríka Nepelu. Samozrejme bol vypísaný konkurs alebo casting sa robil v Bratislave a rozhodne chcel, aby ten Nepela bol Slovák. Takže boli na castingu niekoľkí mladí páni, muži a mala som tu čest niekoľkých aj spoznať a s nimi urobiť si nejaký ten dialog. No a keď prišiel Adam Kubala, tak proste to prišlo také akoby to záhření, to sluníčko, keď vám vojde do pokoje. To jak hovoria o mne, všade, kde prídem, tak mi hovorí, vy tak proste svítite.
0: Je to tak.
1: Jo? No a keď prišiel Adam, tak to bolo presne. Takže zrazu som cítila, že sme na jednej vlne a že určite si budeme rozumieť. Takže nechcela som samozrejme režisera ovplyvňovať, ale keď sme skončili, tak som mu povedala, že ten Adam sa mi veľmi páči. A v skutočnosti potom pán Jakub Červenka si vybral Adama a rozumeli sme si, ja som mu od začiatku hovorila, aby mi vykal, aby mi hovoril teta Hilda. Čiže my sme skoro 3 roky komunikovali, robili sme rôzne stretnutia, kde sme si prešli texty, spoznávali sme sa, písali sme si a stále to bolo teta Hilda. Ja som mu stále hovorila Adam, Adam. A chcela som to kvôli tomu, aby si zvykol, aké to je ten odstup, pretože dneska mladí herci je pre nich samozrejmosťou, že prídu na set alebo na plac a proste každému týkajú. Ja som ešte tá stará generácia, alebo skôr narodených, patrím k tým skôr narodeným, možno, že som trošku konzervatívna, ale ja som svojim kolegom tiež, pretože som si ich neuveriteľne vážila, tak som im vykala. Pre mňa to bolo hrozne ťažké niekomu povedať ty, keď to bol pán herec alebo pani herečka. Nehovorím, že som ješitná, alebo si chcem namýšľať, že som neviem taká a onaká, ale proste ja som ho chcela zaviesť trošku.

0: obchodním centru Zlaté jablko je s námi herečka Jana Naďová. Je o ní velký zájem, rozdává autogramy v podstatě i během našeho povídání.
1: Co čudujete, veď jsem tu nebyla 22 rokov.
0: A velkou mezeru jste měla i co se týče natáčení a vaší
1: Presně.
0: filmové práce. Nebo
1: ještě
0: vůbec
1: větší herecké. Rezervu.
0: Film Poslední nepokoj měl premiéru v roce 93, když se podíváme do nějakých statistik.
1: Vy jste velmi dobře informovaný, to má velmi těší pracovat s lidmi, kteří se připraví na rozhovor.
0: Jinak to nejde, děkuji. A vy jste úžasná, jak tady záříte. Děkuji i za tu energii, kterou předáváte i mě a všem lidem kolem. A vy už jste tady vzpomínala na film Princ Mamánek, Jana Buda.

0: 66. Zlín Film Festival připomíná mimo jiné také sté výročí narození scénáristy Miloše Macourka. Při této příležitosti také včera proběhla beseda, a to s dnešním hostem v obchodním centru Zlaté jablko a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, herečkou Janou Naďovou. Ta beseda se konala zároveň za účasti Ondřeje Kepky, kterého tak trošičku také provází ta role Honzíka z Arabely. No. Jaká ta beseda byla včera, paní Naďová?
1: Bylo to velmi příjemné, milé, ľudia prostě velmi krásně reagovali, hovorili jsme viac menej my, pýtali se nás různé otázky a to bylo tak jako vzpomínání. Já si myslím, že ten pán Macourek, který teda z té výročí jeho narodenia si připomínáme tento rok, si to zaslouží a já si myslím, že je po nich aj po Václavovi Borličkovi a po panom Macourkovi velká medzera zostala. Nemáme vlastně následníků, kteří by pokračovali v této dětské kinematografii a vlastně to byl vděčný námet a vděčné scénáře, vděčné krásné filmy, které preletěly celým světem. A byly oblúbené nejen u nás doma, ale vo světě.
0: A tušila jste, když jste se poprvé podívala do toho scénáře, jaký by to mohl být fenomén Arabela?
1: Vůbec. Já keď jsem si to prvýkrát prečítala jsem si to jako knižku, tak jsem vlastně prvýkrát v životě, já jsem velmi lúbila rozprávky, hovorím, no toto je ale s prominutím prdla rozprávka, tu se zmení a vymení a otočí se prstěňom a otočí a vyletí se kufrem a plášťom. No prostě bylo to pro mě jako Harry Potter, který dneska, keď vyšel prvýkrát v knižke, tak bylo o to velký záujem. Tak si myslím, že na tu dobu to byl velice taky nadčasový seriál. A nielen čo sa týka tých trikov, ale to práve tá zmes toho sveta ľudí so svetom pohádkovým, rozprávkovým, to bolo na tom to čarovné a kúzelné.
0: Ten takže čas je neúprosný, já se omlouvám, protože mě ještě bude zajímat a naše posluchače ano. Také, co vás teď čeká, ať ještě uhneme od té Arabe.
1: Tak, já jsem totiž toho poverčivá, já jsem urobila několik castingů, ako víte, tak dnes volá, kdy se robili konkurzy, dnes jsou to castingy a robí ich aj skúsení herci, aj starší herci, hej, takže to nie je jako nič netypického, no tak doufám, že z tých troch castingů, že aspoň jeden vyjde a budem sa môcť zase vrátit do Prahy na natáčení.
0: Budeme k tomu držet palce,
1: stejně jako děkuji.
0: Ke všemu, do čeho se vrhnete a moc děkujeme za to, že jste si vyšetřila váš festivalový čas i tady.
1: Děkujeme pěkně a zdravím všech posluchačů Českého rozhlasu a hlavně lokálného.
0: Děkujeme.
1: Zlín a okolí Zlína.
0: Dnešním úžasným hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byla herečka Jana Naďová.

0: Bylo 15 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy. Soutěž Zlínského kraje ukázala, že nejlépe třídí odpad obyvatele Uhersko-Hradišťska. Oprava přivaděče vody pod řekou Moravou v Kroměříži zkomplikuje dopravu. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Dnes bude oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V loňském roce nejlépe třídili odpad ve Zlínském kraji obyvatelé Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi, Oznice a Zlámance. Právě tyto obce a města zvítězily ve svých kategoriích v soutěži o keramickou popelnici, kterou vyhlašuje Zlínský kraj ve spolupráci se společnosti Ecocom. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu v přepočtu na obyvatele i podíl tříděného sběru na celkovém objemu komunálního odpadu. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
1: Oceňujeme nejen vítězné obce a města, ale také všechny obyvatele, kteří odpady poctivě třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Loňské výsledky ukazují, že zájem o třídění ve Zlínském kraji dlouhodobě roste. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru více než 113 kg vytříděného odpadu.
0: Částečné omezení dopravy si vyžádá oprava vodovodního přivaděče v Kroměříži. Jedná se o 117 metrů dlouhý úsek pod řekou Moravou, který zásobuje pitnou vodou sídliště Oskol, ulice Spáčilova, Obvodová a také Travnické zahrádky. Původní ocelové potrubí je popraskané a unikala z něj voda.
2: Omezení dopravy se týká ulic Rostislavova, Erbenovo nábřeží, Švabinského nábřeží a Chelčického. Oprava přijde zhruba na 6,6 milionů korun. Vodovody a kanalizace Kroměříž předpokládají konec prací na konci července. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníků dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době bojů o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence. Jeho největším konkurentem je v tuto chvíli chatbot Claude americké společnosti Anthropic.
3: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, od jihu postupně s přeháňkami nebo deštěm, lokálně i s možností bouřky. Později večer začnou na západě kraje srážky slábnout a ubývat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 18 až 22 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až západní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na Palackého ulici v Holešově na Kroměřížsku. Osobní auto tam totiž srazilo chodce. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už má opět slovo Pavel Vacek.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I po 15. hodině pro vás budeme vysílat středeční dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín z obchodního centra Zlaté. Jablko, vy máte jednu z posledních možností přijít se sem za námi podívat a zjistit, jak vypadá rozhlasové vysílání, jak vzniká, jak za vámi letí, ale tím, že vám zprostředkováváme atmosféru 66. Zlín Film Festivalu, to ještě neznamená, že budeme nabízet pouze festivalová témata, ba naopak té následující hodině kině. Jich bude spousta mimo festivalových, kromě pozvánek. Už za chviličku se například dozvíte, že Zlínská radnice zavedla nový systém slev na městské služby. Díky kartě občana lidé ušetří třeba při návštěvě kulturních akcí, sportovišť nebo památníku Tomáše Bati. Podrobnosti k tomu si poslechněte už za chviličku po písni Miroslava Žbírky. Motýl Admirál za vámi přiletí a také spousta pozdravů a přání hezkého dne.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín pro vás vysíláme i necelých 9 minutek po 15. hodině z obchodního centra Zlaté jablko. Živě a v našem krajském městě zůstaneme i za chviličku, ačkoliv my vám zprostředkováváme atmosféru 66. Zlín Film Festivalu. Nejen festivalem žije naše krajské město. Obyvatelé Zlína můžou od června například čerpat slevy na vybrané městské služby. O tom teď budeme mluvit. Radnice zavedla takzvanou kartu občana, která zvýhodňuje lidi s trvalým pobytem ve městě. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Karolína Macejová, která už sedí naproti mě. I jí si můžete přijít prohlédnout, ale rozhodně poslouchejte, co nám řekne. Hezký den, Kájo.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak nový systém slev funguje a na co lidé můžou tyto slevy uplatnit?
1: Jde hlavně o slevy na městské služby pro všechny obyvatele s trvalým pobytem ve Zlíně. 10% zvýhodnění můžou využít třeba při návštěvě akcí organizace Živý Zlín nebo památníku Tomáše Bati. Městské divadlo Zlín poskytlo od 1. června slevu 3% a v průběhu následujících 3 let ji navýší alespoň na 10%. Úzo a sportovišť společnosti Steza začne sleva platit od září. Zajímavé je, že i když mluvíme o kartě občana, tak město žádnou speciální kartu vydávat nebude. Lidé se jednoduše prokážou občanským průkazem.
0: Takže žádná plastová karta, ani registrace.
1: Přesně tak. Podle vedení města má být systém co nejjednodušší. Stačí při nákupu vstupenky ukázat občanský průkaz, ze kterého bude patrné, že má člověk trvalý pobyt ve Zlíně a sleva se automaticky načte. V první fázi to bude fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou půjde v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek.
0: Vedení města chce tímto projektem motivovat lidi k přihlášení trvalého pobytu ve Zlíně. Proč?
1: Protože víc obyvatel v evidenci znamená vyšší příjmy do rozpočtu. Primátor Jiří Korec ze Zahnutí ANO říká, že město chce zvýhodnit lidi, kteří ve Zlíně skutečně žijí a podílejí se na jeho fungování. Zároveň věří, že právě slevy můžou přesvědčit ty, kteří ve městě bydlí dlouhodobě, ale trvalý pobyt mají stále jinde.
0: A plánuje město systém ještě dál rozvíjet, Kájo?
1: Ano, připravuje se i elektronická verze, která by do budoucna umožnila čerpání slev při online nákupu vstupenek. Technicky je to ale složitější, protože jednotlivé organizace používají různé rezervační a pokladní systémy. A jak už jsme naznačili, slevy plánuje město v dalších letech ještě navyšovat.
0: Říká reportérka Karolína Macejová o nově zavedeném systému slev, díky kterému můžou Zlíňané od 1. června levněji využívat vybrané městské služby. Děkujeme i za tyto informace a vlastně i tip, jak se vypravit za kulturou. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: A těch tipů dostanete za chviličku ještě mnohem víc. Budou nejen na festival, tak zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín, ať víte třeba i co s volným časem.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně, to je to místo, odkud pro vás živě vysíláme v Českém rozhlase Zlín dobré odpoledne. A abyste měli třeba i dobrý večer, nebo si udělali hezký program v následujících dnech, tak máme pár pozvánek. Budou nejen festivalové, pozveme vás také na zajímavou hudbu či setkání, ale festivalem začneme, protože dnešek je závěrečným dnem Zlín Film Festivalu a tak přinese poslední příležitosti ke zhlédnutí nevšedních filmových příběhů, ale také možnost k setkání se známými hereckými osobnostmi na besedách, autogramiádách nebo na červeném koberci. Letošní novinkou je zakončovací projekce pro veřejnost. Diváci budou moct od 18 hodin zhlédnout britský snímek Přísahám, že za to nemůžu. Celý festival ukončí pak slavnostní gala večer, na kterém budou v přímém přenosu České televize vyhlášeny oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež pak převezme herec Petr Kostka. To není žádným tajemstvím. A odtajním i to, že knihovna Kroměřížska zve na přednášku bezpečnostního analytika Jakuba Merce, nazvanou Mezi mírem a válkou, svět v době hybridních hrozeb. Na ní se dozvíte, že válka nejsou jen tanky a rakety a že moderní konflikty mají i méně viditelnou podobu a často začínají dávno před tím, než dojde na otevřený střet. S Jakubem Mercem se společně podíváte na hybridní hrozby, o kterých se v posledních letech tolik mluví, a na to, co si vlastně pod tímto pojmem představit a jak moc se nás tyto hrozby týkají. Akce se koná v konferenčním sále knihovny Kroměřížska, a to od 17 hodin. Krajská knihovna připravila na červen inspirativní setkání se ženami, které mají co říct. První z nich proběhne dnes. Herečka a moderátorka Tereza Kostková společně s publicistou Václavem Žmolíkem společně představí novou knižní edici nazvanou Řekla bych. Ta přináší rozhovory s úspěšnými ženami o životních výzvách, pochybnostech i o tom, jak si v různých životních etapách zachovat autenticitu a vnitřní rovnováhu. Začátek je v kavárně Ústřední knihovny v 17 hodin. A dnes se můžete také vydat na varhanní koncert do Kroměříže. Zase z úplně jiného soudku pozvánka. V programu zazní skladby ze sbírky kolegiátního kostela svatého Mořice v Kroměříži, a to od 16. století až po počátek 20. století. Dále zazní skladby Antonína Dvořáka a Wolfganga Amadea Mozarta. Na varhany hraje Jiří Stodulka, ředitel kůru svatého Mořice v Olomouci, zpívá Lenka Chytilová. Koncert v kostele svatého Mořice v Kroměříži začíná v 19 hodin. A spoustu dalších pozvánek najdete také na našich webových stránkách. zlin.rozhlas.cz, to je jejich podoba. Věřím, že znáte, pokud ne, zapište si ideálně teď do vašeho oblíbeného internetového prohlížeče a mrkněte se.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: I 8 minut před 15:30 se rozhlížíme z obchodního centra Zlaté jablko v centru Zlína po celém našem kraji a nabízíme témata, která jsou s ním spjata. A k ním rozhodně patří to, že Vladimír Karfík během druhé světové války vytvořil návrhy několika zlínských vil pro ředitele Baťových závodů. Jednou z nich byla i vila pro Františka Malotu a právě Malotova vila se stala námětem další reportáže Markéty Macháčkové z cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami zlínského kraje. Vy tuto reportáž uslyšíte už za chviličku. Tak pokud nás posloucháte někde jinde než v našem krajském městě, udělejte si za chviličku výlet sem za námi a projděte si zajímavý architektonický objekt.
1: Dnešní děti znají dokonale svět aplikací. Ve Zlíně ale žije muž, který už čtvrt století pomáhá mladým lidem objevovat svět, který se do žádného mobilu nevejde. Přátelství a skautských hodnot. Leoš Hrdlička stojí v čele 6. skautského střediska ve Zlíně a to se pod jeho vedením zařadilo mezi největší v Česku a za svou obětavou práci s dětmi a mládeží získal ocenění osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje. Co myslíte vy? Co je pro dnešní děti větší dobrodružství? Jeden den bez Wi-Fi nebo jedna noc ve stanu? Leoš Hrdlička bude už 4. června hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Povídat si s ním bude Jarka Barboříková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín z obchodního centra Zlaté jablko, kde všechno se tak trošičku sklidňuje a my také sklidníme i následujícím tématem, které vám nabídneme. Zlínské vily. Jedním z nejzachovalejších domů postavených v období druhé světové války je vila Františka Maloty a jeho ženy Julie. Redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková se s Lucí Šmardovou, historičkou umění a kurátorkou ze zlínského architektonického manuálu, vydala natáčet právě tam, do místní části Lazy. Pojďme jim v patách.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Z té strany do zahrady, tak tady už je krásně vidět, jak je to třípodlažní a zároveň jaká je práce s tím terénem, takovým terasovitým způsobem skrz systém různých schodišť a mezipodest. Jsou tady vlastně takové odpočinkové plochy, které mohla využívat rodina Malotová.
3: Procházíme se s historičkou umění Lucí Šmardovou zahradou rodinné vily ve zlínské části Lazy. Ze strany ulice koncipoval vilu jeden z nejvýznamnějších baťovských architektů Vladimír Karfík jako dvojpodlažní se sedlovou střechou a výraznými komíny. Zahrada za domem skýtá široký výhled na zalesněné části Zlína i město samotné.
2: Když vejdeme do vily skrz takovou menší halu, kde hlavním prvkem je tady to zatočené schodiště, už můžeme jít do těch společných prostor manželů Malotových, což je knihovna, obývací pokoj a jídelna. Tady na tu reprezentativní část navazuje servisní část, to znamená, že z jídelny máte takové jako zvláštní okénko do kuchyně a na kuchyň samozřejmě navazuje potom přípravna spíš a další prostory.
3: Ve vile postavené v letech 1941 až 1943 měli Julie a František Malotovi 16 místností, a to v obytné i servisní části. Specifikem přízemí byla možnost propojit posuvnými dveřmi jídelnu, obývací pokoj i knihovnu v jeden velký společenský prostor.
2: Tady je krásně vidět, že je tady plno původních detailů. Všechny ty materiálová řešení jsou tady krásně zachovala. Vidíme tady to oblé schodiště, které vlastně ukazuje tady ten už organický styl v tom funkcionalismu, který se vlastně po tom přísném, strohém, pravoúhlém stylu objevuje v karfíkových stavbách.
3: Popisuje historička umění Lucie Šmardová. Vladimír Karfík během období druhé světové války navrhl pro ředitele firmy Baťa několik vil. Jmenujme Vavrečkovu a Čiperovu vilu. V nich se na rozdíl od práce pro továrnu mohl stylově rozmáchnout. V Malotově vile se projevuje vliv Karfíkovy americké stáže u architekta Franka Lloyda Wrighta.
2: Teď vstoupáme do toho hlavního obytného patra, kde byly kromě ložnice manželů Malotových ještě další dva pokoje. K těm dvěma ložnicím ještě přináleží balkóny. Byla možnost vlastně vystoupit ven a být v kontaktu s tou zahradou.
3: K tomu přispívaly ve vile i velká okna, často také zalomená, rohová. V horním patře najdeme budoár paní domu a pánskou oblékárnu.
2: Teď se nacházíme v oblékárně pana Františka Maloty. Jsou tady jako krásný původní vestavěný nábytky v takové bledě zelené barvě se zrcadly zabudovanými. Co je tady zajímavé, tak i podlaha, která tak krásně rytmizuje ten prostor. A jsou to takové proužky z línolitu. A na to vlastně navazuje prostor koupelny. Ještě v původním stavu krásně sladěné kachličky s těma dřevěnýma obkladama barevnýma.
3: Pokračuje historička umění Lucie Šmardová.
2: Tím, že manželé Malotovi neměli děti, tak ta vila působí asi nejvíc společensky. V suterénu byl takový samostatný prostor pro rekreaci, což byla vlastně taková tělocvična. Z toho bazénu si jdete zacvičit, pak dostanete tu limonádu. To je takový jako společenský život.
3: Po válce byl František Malota politicky pronásledován a vězněn. V roce 1950 museli Malotovi vilu opustit a od roku 1951 začala sloužit jako dětský domov. V současnosti je sídlem dětského domova Lazy. Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A já doplním, že vila Františka Maloty je součástí stezky vily zlínských osobností, po které se můžete projít třeba podle informací na webu zlínského architektonického manuálu. A odkážu vás rovnou při té příležitosti i na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz, kde je spousta doplňujících informací k našemu vysílání. A také vás zároveň pozvu sem do obchodního centra Zlaté jablko. Jedna z posledních možností je setkat se s námi a vidět, jak vzniká naše vysílání v rámci 66. Zlín Film Festivalu.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Možná jste se také trošku rozhýbali při další z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Možná jste si zatančili, byl to rytmus, který s vámi mohl šít. A pohyb a emoce a desítky mladých tanečníků dnes zaplní také jeviště Otrokovické besedy. Základní umělecká škola Otrokovice připravila společné vystoupení všech žáků tanečního oboru, které ve Zlínském kraji ukončí letos 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Na taneční podvečer zamíří také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která nám už za okamžik tady v obchodním centru Zlaté jablko prozradí víc.
1: Český rozhlas Zlín,

0: I dnes v podvečer s naší regionální stopařkou jeviště Otrokovické besedy dnes totiž ožije nejrůznějšími tanečními choreografiemi. Základní umělecká škola Otrokovice připravila společné vystoupení svých tanečníků od těch nejmladších až po takové ty zkušenější žáky. Na dnešní vystoupení se chystá i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Teď nás na ně navnadí, já ji tady vítám u našeho mikrofonu v našem studiu v obchodním centru Zlaté jablko. Hezké odpoledne, Petro.
1: Krásné odpoledne, Pavle. Je to skutečně tak, můj odpolední nebo podvečerní program bude patřit tanci. Do Otrokovické besedy pojedu podpořit žáky tanečního oboru základní umělecké školy Otrokovice, kteří divákům nabídnou průřez s tím, na čem během celého školního roku pracovali a že byl teda dlouhý.
0: Taneční koncert Otrokovické Zušky uzavře ve Zlínském kraji 10. ročník festivalu Zuš Open, který má za cíl představit základní umělecké vzdělávání veřejnosti. Ty už si v rámci tohoto festivalu představila literárně dramatický obor v Uherském Hradišti a hudební obor v Napajedlích. Tak co jsi připravila tentokrát? To bude tanec.
1: Ano, několikrát už jsme zmínili tanec, takže to nebude velkým překvapením ani pro naše posluchače, že pozornost dnes zaměřím právě na něj. Budeme mluvit o tom, jak důležitou roli hraje tanec v rozvoji dětí, co všechno obnáší příprava tanečních vystoupení a třeba taky kolik práce se skrývá za několika málo minutami na jevišti. Povídat si budu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s pedagoškou tanečního oboru Hanou Geržovou a taky s jednou z účinkujících krátce po 5. hodině.
0: Určitě budeme poslouchat a těšíme se, že nás zavedeš i na tato místa, ale já ještě trošičku odbočím a upřu pozornost na tvoji taneční kariéru, protože tobě tanec rozhodně není cizí. Dokonce mi stihla Petra Sedláčková prozradit, že kdysi jí bylo řečeno, že má baletní kolena. Tak prozrať k tomu víc.
1: Je to pravda. A já jsem v minulých letech dlouho pobývala v zahraničí a kromě toho, že jsem se naučila výborně španělsky, jsem si řekla, že si tam musím přivést ještě nějakou další dovednost. Takže jsem se přihlásila do baletní školy, začala jsem chodit na balet, někdy už ve věku kolem 30 let, takže ta flexibilita nebyla úplně ideální. Některé, řekněme, taneční kroky byly mnohem náročnější se naučit. Ale, jak správně říkal, paní učitelka baletu říkala, že mám baletní kolena. Dodneška mě mrzí, že moje maminka mě nepřihlásila jako malou holku právě třeba někam do Zušky, abych se balet naučila, protože ze mě mohla být třeba prima balerína.
0: Výborně, ale my jsme rádi, že si naší regionální stopařkou naběháš toho po našem kraji dost, tak ať tě kolena nebolí a my se těšíme, že se společně s tebou vypravíme na nádhernou akci o 6:30 večer, říkám to správně.
1: A o 17:45, budeme trošku dřív, já se nemůžu totiž dočkat, takže vyrazím o 10 minut dřív, abych viděla co nejvíc a užila si opravdu krásné vystoupení základní umělecké školy Otrokovice dnes v Otrokovické besedě.
0: Budeme se těšit, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopařka Petra Sedláčková ani dnes nevynechá zajímavou akci ve Zlínském kraji a přijede tím pádem i za vámi. Pokud ji pozvete, stačí ji napsat na tip na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. To je ta správná adresa, která vede k dalším zážitkům s Českým rozhlasem Zlín.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Necelých 13 minutek zhruba za námi ještě můžete přijít do obchodního centra Zlaté jablko, takže ještě nekončíme naše speciální festivalové vysílání, ale takovou symbolickou zlatou tečku za ním si dopřejeme už teď. Postará se o ní tradičně kolega Petr Uhřík sortimentem ze své cukrárny.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Kdo má dobrou paměť, Moniku Absolonovou si vybaví ještě z doby, kdy zpívala v dětském kinově sboru. Ale to zrovna začala druhou třídu základky, takže časy poměrně dávné. A když se ukázalo, že nejde o marné úsilí, pokračovala v hodinách zpěvu u Lídy Nopové. Její skutečně profesionální dráha pak začala o dost později, když vydala první album a hned následoval první velký muzikál Drákula. Pak už to šlo celkem rychle, v muzikálech se zabydlela natrvalo, vidět jsme ji mohli v Noci na Karlštejně, Kleopatře, Angelice, objevila se taky v činohře nebo ve filmu. Několikrát se přiznala, že učení textů jí dělá celkem potíže, ale nakonec, jak jinak, vždycky všechno perfektně zvládla. Je to sympatické děvče, Monika se projevila v několika příležitostech i jako zdatná moderátorka. V těchto rolích jsme se taky kdysi potkali. Podívejme se ještě na její úspěchy v anketách. Skokankou roku byla ve Slavíkovi v letech 2002 a 2003 a je taky nositelkou ceny Itálie za hlavní roli v muzikálu Fali.

Zhruba 8 minut před 16. hodinou už je to z našeho speciálního vysílání z 66. Zlín Film Festivalu téměř vše. Zítra po 14. hodině už vás u dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín pozdravím opět z našeho studia ve vile Jana Antonína Bati. Doufám, že jste si tu festivalovou atmosféru i naše vzácné hosty náležitě užili tak jako já. Těšte se také na Humoriádu po 16. hodině dnes s moderátorem Pavlem Kučerou a také Pavlínou Filipovskou. Pavel Vacek se s vámi pro dnešek tedy loučí, bylo mi tady s vámi moc dobře, nezapomínejte na to, co vám také připomínám. Aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Přeji vše dobré k dalšímu poslechu.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský filmový festival dnes zakončí slavnostní gala večer. Do Vlčnova přijde nový dětský lékař z Ostravy. Obec ho sháněla 6 let. Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Přes noc a k ránu čekejte většinou zataženo, místy s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Dnes je poslední den Zlínského filmového festivalu. V kongresovém centru ve Zlíně ho zakončí slavnostní gala večer. Ocenění dostanou nejlepší filmy v různých kategoriích. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež si odnese herec Petr Kostka. Celý gala večer bude vysílat živě Česká televize ve 20.15 na programu ČT Art. Ve Vlčnově na Uhersko-Brodsku bude od 1. září ordinovat nový dětský lékař. Nahradí stávající doktorku, která je v důchodovém věku a už 6 let přesluhuje. Nový pediatr Michal Řepišťák přijde na Slovácko z Ostravy.
2: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
1: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
1: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Podle organizace Člověk v tísni, která dlužníkům pomáhá, by se měly podmínky oddlužení mírnit, aby na něj dosáhlo více lidí. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Hřebky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji očekávejte přes noc většinou zataženo, hlavně na Valašsku s doznívajícím slabým deštěm. Od západu očekávejte postupné ustávání srážek a k ránu čekejte vyjasňování. Nejnižší teploty dosáhnou 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte po Třídě vítězství v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Máme tam hlášené odstavené porouchané osobní auto. Zprávy Českého rozhlasu ze Zlatého jablka ve Zlíně končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Patrikem Rozehnalem. Příjemnou zábavu a pohodové odpoledne vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď tata. V tuto chvíli, tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je,
0: za humoriádu, za to Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi. Všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího. Zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co? Je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí máme každej dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takovej usměvavej. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jaksi ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednosta stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna, buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik, prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, jedete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto!
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme?
2: To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne.
5: Jak
2: jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okyte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: No. Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

Jezus, dva cúbky mám.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tam nemáte? Holcmana nemáte? Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny. Určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuji vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá léto, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď, Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: Na co bylo dát, co vám říkal? Zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no? Že ten Radek a tak a tohle že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No, já čekal.
11: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
11: To mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když odkaď mě znáte?
11: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to
11: tak,
10: je
11: když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
11: No.
10: Ještě rozumět.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavé.
11: No.
10: Tak to by bylo všechno v pořádku.
11: No to je vyřízený.
10: Nehněváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no tak to jste hodnej.
11: No.
10: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ležnici. No dobře,
1: no, tak... jsem tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, jo. Uklidníme no. To. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, jo. Tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, ano. Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala.
0: Jo.
1: Že jsem u ní vyhrala. Chtěla
2: no já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám zdraví.
0: A je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku Vosolou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pana Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako.
5: No. No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Pane, jako? Tak.
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. Jo. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu,
6: co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v dívčí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima,
0: ze zvědavosti samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál, zatím SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90.

0: Seznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
2: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
3: A dobrý den.
2: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
1: Luďka nebo Lubu, tak.
2: Lubu, no to je jedno.
1: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
2: Řekněte si vy, co byste chtěla.
3: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku s Kořepovou.
1: On to bylo úžasné. Si myslím spíš.
2: Pavlínko.
3: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
2: Víte, co máme společného?
3: Co?
2: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
3: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
1: kolega mandlíš.
2: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
3: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádný a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
2: Semafor byla zlatý, ano.
1: Tak Františku, děkujeme.
2: Dejte tam někoho Sobotu anebo tu, jak jste říkala.
3: Ano. S Kořepovou, víte. No.
2: Ano, s Kořepovou.
3: Neprohloupíte.
2: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Mějte se.
3: Děkujeme.
1: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
1: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
1: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
1: Máme zapsáno, díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou. Přátelé, třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, s tom vemu.
7: Ne, já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřek, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od mn. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A ty zase já. Jak

0: se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Ku, nikl, kunikl. A rybička? Fišo.
1: Počkej, já to vemu ten telefon.
0: Halo, halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějaký nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo, bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
1: No to teda nebyl.
0: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantista esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
1: Víš co? Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tyke, běh si cvičit!
0: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatranbaru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
1: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
0: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
2: Ano.
0: Teďka pojde do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě 30 minut čeká.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
5: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
4: Drama.
5: Tak, jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
4: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Protože že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříš je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře.
1: Já netrpím.
2: Už abych končila.
1: Ne, ne, bylo to zajímavé, krásné. Přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Půlmaraton zlínského filmového festivalu vynesl přes 93 tisíc korun. 1 milion korun podpoří Zlínský kraj opravu kostela ve Stříbrnicích. SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Přes noc a k ránu čekejte většinou zataženo, místy s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. Jsou tu podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Nedělní půlmaraton Zlín Film Festivalu vynesl přes 93 tisíc korun charitativnímu projektu Korunka pomáhá. 1 korunu za každý uběhnutý kilometr, tedy celkem 25 430 korun, věnují organizátoři Šimonovi Veselskému, 17-letému sportovci, který utrpěl zranění po skoku do vody. Ze startovného filmového rodinného běhu se vybralo 67 tisíc. Částku dostane mladý fotbalista Radim Sabák. Peníze mu pomohou s rehabilitací po pádu z výšky. Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku dostanou na opravu kostela svatého Prokopa 1 milion korun od Zlínského kraje. V havarijním stavu je střecha a krov kostela, do kterého dlouhodobě zatéká. Podle mluvčí Zlínského kraje Soně Ličkové jsou předpokládané náklady na celou opravu přes 2,1 milionu korun.
3: Další finanční prostředky bude obec Stříbrnice i farnost schánět od dárců. Využijí k tomu i benefiční koncert prokopských slavností. Konat se bude přímo v prostorách kostela 27. června. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3 milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí odvolá.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
2: Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
5: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
1: Počasí.
2: Na území našeho regionu čekejte přes noc většinou zataženo, hlavně na Valašsku s doznívajícím slabým deštěm. Od západu čekejte postupné ustávání srážek a k ránu očekávejte vyjasňování. Nejnižší teploty dosáhnou 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Z aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krásný podvečer, posloucháte Český rozhlas Zlín a začíná Den v kraji s datem 3. června. A i v dnešní 17. hodině vám nabídneme souhrn toho nejzajímavějšího, co se v našem kraji událo. Podíváme se třeba do otrokovické besedy, kterou dnes ovládly pohyb, emoce a radost z tance. Základní umělecká škola Otrokovice totiž představuje svůj taneční obor společným koncertem všech žáků. Na místě je také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se nám za chvíli do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásí přímo z dnešního vystoupení. Přeji vám pohodový poslech, jsem ráda, že se opět slyšíme. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.
7: Chtěl by...

0: Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je se mnou Lukáš Jakubíček, který připravil zpravodajský souhrn pro dnešní den.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dnes je poslední den Zlínského filmového festivalu. V kongresovém centru ve Zlíně ho zakončí slavnostní gala večer. Ocenění dostanou nejlepší filmy v různých kategoriích. Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež si odnese herec Petr Kostka. Celý gala večer bude vysílat živě Česká televize ve 20 hodin a 15 minut na programu ČT Art. V loňském roce nejlépe třídili odpad ve Zlínském kraji obyvatelé Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi, Oznice a Zlámance. Právě tyto obce a města zvítězily ve svých kategoriích v soutěži o keramickou popelnici, kterou vyhlašuje Zlínský kraj ve spolupráci se společností Eco.com. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
3: Loňské výsledky ukazují, že zájem o třídění ve Zlínském kraji dlouhodobě roste. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru více než 113 kg vytříděného odpadu.
2: V Karolince na Vsetínsku skončila rozsáhlá modernizace veřejného osvětlení. Původních 381 svítidel nahradila nová s úspornou LED technologií. Spotřeba elektrické energie díky tomu klesla o 82%. Podle nezávislého radního Vlastimila Rapanta tak město výrazně překonalo dotační podmínku, která požadovala minimální úsporu 30%. Ředitelství silnic Zlínského kraje začalo s opravou silničního průtahu obcí Komárno nedaleko Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Během stavebních prací tu bude doprava po většinu času vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízená semaforem. Pro vozidlo o hmotnosti větší než 7,5 tuny pak platí objízdná trasa přes Osíčko, Horní Újezd a Všechovice, pokračuje šéf krajských silničářů Bronislav Malý.
4: Délka opravovaného úseku silnice třetí třídy je 214 metrů a hotovo má být do konce září. Cena za rekonstrukci přesáhne 3 miliony a 200 tisíc korun.
2: Vlčnov na Uherskobrodsku koupil za 6 milionů korun 2/3 objektu zdravotního střediska. Budovu chce opravit a připravit v ní další ordinace pro lékaře. V současné době na zdravotním středisku působí obvodní lékař, dětská lékařka, zubařka a gynekoložka.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 6:02 posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Tanečníci všech věkových kategorií dnes zaplnili jeviště Otrokovické besedy. Základní umělecká škola Otrokovice tam připravila společný koncert svého tanečního oboru. Jaká je na místě atmosféra, nám prozradí naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer z Otrokovic. Jeviště už asi 15 minut patří mladým tanečníkům a diváci v zaplněném sále sledují jednu choreografii za druhou. Na programu jsou vystoupení nejmladších dětí i starších žáků a je opravdu vidět, kolik práce a hodin příprav za dnešním koncertem stojí.
1: Petro, už odpoledne si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvila o tom, že taneční obor není jen o vystupování před publikem. Co všechno se děti během studia učí?
2: Právě o tom si teď budu povídat s pedagoškou tanečního oboru Základní umělecké školy Otrokovice, která nám prozradí, jaká příprava předchází tanečním vystoupením, které můžeme dnes na jevišti vidět. Dobrý podvečer přeji paní Haně Geržové.
3: Dobrý podvečer i vám.
2: Tak povídejte, kolik hodin, kolik práce stojí za tím, než připravíte jedno taneční vystoupení? Co vás to stojí?
3: No, když se budeme bavit o těch nejmenších dětích, těch pětiletích, tak bych řekla, že víceméně tak půl roku se chystají na jednu skladbičku, aby to nějak vypadalo, aby navnímali prostor, navnímali svoje tělo, to znamená i tu technickou připravenost toho dítěte a potom tu prostorovou, to je zase potom druhá věc, no.
2: Tanec je spojený především s pohybem a technikou. A kdybyste se ale měla zamyslet, rozvíjí ten tanec i nějaké jiné techniky a dovednosti?
3: Tak, jak už jste zmiňovala s tou taneční technikou, není to jenom o té samotné taneční technice, ať už teda klasické taneční technice, současné taneční technice, moderního tance, ale řekla bych, že pomáhá dětem vnímat jako celkově svoje tělo, jsou koncentrovanější, pozornější, dokážou rychle reagovat na změny, je to o nějakém souznění toho kolektivu, empatii, emoční jako nacítění se na okolí, plus ta hudební složka, takže za mě je tanec vůbec, taneční umění, jedno z nejkomplexnějších jako umění vůbec.
2: Já věřím, že nejenom získané dovednosti, ale především radost z pohybu je to, co žene žáky dál, aby se dál vzdělávali, rozvíjeli. Paní Geržová, já vám děkuji za rozhovor, ale přesunu se k jedné z vašich studentek, která se dnes účastní koncertu a účinkuje. Je to Bára Hanzlíková, dobrý podvečer i tobě. A rovnou se tě zeptám, za malou chvíli, jak jsme říkali, tě čeká vystoupení před publikem, si vlastně poslední číslo třešnička na dortu dnešního večera. Jak se právě teď cítíš?
4: Tak dobrý večer, tak určitě tam nějaká ta nervozita je, ale za těch 12 let, co se tady tomuhle tanci už jako věnuji, tak je to taková ta příjemná nervozita a strašně se těším, až mým přátelům a rodině vlastně ukážu, na co jsem se celý rok připravovala, na čem jsme hodně dřeli a že i jim vlastně předám nějaký kousek mě, který už se mnou táhne už od velice útlého věku, takže už se velice těším, až ukončím tento krásný školní rok něčím, čím udělám radost ostatním.
2: Já věřím, že se to povede. A máš nějakou choreografii, na kterou ses letos třeba nejvíc těšila? A proč?
4: Tak určitě mám. Letos mám vlastně dvě choreografie, ale nejvíce asi těším na choreografii Dech, protože vlastně ukazuje to lidem, že každý máme nějaký svůj vlastní dech, ale zároveň je tam i kontakt s ostatníma a určitě to předá lidem takový ten klid, že i v pohodě se občas zastavit a pořádně se nadechnout, když je potřeba.
2: Já moc děkuji za inspiraci a nezbývá mi než ti poděkovat a popřát vydařené vystoupení. Tobě ještě zbývá se přesléct, nebudu tě zdržovat. Utíkej na jeviště a pořádně si to užij. No a ještě doplním pro naše posluchače, že dnešní taneční koncert nabízí průřez celoroční prací tanečního oboru Základní umělecké školy Otrokovice. Pro diváky je to příležitost nahlédnout do světa mladých tanečníků, no a pro samotné žáky zase možnost představit výsledky své práce před publikem.
1: Petro, děkujeme za informace z dnešního tanečního podvečera v Otrokovicích a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den vyráží za zajímavými lidmi, místmi a události ve Zlínském kraji. Napište ji na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz a třeba zavítá i za vámi.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: trojpodlažní budově tržnice na náměstí Práce ve Zlíně jsou dnes malé obchůdky, provozovny i restaurace. V roce 1927 vznikla jako první obchodní dům firmy Baťa, tehdy moderně vybavený takzvaný dům služby. Kde byla ale první prodejna obuvi pod značkou Baťa ve Zlíně a která byla první v republice? Zdeňka Urbanovského se na to zeptám v další reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Motýly pokračuje vysílání Českého rozhlasu Zlín a Den v kraji. Po několika letech marné snahy se Vlčnovu na Uherskobrodsku konečně podařilo sehnat nového dětského lékaře. Ten nahradí stávající doktorku, která v obci působí už 39 roků a už několik let takzvaně přesluhuje.
1: Z ordinace se ozývá dětský pláč. Paní doktorka Hana Haníková totiž zrovna naočkovala malého klučinu.
2: No 6 roku jsou v důchodu a pořád pracuju.
1: Takže už jste se chystala do důchodu dřív?
2: No, nechystala, protože jsem nikoho nenašla. A jestli to tak můžu říct, tak asi někdo mě má na vrchu rád, protože v loni na jaře zavolal pan doktor z Ostravy, jestli tady není volné místo někde. A mu se to tady zalíbilo, přijel na jízdu králu, byl nadšený. Tak já jsem jedině ráda, že přijde a že tady bude. Jinak já bych pokračovala dál. Já nemám povahu, že bych to zavřela, protože já mám už 3 generace pacientů. Co jsem měla první svoje děti před těma 40 rokama, tak dochází už s vnoučatama.
1: Ale přesto bude to určitá úleva, že
2: no tak samozřejmě,
1: v klidu odejít.
2: Samozřejmě, že to bude úleva, ale bude se mě po těch mojich dětech stýskat.
1: Že se povedlo najít nového lékaře, přivítala i mladá maminka Jana Flašarová.
3: Jsem ráda, že nebudu muset hledat někde jinde, protože už pro dceru, když jsme hledali dětskou doktorku, tak jsme se taky báli, jestli bude dětská doktorka. A i třeba se zubařama je tady v okolí problém pro děti, takže jsem ráda, že se našel nový doktor dětský.
1: Michal Řepišťák přijde do Vlčnova z Ostravy. Ordinaci převezme 1. září.
4: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
1: Na Slovácku se prý ocitl shodou šťastných okolností.
4: Pro mě Jižní Morava a Slovácko vždycky byla taková srdcovka a o Vlčnovu vlastně jsem věděl díky jízdě králu a když jsem potom hledal kam na tu Jižní Moravu se vydat, tak vlastně tohle nějak tak zapadlo do sebe, no.
1: Nový lékař bude působit ve zdravotním středisku, jehož 2/3 obec nedávno za 6 milionů korun odkoupila. Budovu plánuje opravit, říká starosta Petr Kašpařík z Hnutí STAN.
5: S tím, že máme ve Vlčnově 2 obvodní lékaře, 1 zubaře, ale ty nejsou na tom zdravotním středisku, jsou v jinších objektech. Chtěli bychom všechny tyto služby zcentralizovat, abychom právě mohli nabídnout lidem takovou vlčnovskou polikliniku.
1: Do budoucna by tam podle starosty mohli najít místo i další noví lékaři. Z Vlčnova Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Prezident Petr Pavel je s manželkou Evou na dvoudenní návštěvě Zlínského kraje. Podíval se do střední školy letecké v Kunovicích, na Zlínský filmový festival a diskutoval s lidmi ve Valašských Kloboukách. A jednou z jeho včerejších zastávek byly i Boršice, nedaleko Uherského Hradiště, kam přijel na pozvání tamní základní školy.
1: Obvykle chtějí mít všichni fotku s prezidentem.
2: Myslím, že bychom se s váma mohli fotit.
3: Moc děkuji.
1: V Boršicích naopak o snímek požádali Petr Pavel a jeho paní Aničku a Ondru oblečené do slavnostního kroje.
2: Díky.
4: Jaké to bylo mluvit s prezidentem?
5: Dobré. Dobré. Sice jsem měl trošku trému, ale nevadí.
6: Jsme rádi, že nás navštíví.
7: No, je to neskutečné, jako ještě pořádně to asi nedochází. Jako těšíme se, no.
6: Moc.
1: Ve školní jídelně zatím na vzácnou návštěvu čekali kuchařky.
7: Na ochutnávku jsme připravili škvarkovou pomazánku, potom jsme udělali sírovou roládu.
1: Jitka Gajdošíková a Alena Němcová s kolegyněmi jsou známé tím, že na sociálních sítích ukazují, jak vypadá moderní školní stravování založené na lokálních surovinách. Po ochutnávce na prezidentskou návštěvu čekala sportovní hala plná dětí a zvídavých otázek.
8: Prezidente, já bych se vás chtěla zeptat, jaké to je být prezidentem.
2: Když to mám říct hodně jednoduše, tak někdy je to krásný, jako třeba teď, a někdy je to těžší, když se musím bavit s lidmi, kteří se moc bavit nechtějí a chtějí spíš jenom dělat zle.
8: Pane prezidente, já bych se chtěla zeptat, jestli umíte jezdit na motorce po zadních.
2: Přiznám se, že neumím a už se to učit nebudu, protože si nechci na to.
8: Kdybyste mohl změnit jednu věc v českém školství, co by to bylo?
2: Abychom se víc učili, jak myslet, jak poznávat. Abychom se učili rozpoznávat z toho množství informací, které je kolem nás, co je správné a co není.
1: Prezident Petr Pavel také prozradil, že chtěl být jako malý Old Shatterhand, přidal svůj tip na vítězství mistrovství světa ve fotbale a pak už byl čas posunout se zase dál. Z Boršic na Uhersko-Hradišťsku Blanka Kovandová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Člověk nemusí být zrovna bohatý a movitý, aby si myslel, že nemusí řešit, co se stane s jeho majetkem po jeho smrti. Někdy stačí i málo a konflikt je na světě. Co všechno spadá do dědictví, jak funguje dědické řízení, nebo jak sepsat závěť, aby předešla konfliktům, poradí advokát Jakub Suchý ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz a to 5. června po 11. hodině. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

písničce Petra Spáleného vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozveme na výstavu, kde se na exponáty nejen smí sahat, ale je to dokonce žádoucí.

0: Řeč je o imagináriu divadla bratří Formanů, které ožilo ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm. A je plné loutek, divadelních rekvizit a kouzelných mechanismů. Proč výstava láká malé i velké návštěvníky? To se dozvíte v reportáži redaktorky Petry Sedláčkové.
1: Dotýkat se exponátů je zakázáno. Toto upozornění známe z většiny výstav. Ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm ale teď platí pravý opak. Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel proměnilo zdejší prostory ve svět plný fantazie, který přímo vybízí k objevování.
2: Koňské hlavy. Se používá jako vlastně maska, herci si to dávají na hlavu, když hrajou koně.
1: Návštěvníci na výstavě najdou divadelní rekvizity. Loutky, obrazy, staré hračky, kreativní koutek pro děti i kouzelné skříňky s kličkou, takzvané hybohledy. Většiny exponátů se navíc mohou dotýkat a sami je rozpohybovat.
3: Já jdu na husu.
4: Tam je husa a ona se krmí.
5: To je paráda. Kreslici na stěnu.
1: Právě možnost objevovat, zkoušet a hrát si je podle organizátorů jedním z hlavních důvodů, proč výstava přitahuje celé rodiny. Děti si navíc mohou vytvořit vlastní cestu kouzelným labyrintem.
6: Loutkové divadlo.
7: Jo, jo, jo.
6: A co tady ještě bude?
7: Střelnice.
6: Na to se těší hlavně kluci, že jo?
7: Střelnice.
1: Jak říká ředitel městské kulturní agentury Téčko a jeden z organizátorů výstavy Jakub Sobotka, imaginárium naplno ožívá teprve ve chvíli, kdy se návštěvníci plně zapojí.
8: Jakmile tady vstoupíte, tak vás ohromí svým kouzlem, ale ožívá, až když na něho šáhnete. Proto je třeba všechno vyzkoušet, jak to funguje, ale prosím s citem. Jsou to všechno věci ručně vytvořené ze dřeva mnohdy a neplatí zde, pokud něco nejde silou, tak použijte ještě větší silu. Spíše naopak.
1: Imaginárium divadla bratří Formanů a jejich přátel bude ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm k vidění až do 30. srpna. Pokud vás láká místo, kde je dovoleno otevírat dvířka, zkoumat, sahat na exponáty a na chvíli se vrátit do dětských let, tady jste správně. Z Rožnova pod Radhoštěm, Petra Sedláčková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Od 18. hodiny nás dělí necelých 7 minut. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Den v kraji se chýlí ke konci. Pokračovat budeme aktuálními zprávami. Ty nabídnou třeba podrobnosti o novém sportovišti v Napajedlích na Zlínsku i o tom, že desítky českých hasičů míří do Řecka kvůli zvýšenému riziku požárů. Já se s vámi loučím, přeji vám klidný večer a budu se těšit na slyšenou zase příště. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Oprava přivaděče vody v Kroměříži zkomplikuje dopravu. V Napajedlích na Zlínsku je nově otevřené sportoviště. Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce. Přes noc a k ránu čekejte většinou zataženo s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Částečné omezení dopravy si vyžádá oprava vodovodního přivaděče v Kroměříži. Jedná se o 117 metrů dlouhý úsek pod řekou Moravou, který zásobuje pitnou vodou sídliště Oskol, ulice Spáčilova, Obvodová a také Trávnické zahrádky. Původní ocelové potrubí je popraskané a unikala z něj voda.
4: Omezení dopravy se týká ulic Rostislavova, Erbenovo nábřeží, Švabinského nábřeží a Chelčického. Oprava přijde zhruba na 6,6 milionů korun. Vodovody a kanalizace Kroměříž předpokládají konec prací na konci července. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Nově upravené hřiště a sportoviště mohou od začátku týdne využívat malí i velcí sportovci v lokalitě Malina 2 v Napajedlích. Projekt město zahájilo loni v říjnu, a to v rámci první etapy revitalizace dětských hřišť. Pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
5: Děti mohou využívat řadu nových herních prvků, například velkou herní věž s tobogánem, trampolínu nebo skluzavku s lezeckou stěnou. Nové sportoviště je určeno pro fotbal, volejbal, basketbal i další míčové hry. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly 6,4 milionu korun.
3: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to vyjde stát na skoro 158 miliard korun. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
6: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
3: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě zhořelo rekordních víc než milion hektarů země.
1: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji čekejte přes noc většinou zataženo, hlavně na Valašsku s doznívajícím slabším deštěm. Od západu čekejte postupné ustávání srážek a k ránu očekávejte vyjasňování. Nejnižší teploty naměříme kolem 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná totiž večerní Morava krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tak je tady druhá část dnešní Moravy krásné země. Tentokrát vás k poslechu polkou Miloslava Procházky a Lenky Králové za našima humnama pozvali žadoviáci. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A hned jaké budou písničky ze srdce. Pro pana Vojtěcha Havlíčka z Haček zahrají Záhořané polku Žitečko jsme sežali. Jižani pak potěší paní Marii z Újezdce, pro ní Lidová hrál Mladý cikán, no a babouci ti přinesou radost panu Mirkovi Novotnému ze Smrku. Pro něho bude Lidová Na blatech malá vesnička. Během pořadu zazní i vzpomínka na autora především orchestrálních skladeb, na Jaroslava Škabradu, který zemřel 3. června 2002. No a také vzpomeneme na muzikanta tělem i duší, na Antonína Michnu. Ten se narodil 3. června roku 1920. Tolik úvodem. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Tamary a Kevinové, na Slovensku rovněž Kevinové a také Karolíny. Blahopřeji. A nyní už telefonní číslo 726 46 5200 a teď písně z Dolňácka z Veselska.

0: Tak to byla cymbálová muzika Ohnica, zpívá ženský sbor z Kunovic. A už tady mám první telefonáty, tak nejprve dávám slovo paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já přeju hezký večer vám i posluchačům. Já bych chtěla dneska popřát mé manželovi, který zítra oslaví 85. narozeniny, a jménem celé rodiny mu přeju hlavně zdraví, k tomu trošku štěstí. Jmenuje se Jindřich Navrátil, Míkovic. Tomu přeje manželka, jeho synové, vnuci a vnučky. Děkuji.
0: Tak já jsem ráda, že to jméno nakonec zaznělo, paní Marie. Už jsem vám chtěla připomenout, že bychom rádi také slyšeli, kdo slaví ty krásné 85. narozeniny. Tak je to váš milý manžel, pan Jindřich Navrátil. Takže i já všechno dobré. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už paní Pavla Hromadová ze Žádovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku do Žádovic panu Františkovi Hromadovi, který neslaví své krásné 65. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a lásky mu přeje manželka Pavla, syn Robert a syn Patrik. Mm-hmm. Moc děkuji, naschledanou.
0: Nemáte za co, naschledanou. No a jak už jsem říkala v úvodu, budeme také vzpomínat. A teď je to vzpomínka na Jaroslava Škabradu, který zemřel 3. června 2002. Jméno rodáka od Přeštic, dlouholetého trumpetisty Orchestru opery Národního divadla v Praze, je pro milovníky dechovky jedním z nejznámějších. Jako autor se jeho nositel věnoval většinou skladbám orchestrálním. Ukázkou může být Kvapík Rychle k cíli. Tady je.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak při této orchestrální skladbě jsme vzpomenuli na Jaroslava Škabradu. Hrála Veselka, byl to dlouholetý trumpetista orchestru Opery Národního divadla v Praze. No a velmi známý autor orchestrálních skladeb zemřel 3. června roku 2002. A už tady mám přání. Beru si dopis od paní Helči, která společně s Funkem píše. Chtěli bychom zahrát Martince Holáskové ze Sobě sluk, která má dnes 51. narozeniny. Jen vše dobré, zdraví, lásku, pohodu. To jí přeje manžel Radek a syn Peťa. No a kdyby žila maminka, tak by ji určitě popřála, ale už bohužel není mezi námi. Blahopřejí i Ruda, Heluš s rodinou, taky babička Helča i děda Fanek z Uherského Hradiště. Tak to bylo milé přání pro Martinku Holáskovou. No a teď to bude další vzpomínka. Je to vzpomínka na Antonína Michnu. Antonín Michna se narodil 3. června 1920 ve Vrbici. Zemřel 17. prosince 2000. Byl to moravský muzikant, hudebník, skladatel. Veselý člověk, který měl k lidem a k životu velmi blízko, což mohu osobně potvrdit z mnohých setkání. Miloval lidovou muziku, tradice a folklor, byl výborným muzikantem. Antonín Michna se vyučil krejčím, využil však své nadání a naučil se hrát na housle. Ve 20 letech odešel do Brna a tam založil orchestr Morava. S tímto tělesem působil 10 let. Následovalo založení početnějšího 26členného zábavného orchestru. V komponování využíval všech svých zkušeností a čerpal především z původního rodného vrbického prostředí, jemu blízké, jižní části moravského Slovácka. Také působil jako umělecký vedoucí v Dubňance. Nám ovšem nyní nebude hrát Dubňanka. My si zavzpomínáme na Antonína Michnu, kterého jsem měla opravdu velmi ráda. Při jeho písničce Vrátím se, Moravo, hraje Galánečka.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Ano, rozhlas jede, teď tedy Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo k nám do studia 726465200. Navrátím se k té předchozí písničce, ano, při ní jsme zaspomínali na muzikanta tělem i duší, na autora té písničky, na Antonína Michny. Byla ta písnička Vrátím se Moravo v podání Galánečky. Antonín Michna se narodil 3. června 1920. Tak, ale teď tady mám telefonát z Hovoran, kde zdravím pana Jošku. Dobrý večer.
2: Děkuji za slovo, paní Jiřinko. Já bych v tyto dny a ozvláště dnes chtěl zaspomínat a popřát nebo poslat tam nahoru podlužáckému Slavíkovi Joškovi Severínovi, který nás v nedávno, no už je to delší dobu, jestli se nepletu, tak by mě v tomto roce snad 100 let. Tam si ovšem nejsem jistý. Všem vám přeju, abyste nějakým způsobem vzpomněli na tohoto vzácného člověka, s kterým jsem se sám několikrát potkal a rád si s ním zaspíval. Všem vám přeju hezký podvečer a příště zase naschledanou.
1: No a já vás doplním, milý pane Joško, který nesete vlastně stejné křestní jméno jako Joška Severin, zpěvák z Podluží. No ano, Skopa, já myslím křestní jméno. Takže byste, já vás doplním, tedy Joška Severin se narodil 1. června 1916, takže pakliže dobře počítám, letos by už slavil z té 10. narozeniny.
2: Přímo. No,
1: takže
2: pravdu,
1: ano, ano, narodil se na Mezinárodní den dětí 1. 6. Myslím, že ale Český rozhlas Brno vysílal na pěknou notečku s Joškou Severinem. Nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že to tak bylo. Každopádně můžeme vzpomínat na toho úžasného zpěváka z Podluží.
2: Tak jo, není zač.
1: Naschledanou. Tak a za chviličku už tady bude ta první písnička ze srdce, ale ještě předtím si vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví tyto milé dámy. Paní Ludmila Jarošová z Brna, dále paní Miroslava Kohoutová z Viničních Šumic, Jarmila Pechová také z Brna a ještě paní Jarmila Čepeláková z Přerova. Takže milé dámy, milé naše věrné posluchačky, samozřejmě vám děkujeme za vaši přízeň. Jsme rádi, že nás posloucháte. No a do těch let příštích vám přejeme, no, přává se především hodně toho zdraví, to je jasné, ale také vám přejeme mnoho lásky, štěstí, pohody, přejeme vám klidný život. Tak a teď už ta první písnička ze srdce a je pro pana Vojtěcha Havlíčka z Haček. A že pan Vojtěch Havlíček poslouchá, tak dobře vím, protože jsem tady dostala mail. Chci vám moc poděkovat, že pro mne zahrajete písničku Od srdce sem napříjmu a už se nemohu dočkat. Ještě jednou děkuji. Tak pane Vojtěchu, teď nastala ta vaše chvíle, protože právě teď přicházejí Záhořané, aby pro vás zahráli písničku Antonína Perničky Žitečko jsme sežali.

0: To byla písnička ze srdce pro pana Vojtěcha Havlíčka z Hače, který určitě pozorně poslouchal. Tak pane Vojtěchu, já vám přeji ještě jednou krásný večer. No ale teď už krásný večer přeji i panu Richardovi. Tak pane Richarde, teď můžete říct, komu chcete poslat písničku.
1: No já bych chtěl poslat písničku tačkovi a ségře. Tačka má oblíbenou písničku Cikánka vnadná od Jižanů.
0: Takže teď to nebude Cikánka vnadná, milý Richarde, ale řekněte mě, jak se tatínek jmenuje?
1: Jan Hrbín.
0: Jan jak?
1: Jan Hrbín.
0: Jan Hrubý, a odkud je?
1: Sprušánek.
0: Sprušánek, tak jo, jestli to totiž píší jako písničku ze srdce a já někdy vašemu milému tatínkovi Janovi Hrubému Sprušánek zahraji tu jeho cikánku vnadnou. No, teď to bude jiná písnička, ale představte si, pane Richarde, že také budou hrát Jižani, tak to by vašeho taťku mohlo potěšit také, že? A i tu sestru. A ta nese jaké jméno?
1: To by ne. Jana Hrubá.
0: Aha, tak dobře. Tak jo, takže už se můžeme rozloučit. Doufám, že jmenovaní poslouchají a vy se mějte hezky a někdy zase nashledanou. Nashledanou. A teď tady mám vzpomínku. 3. června 1993 byli rozptýleni na loučce na ústředním hřbitově manželé Bémovi, Josef a Aneška. Aneška rozená Buřilová. Jeho tatínek Josef má tam také bratra s rodinou. Rozptýl zařizovali synovci Buřilovi Jiří a Lubomír. Tak to vzpomíná Honzík. A teď už ta druhá písnička ze srdce, jak už jsem prozradila, budou hrát Jižani. No a určitě zpozornila paní Marie z Újezdce a udělala správně. Přeji krásný večer, protože teď už Lidová hrál mladý cikán.
2: Český rozhlas

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Újezdce, které přeji ještě jednou krásný večer. Byla to lidová hra Mladý Cikáno a nám tuto písničku zahráli Jižani. A během této písničky jsem tady měla telefonát z Lanžota, milý telefonát, volal Marek a Marek potvrdil, že Jožka Severin skutečně by letos oslavil 1. června z té 10. narozeniny. A ještě mě Marek říkal, že opravdu jsem mluvila pravdu, že jsem říkala, že na pěknou notečku byl pořad právě o Jožkovi Severinově. Věděl i kdy, říkal ve čtvrtek, no Marek, ten ví úplně všechno, tak Marku, moc děkuji a ještě jednou hezký večer vám přeji. A další vzpomínka od Honzíka Buřila. 3. června 2019 měla pohřeb paní Helenka Kopčanová Varmužová. Žila 67 let v Piešťanech, do 20 let pak žila v Králově Poli, chodila do Sokola, jezdila na tábory. V roce 1952 se vdala, svatba s Vojtěchem byla právě v Králově Poli. No a tady čtu dál, rozloučili jsme se s ní na dálku. Její sestra Jana byla už v té době nemocná, na pohřbu jsme bohužel nebyli. Její maminka se dožila 58 let, tatínek 94, no a měla babičku a ta měla 86 let. Tak to vzpomíná Honzík, synovec Honzík a Bohunka. A my už si poslechneme tu poslední písničku ze srdce. No hlavně doufám, že bude poslouchat pan Mirek Novotný ze Smrku. Pane Mirku, teď už je na řadě ta vaše lidová Na blatech malá vesnička.

0: Babouci dohráli písničku Ze srdce pro pana Mirka Novotného ze Smrku. Pane Mirku, ještě jednou vám přeji krásný večer. No ale teď už pan František. Pane Františku, i vám pěkný večer.
1: Dobrý večer, Jirinko. Já vás zdravím do Českého rozhlasu Brno a Zlín. A dneska by se měl oslavit krásné narozeniny pan Antonín Koníček, Antonín Pavluš, ne, pardon, omlouvám se.
0: No.
1: Je to dlouholetý kapelník a zakladatel Mistřiňanky, jedné z nejkrásnějších hudeb a taky umělecký vedoucí dechové hudby, Horňáci, Veseláci a podobně. Takže přeju mu ještě hodně zdravíčka, ať se mu pořád ještě daří a i když teď už se málo ukazuje, ale přesně ještě na festivalech dechové hudeb je občas vidět. Takže přeju mu hodně zdravíčka a ať si užije své narozeniny.
0: No a vy jste se, pane Františku, strefil, protože teď tady mám připravenou písničku právě v podání Mistřiňanky, kterou řídí Antonín Pavluš, takže to je trefa do černého. Za maličkou chvilku zazní. Hezký večer vám.
1: Děkuji moc. Nashledanou
0: vám také. No a jak víme, dnes slaví 79. narozeniny pan Antonín Pavluš, zakladatel a dlouholetý kapelník Mistřiňanky. A tady má další přání. Rádi bychom mu popřáli pevné zdraví, hodně radosti z pěkné muziky a ať má kolem sebe hodně lidí, kteří ho mají stejně rádi jako my. Kapela Muzikanti z Jižních Čech. Chceme mu upřímně poděkovat za to, co s dechovou muzikou udělal a moc si ho vážíme nejenom jako muzikanta, ale také jako pracovitého, upřímného a skromného člověka. S hlubokou úctou se před ním klaníme celá kapela Muzikanti z Jižních Čech s kapelníkem Radkem Hruškou. A teď už Mistřiňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla polka Miloslava Procházky a Zdeňka Baťky, má milá, hrála mistřiňanka, kterou řídil dnešní jubilant Antonín Pavluš. Tak ještě jednou, Toníku, všechno nejlepší, hlavně to zdraví, to je nejdůležitější. No ale dnes slaví narozeniny i pan Pavel Osička z Horních Bojanovic a přání, milý taťko, k tvým krásným 65. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, radosti a stále tak šikovné ruce, které zvládnou vyrobit a opravit úplně všechno. Děkujeme, že jsi ten nejlepší kutil, pomocník a děda pro Klaudinku, Klárku, Stelinku a Adinku. S láskou, manželka Vlasta a tvoje děti Jana a Karel s rodinami. No a přání k dnešním narozeninám patří i panu Josefovi Plškovi z Žeravic. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody to přejí partnerka Jana a Lucka s dětmi. Ještě se podívám do studiových mailů, nete v pořádku, takže zbývá dárek hudební a ten už předává Bílovčanka. Thank you.

Tak Bilovčanka dohrála, ještě tady mám pro vás pozvánku. Obec Čejkovice vás zve na koncert Brolnu, koná se v neděli 7. června. Začátek je v 17 hodin v kulturním domě Zemědělská v Čejkovicích. Účinkují Brolln pod vedením Petra Varmuži a jeho solisté. Dále ženský sbor Levandula a mužský sbor Révoka. S nám ovšem teď ještě bude hrát Valaška.

To byly lískové oříšky Václava Maně se staršího Vladimíra Salčáka v podání Valašky. No a je 18 hodin 56 minut, takže je jasné, že Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Laši i Valaši. Písničky ze dvou sousedních regionů Severní Moravy vybírá autorka pořadu Marie Hvozdecká. No ale nyní už pěkný večer, klidnou noc. Nashledanou zítra krátce po 12. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr Gloria, Nahané, Antonína Žváčka.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do Vlčnova přijde nový dětský lékař z Ostravy. Obec ho zháněla 6 let. Luhačovice na Zlínsku pořídili hasičům novou čtyřkolku. Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Babiše podala Transparency International podnět Evropské unii. Přes noc a kránu čekejte většinou zataženo, místy s deštěm a s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Vlčnově na Uherskobrodsku bude od 1. září ordinovat nový dětský lékař. Nahradí stávající doktorku, která je v důchodovém věku a už 6 let přesluhuje. Nový pediatr Michal Řepišťák přijde na Slovácko z Ostravy.
2: Přeberu plně ordinaci paní doktorky Haníkové, tak jak je, ale budeme vlastně fungovat na principu týmové praxe, což znamená, že se o to budu dělit ještě s kolegou a počítáme s tím, že budeme nabírat nové pacienty.
0: Dobrovolní hasiči z Luhačovic na Zlínsku získali nové terénní vozidlo. Zakoupená čtyřkolka bude sloužit především k zásahům v nepřístupném terénu, kam se běžná těžká technika nedostane. Město za ní zaplatilo přes 1,5 milionu korun. Skoro 900 tisíc pokryla dotace. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
3: Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součást je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
0: Řešení možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO dlouhodobě říká, že svůj střet zájmu vyřešil.
4: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
5: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu jít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou, jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
6: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
5: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu čekejte přes noc většinou zataženo, hlavně na Valašsku s doznívajícím slabým deštěm. Od západu čekejte postupné ustávání srážek a kránu očekávejte vyjasňování. Nejnižší teploty dosáhnou 11 až 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na Kostelanské ulici ve Starém městě. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a na ně teď navazuje folklorní pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Máme krátce po 19. hodině a to už pravidelně patří na naše vlny lidové písničky. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Dnes se vydáme po moravsko-slovenské hranici severně do Beskyd, Javorníku a kousku Bílých Karpat. Zde leží dva sousední regiony Valašsko a ještě trochu severněji menší Lašsko. Lašsko bylo označení pro etnografickou oblast, rozkládající se především kolem měst Kopřivnice, Příbor, Frýdek Místek, Frenštát pod Radhoštěm nebo Frýdland nad Ostravicí. Název Laši se ale začal výrazněji používat až v 19. století a většina vědců ho považuje za umělé a poměrně novodobé označení. Samotní obyvatelé se většinou dříve sami označovali jako Moravci nebo Valaši. Lašsko se od okolních regionů odlišovalo především nářečí i podobou krojů a zvyků. A odráží se to i v lidové písničce a folklóru. Region svérázných lidí a zelených kopců, kde se to dobrými muzikanty a zpěváky jenom hemží a hemžilo. No a také zpěvačkami. Hned v úvodu si poslechneme Sabrinu Pasičníkovou ze souboru Grůnik z Ostravice a muziku Ruky na dudy a multiinstrumentalistu Mariana Frýdla, který ač světoběžník, tak je zpět a žije v kraji Lašském. Nejprve to budou Bajačkiné nuty z alba Beskydská Odysea a potom Salašnické z unikátního alba Píseň země, které bylo celé natočené během několika dní strávených v lesích a na mezích Beskyd. Příjemný poslech.

To byla Sabrina Pasičníková, Marian Friedl, Grůník a Ruky na dudy. A teď se skokem přesuneme z Lašska na úplný jih Valašska, do Valašských Klobouk. Tady už se nám krajina Beskyd a Javorníků pomalu vlní v rytmu bělokarpatském. Samotné hranice Valašska byly v minulosti a snad i dnes předmětem sporů. Starší autoři často zaměňovali Valachy s jinými skupinami obyvatel, například Zálesáky nebo Moravskými Slováky. A jednotlivá vymezení oblastí se značně lišila. Jádro Valašska ale leží mezi Veřovickými vrchy, Beskydami a Javorníky. Přičemž okrajová území plynule přecházejí do Hané, Lašska a Moravského Slovácka. Významnou roli při formování regionu sehrála horská kolonizace a pastevectví, zejména tzv. Valašská pastevecká kolonizace od 16. století, která ovlivnila hospodářství i podobu lidové kultury. Název Valach tedy pravděpodobně souvisí právě s pastevectvím. A koho si poslechneme? Ve Valašských Kloboukách to bude samozřejmě Kloboučan. V první písničce uslyšíme Kateřinu Ficelovou, rozenou Tarabusovou a potom Hudecké v podání celé muziky Kloboučanů.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém dnes křížem krážem brouzdáme Valašskem a Lašskem. Z Valašských klobouk se teď přesuneme zase trochu severněji. Typické písně venkovní, takzvané halekačky, si poslechneme v podání Karlovianek, ženského sboru z malebných Velkých Karlovic. Rozlohou jedné z největších obcí u nás, která se rozprostírá v údolíčkách Javorníku a z kopce na kopec s poetickými názvy jako Gigula, Lopušná nebo Javorníček znějí krajinou.

To byly Karlovianky a nás čeká poslední místo z našeho dnešního lašsko-valašského putování. Zahraje nám Mezříčan. Nejprve nás vezme právě na hranici těchto dvou regionů do Hoclavic, rodiště Františka Palackého. A úplný závěr bude v Ratiboři. Věřím, že se vám dnešní výlet líbil a vězte, že je hezký nejen s písničkou, ale také pěšky hezky po vlastních. Tak pokud vám nohy slouží, neváhejte a vyrazte v tyto krásné dny třeba právě tímto směrem. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké skoro letní dny přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Máte ve svém okolí někoho, kdo se potýká se závislostí? Nebo se to týká přímo vás? Kdy je čas začít něco měnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. A v neděli od 11. s terapeutem Adamem Schmidtem probereme, jak moc je důležité v životě sebevědomí a kde ho vzít, když se nám pořád nedostává. Na rozhovory o tom, jak mít dušu v péří, i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný polygon. Sport.
0: České volejbalistky na úvod nové sezony Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý celek světového pořadí Češky porazily vůbec poprvé. Další utkání elitní skupiny národů čeká český výběr zítra proti Polkám.
1: Počasí.
0: V noci bude v Čechách ubývat oblačnost, na jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě doznívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
6: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máme herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to už nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem Spěj Bláho Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičima nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty i její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem o něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej. Sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla a vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady ta, tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tady do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme, jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne? Uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát? No, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm. a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela mm-hmm. běžné, a nechám mluvit vás, protože mm-hmm. vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé ten příběh, tak ona úplně valela v oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, to je takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou reží a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál, ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila tak 3 minuty před posledním zvoním, jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový odškrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na to, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalijede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu, ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení, ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín nebo Láska z mládí a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bezábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Jo. Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavován třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, když by se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo myslím osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujte.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem
1: jo,
0: té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond Slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací Slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a

zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádel v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterým udělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jaký beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Kojal omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
3: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 korun měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
3: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
5: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
3: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
6: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
3: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Moravský vysílač Kojal nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
7: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
2: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
8: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
2: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Čechách jasno až polojasno, ve východní polovině republiky zpočátku ještě velká oblačnost, na východě doznívající déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 21. Vítr mírný od jeho západu až jihu se bude k večeru v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Michal Cerman, Jindra Vobořil a Ivan Doležálek na úvod dnešního výletu do společnosti českých verzí zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson a Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tremské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Webba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každej můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller a k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou. Tu píchem kázala jen brát a brát.

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesudu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalisté Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Brutálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen, celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: V celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23, podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 84-70 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic.
0: Počasí.
1: V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Později odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Maxima mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech pouze kolem 21. Vítr mírný od jihozápadu až jihu se bude večer v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Vyškov za sjezdem na Slavkov blokuje levý pruh údržba, je to před sjezdem na Rusínov na kilometru 216. Brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: A cože nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšela na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Propánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozverné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda až
2: ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp. Jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní. Proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajste, ten je těžkej.
2: Jakej pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby se zase toulal. Já si přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou na zpátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlaštovka, tak by to už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletěj nikam. Co pak jeleni lítaj?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Voleď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tati. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek,

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenom, že nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti! Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu. Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi: Tohleto je lávka přes potok, tu budeme hlídat.

0: aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v Pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměly nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybilo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší 1 hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel ano. něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda. Nevím, co jsem slyšel, co jsem neměl. No a můžeme něco povídat, nebo...
0: No pokud máte příběh na tohle téma, jak jsem vás jemně instruoval během písničky, tak můžete začít.
1: Tak, já jsem bývalý reprezentant v zápase Řecko-Rýmský a byl jsem na mistrovství světa na Novém Zélandu. Můžu povídat? Jako?
0: Už povídáte.
1: Tak, no, tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No, získali jsme na mistrovství světa nějakou to druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jako kolem dokola, no, když jsme tom, jako tom. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej, tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, no, jestli můžeme se nějak snivizdět a tak, jo, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. Jo. No a tam cestovky jsou taky označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále. A předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo říkám na toho, na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedných cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, to jako normální guten tag, německy, po těch pár slov. No a nic, jenom anglicky. No, taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu čte. Na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No a tak všichni jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to půjde. No a tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak když tady normálně nás anglicky a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Ježiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhý leta vidím tady, jak to můžu mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že co, jak se tam toho. No a paní říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta emigroval do světa, no a tak se takový uženil, no a tak jsme jako toho už takové, jak se dostali, si se jako nevrátili. Totiž už se má rodiče...
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment ještě co pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, buďte tam hodný. No, takže se, tak jsme se jako tom mluvili česky, tak vám potom dali nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak slíka, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak jsme tam to se domluvili, dala nám do toho, dala nějakou jaký směr, o, kam jezdí tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, no, dala nám prostě se podívat na takový, jak říká, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bydlejí v těch chatačata. No tak jsme tam jako vše se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a, no, a teďkom ještě další věc. Tak
0: promiňte,
1: ještě,
0: pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
1: Dvě slova, šefe.
0: Ano.
1: No a tak dala nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějaký punt, nějakou tu...
0: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
1: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám, slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo? Kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představí, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zase někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čech a domešám do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já jsem jí to všechno povídala. A ona říkala, no, to jsem teda nepočula, že by se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni, ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem jí dělal přednášku, protože Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že člověče chůry. Já jsem říkala, no Čehůni, vypovědali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době před více než 80 lety, kdy tato hesla, nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy...
1: Češi peši, no ano, jo, to jsou...
0: Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem dělala tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou a s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo. Jez koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani vprostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to je jahoda,
0: jeskola
1: s jahodama. Jeskola s jahodama, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech. No. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to se nějak mezi 10-12. A jinak člověk letuzile, co zaslechl, co by
0: slyšet. No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc, to jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství.
0: Rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuji za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám krásné léto, které už všetci je na cestě.
1: Všetci známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka, tak jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl. I když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějaké té své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co ta moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18-19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct,
1: to manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel, že tam byly jako další a další věci a já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho, to je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala, ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě rašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako... to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mlkly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle, jako jo. A jako, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom zbytečně trápí. Hmm.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší jedné hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od tady od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, jak se, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No to už potom později jsem na takovéhle přišla věci, ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové, nebo snad třeba i nebiologické matky, mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ty ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. Ať se jim tohle neděje, protože opravdu léta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: busovém nádraží. Jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuji, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/Linka. Ovšem teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na hrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, a tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám od toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomlouvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nijak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojeni, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré, kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo? A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaký pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromy, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tomhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nejde, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Jo? Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si u tím udělal svůj obrázek, jo, a tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu, je tam rozumné kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo, Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a

0: že prostě jsou věci, na které nestačím a teda, jo.
1: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
0: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatečku z Brna.
1: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
0: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila s paní, která mi byla sympatická. Jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla a napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka, jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátelé. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu. Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon. No hold, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo.
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem mucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle a řeknu vám, že mám svatý klid. Telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela stotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšel, slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co za sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu, tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška, jo? A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se takový urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme, pak jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho, bohužel víc, a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, víme, no. No
0: tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel Svatčiny mi lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
1: Určitý,
2: je to za Prahou, Prahovýchod.
1: Mm-hmm. Prahovýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaši, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stán a třeba za váma přijde jakoby mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No.
1: A chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl. Takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu. Tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu a teďka já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda a ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako, oni mě chtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal, oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli a teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tchání, já jsem jim říkala mami, tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchyně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem z toho byla vyřízena, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malý holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. A potom, tenkrát byl komunismus, jo. Já jsem nebyly bony, jo. Lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup. Takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala ne pro sebe. Já jsem kupovala té mamě tchýni na ty bony různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno. Nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení. A měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako puntíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda ty lidi, prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že on mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Hmm. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla. Prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, aby si to nedovolila v životě. Ale tenkrát jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Na bylo 19 jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli. A nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto.
1: Ale... Ještě vám něco povím, když maminka umřela, já přišla do toho bytu, tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat a tam měla ty moje skleničky z toho tuzexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuju za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To protože paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pán Borku, já vám povím taký jeden trochu veselý případ a jeden taký smutný.
0: Takový je život, no. Ano.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola, kedy, že boli ako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa ako povolení na zabíjaní prasec. Ako keď sa malo zabíjačka robiť. No a to bolo pred Veľkú nocu a naši neviem prečo, tak ako oni chceli zabíjať ako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak je, mama ma vystrojila, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, že, a teda aby som išla spať, tak som išla spať, už staj sa mi teda akože chcela, ja som sa chodzívala tak skoro spať. No a tak išla sem spať a tak naraz došel sused. K nám.
0: Měla jste jít spát, protože chtěli, abyste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chtěli, aby se mišla spát, oni se ten soused zabíjal, on byl jako masár, on zabíjal prase a on měl zabíjat a oni se s ním mali dohodnout.
0: Takhle.
1: Lenže já jsem to nesměla jako počuť. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, vola kedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých žedatých vydatým a také dejaké one. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoty rozebrali. Víte, ja sem, už sem si to v ten peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, všetci ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí deti toho suseda tiež odvedú k svekruši jeho. Aby sme neboli ani tí deti doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedílo a už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po Veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Víte, že opýtaj sa, že keď ste sme za tajné veci, opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa ma, že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali však, ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tých starých.
0: Áno, ja vám rozumiem, oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tým pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
1: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
0: Aha.
1: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to. No, tak ja som potom teda, tak potom sa ma pýtali, teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja sem na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla sem múdzené maso, čo sme svetili, keď sme boli na omši v sobotu, na Bielú sobotu.
0: No proste to nič sa od vás nedozvedeli.
1: No, tak nedozvedeli sa nic. Ja sem proste oné. Tak potom to, chodaj to ako skončilo, potom kto to mohel spraviť, kto to mohel udať. Ale ja som to neudala. To je ako, ale to udali taká najlepší kamarátky, to boli dve mamine, tí to udali.
0: Mm.
1: No. A tak teda to Vyondro vysvítilo tak, že a potom ja až po koľko rokoch som sa priznala, že som to čula. No lenže oni nevedeli, kto to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď som sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to som asi ja, to bolo už potom na mňa. Lenže ja som povedala, ja ne, ja som to neudala, ja som mala toľko rozumu, že aby som to nepovedala, keď som to ako nesmela, keď ma tam odvedli k tej starinke, tak som to nepovedala a teda potom ale sa to dozvedelo, že to povedali tí dve maminé kamarátky.
0: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
1: No, to je ten veselejší.
0: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
1: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebyl smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona bár, kedy, keď jsem já například robila palacinky, alebo nějaké také, ne, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvarit. Já, keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sem mi a ona mala sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam došla, tí parasínky sem donesla, tak oni tam sedli, tá je ja sestra, ona a mama a oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja došla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
0: No, no to som niekde, no.
1: No, a včeliky naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem. A oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a naraz, keď som ako odchádzala, tak mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A v člete mi, ja som si tú botu ako obúvala a ona povedala, že čula nás asi. A ona, tá moja kamarátka povedala, no že nech čula, že však ona aj tak tomu nerozumela, že ona je sprostá.
0: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky. Že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
1: ano, hloupá,
0: řekněme.
1: No,
0: tak.
1: Že jsem, ano, že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a obula botu a išla jsem preč. A všetky naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podezrenie, že teda ona otehotnila na dovolenke a teda tak. Lenže všetko sa stalo to, že sme sa jako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že vzrenie, že to má ako, že ona, že odmusa, že na dovolenke, spravo figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, kto to je.
0: Tak ste to propálila takzvane. No, pani Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
1: no,
0: zkuste
1: to ne,
0: zpět k závěru.
1: To No a potom sme boli na voľbách, keď sa je ako na voľbách a tam sa tá jedna pani pýtala, že bože, že da koho mi hen ten chlapec je, to tam bol syn tej, co to mela od toho ako druhého. A ja si mi jednoducho povedala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, ten chlapec sa celý na neho podobá.
0: Aha.
1: No takže to sú dva prípady, ktoré sem teda ako že mela také, co sem nemela počuť.
0: No taky ste dostala dvojnásobný čas, jak sa tak dívam na to, že spolu mluvíme už 10 minút. Pani Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: No, děkuji a do vidění, do počutí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. Tu nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, jo, ať to nějak jako odstojím. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádor, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu?
0: No je to netradiční pro žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolila očima, jako na co chcete kýbl a hádor, když jsem vám řekla jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si zapeán, jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s prominutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže zalehlo v uších, za to mohlo, jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně nebyly k zasmání.
1: Já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychle hubky, dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát, možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného, jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, možná dlouhá, takových 20 centiáků.
0: Tak.
1: Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako... Asistentka mi to nepodala, já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, nashledanou.
0: Nashledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme. Na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se toto. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, přeblíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali,

0: zamkli místnost a já tam zůstala zamčená, tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
1: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve Zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
0: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
1: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
0: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
1: Ano, rozumím. Takže rozumím. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
0: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babičce říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraným dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
1: Ale podívejte, je to, má to své místo. Někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak. A mějte se hezky.
0: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
1: Naslyšenou. Mimochodem, spánek ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě, a šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem zase byla do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postraně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalý opravdu vychytrálek, hokynář a hrál si na velkého komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo
1: Takže
0: se?
1: Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky,
1: dobrou
0: naslyšenou.
1: Noc.
0: Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a jejich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším, faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky. A budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

nebuďte lidé hluší a nastavte uši, chceme vás na mou duši upřímně varovat. Nemáte ani

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidával Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem uzazenej v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říká, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadal jako ty a tak dále, až nebude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě, to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky, a na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermo moci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: hoši, já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, že jo?
1: Určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ. Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no pochtále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není k ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, amtore! Holoto plesnivá, čertovská, vstávejte, když vám přijde návštěva. Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě. O mají durman, pajce fáro. Ty tu chlapi znějete zaživa.
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší, až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, Omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil. Vy ksu, paní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas pr... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká. Jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se žensky nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale to hrál pekelnej Maria.
3: Poče ví, žensky nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Ví, koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, Omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, on prej je flek. A Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny!
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřející.
2: Jaký hraje, vole?
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strana má.
2: Tam si mama Mariáše, tiše.
5: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam,
2: Je, tak to je ono.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez jasného.
1: Kolik je hodin?
3: 10, porád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
5: Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu i přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy.
6: Martine? Šertinou! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
7: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
6: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
7: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
6: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
7: Čorto starýho.
6: Co?
7: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. Oni už člověk může mít důvěru.
6: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
7: Jo.
6: A kde máš tu písebnost?
7: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
6: To jsi psala červeným ingoustem?
7: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
6: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
7: Taky.
6: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně pacapusu.
7: Pondělí ručičku líbám, pane čert.
6: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bína!
6: Ale kolik mi šos, ty mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
6: Jo, co se Mariáše tejče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
6: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj.
8: Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad. Co kdybychom si zahráli takhle... o dušičku, co?
8: Řek ty špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
8: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
8: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze a vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tak dlouho nehrál Mariáše. To máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
8: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
8: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To je nějaký bodřený hřbety, to je...
8: Já dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
8: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
8: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
8: Barva.
2: Dobrá.
8: 7 červených.
3: Hled jako brno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře, a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemlink, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunzka, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Ne, Kozí Kunzka, Kozí Kunzka, Kozí Kunzka. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Herzmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu dobráků. Společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kou, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A
2: po něm Pepíček Rus. A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný.
2: A ten začal být šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub dobráků. Tak by...
5: No, v kostce. Já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečteš si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozhlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom vždycky jenom načal.
7: Nezlob si,
2: nezlob si. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob si. Zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigareta,
5: taky, jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer,
2: ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hybridizera. Ano, a svoji roli, no.

0: a přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Slavianofilové.
1: Oni jsou Slavianofilové.
0: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
2: Slánofínové.
0: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co všecky kdo
1: brepty, co řek. Kdo
3: a jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knížku.
1: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak, víte co?
1: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
1: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
1: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se rozpalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
0: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
1: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
4: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která si ji neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střed. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Žvali,
3: já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.